0: Zmrzlinu,
1: divila se Popelnice. Na nový rýč, řekl Trakař.
0: Zmrzlina je lepší než rýč,
1: řekla na to Popelnice.
0: A rýč přece stejně máme.
1: Jenže si usmyslil, že má prázdniny a nechce rýt, a když stromům neskypří půdu, nemohou stromy dýchat. A když nemohou dýchat, nemohou ani kvést. A když nepokvetou, nebude žádné ovoce pro děti, vysvětloval Popelnici jeden přes druhého.
0: Toho bych se od rýče nenadála,
1: řekla Popelnice a hned jim dala na sběr kosti. Zpráva se rychle roznesla po celém domě ve Sluneční ulici a každý přišel s něčím do sběru. Za chvíli byl trakař plný kostí, papíru a starých hadrů. Doslechl se o tom dokonce i zajíc z lesa za zahradou a přinesl svůj starý zimní kožíšek. Trakař odvezl svůj náklad do sběru a teď už bylo peněz opravdu dost. Když se vracel, vykračoval si vedle něho pěkný nový rýč. Jen se po zahradě rozhlédl, rozběhl se ke stromům a začal jim kypřit půdu. Stromy úlevou vydechly. Ach! A nasadili na květ. Sotva to viděl starý, rezatý rýč, hned přiběhl a rozkřikl se.
0: Co tady děláš? To je moje zahrada. Tady ryju já!
2: Nemám na řeči čas, řekl nový rýč a víc si ho nevšímal.
1: Starý rýč poznal, že nepořídí a pustil se taky do rytí, až mu v násadě praštělo a res se odlupovala. A tak ryli oba. Stromy rozkvetly a zahrada se rozvonila jarními vůněmi. Od té doby se rýč už nikdy nevymlouval na prázdniny.

0: Pohádka o Věrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
1: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
0: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
1: Ty, ty, ty.
0: Později, když byla Věrka větší, nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
2: až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
0: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni vyskočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
1: Abychom se navzájem poznali,
0: povídala paní učitelka,
1: každý z vás se nám představí.
0: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk.
1: Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk.
0: Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl,
3: že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu.
0: Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka.
4: Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod.
0: Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička.
5: Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven.
0: Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
1: Líbilo se mi tam,
0: odpověděla Věrka. Všichni byli rádi, představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
1: A co jste se učili?
0: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné.
3: Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu.
1: Jsou mezi námi děti,
3: řekla,
1: které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose.
3: Celá třída stichla a podívala se na Věrku.
1: Pojď k tabuli, Věrko.
3: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích.
1: Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí.
3: Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívaly na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose.
0: Co budeme dělat?
3: Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis.
0: Měli bychom jí zašít nosní dírky,
3: navrhl někdo.
0: No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde.
1: A co takhle svázat jí ruce za zády?
3: Řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další. Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako oporka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky. Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali. No, je to vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli.
6: Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi.
3: Doktor mačky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose, dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
6: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
3: Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách.
6: A kdy k tomu dojde?
3: Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel. Možná zítra, možná za 2 roky. To nikdo neumí přesně odhadnout. Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdosi se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa, další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: Vesele zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohouti, už je den, za přáhným koničky pojedem.
1: Piggy hádanka.
2: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
1: Kdo na to přišel?
3: Obrázek se přece nemůže třepetat.
1: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
3: Kdo?
1: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
3: Vážně?
1: A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
3: nelítá. Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
1: A není to brouček, je to...
3: motýl!
4: Bílý kůň. Za devíti vrchy a slaměným domem žil koňský handlíř Hemko. Měl ženu a děti jako máku. Ze všech nejraději měl ale dceru jménem Káli. Hezké jsou všechny děti na světě, ale Káli byla obzvlášť hezká. Když šli na jarmark, matka ji schovávala, protože se bála, že ji někdo pro její neobyčejnou krásu ukradne. Všechny děti byly tmavé pleti, černé oči měly po tátovi a kudrnaté vlasy po matce. Jen Káli byla běloučká jako sníh, vlasy jako z pravé mědi a oči modré jako nebe. Jednou šel Hemko na trh. Prodávalo a kupovalo se tam všecko možné, ale Hemka zajímali jen koně. Stačil mu jediný pohled a hned věděl o koníkovi všechno. A právě tehdy si u kůlu všiml osamoceného bělouše. Hemko přišel blíž, ale majitel koně nikde. Kůň se na Hemka díval tak smutně, že ho Hemkovi hned bylo líto. Byl vyhublý, žebra mu vystupovala, nohy měl oteklé, krvavé oči. Kováře neviděl, co živ byl. Hemko okolo něj chodil a kůň za ním nepřestával otáčet hlavu.
5: Snad nechceš, Hemko, tuhle mršinu koupit,
4: smáli se ostatní obchodníci.
5: Takového koně bys musel do kopce sám tlačit.
4: Hemko se po trhu poprocházel a když už všichni odešli, vrátil se na místo, odkud ráno vyšel. A co vidí? U kůlu dál stojí zbídačený bílý kůň a jakási stařenka se nad ním ustrnula a dává mu trochu sena a vodu.
5: Stařenko, nevíte, komu ten koník patří?
6: Nevím, ale vím jedno. Tobě je souzený. Věř mi, nebudeš litovat a dobře si zapamatuj, co ti teď povím. I když dáš koníka do pořádku, nikdy nesmíš říct, odkud ho máš, nesmíš ho prodat a nikdy se s ním nesmíš chlubit.
4: Hemko zavedl koně ke svému domku, řádně ho nakrmil a napojil. Ráno žena zalomila nad koněm rukama.
6: Co jsi to za koně domů přivedl? Vždyť sotva stojí a je jistě nemocný, i na děti se nemoc může přenést.
4: Ale Hemko nedbal. Nejprv ořezal koni kopyta, pořádně ho omyl a vyčistil senem, kopyta mu natřel olejem a lojem, aby se leskla a kůň najednou jakoby ožil. Začal hrabat kopyty a poprvé zaržal. Hemko mu přetřel oči bylinkami a ošetřoval ho, i když snad ani sám nevěřil, že z koníka může něco být. Vodil ho okolo domku, poklusávali a koník se za měsíc změnil k nepoznání. Jednou tak potká stařenku, která mu dala koně na jarmarku. Přišla jsi pro koníka? Já ti ho už naspátek nedám. Starám se o něho líp než o svoje koně.
6: Kůň patří tobě, nemusíš se bát. Přinesla jsem ti jen pár zlatých, abys měl za co koupit koni krmivo a podívat se, jestli si nezapomněl splnit to, oť jsem tě požádala.
4: Kůň zanedlouho patřil k rodině. Nejvíce ho oblíbila malá Káli. Denně byla u koníka v mašteli, čistila ho, krmila a napájela. Neusnula, dokud koníka nepohladila. Ale ta plynula a Káli vyrostla v krasavici. Byla tak krásná, že krásnější hemko nikdy na světě neviděl. Jednou se všichni vypravili na jarmark a Káli zůstala doma sama. Vypravila se obstarat koníka. I on už byl tak krásný, že by samotný král na něm jistě rád jezdil. Když se na svého koníka Káli zblízka podívala, objevila na jeho čele zlatou hvězdičku, která se tak rozzářila, že celou maštal naplnila světlem. A tehdy koník promluvil lidským hlasem. Káli, ty moje nejmilejší, už si mě skoro vysvobodila z prokletí. Poslední 3 měsíce a budu svobodný. Jsem princ a jmenuji se Rodo. Čarodějnice mě zaklela do podoby koně a tvůj otec mě zachránil a ty mě vysvobodíš. Moje matka je zakletá ve stařenu a otec v zámku skameněl i se svými sluhy. A já bych ti teď rád ukázal svoji zemi, ale to ti povídám. Nesmíš se ani jednou ohlédnout dozadu. A až se tvoji rodiče z jarmarku vrátí, nesmíš jim prozradit ani slovíčko z toho, co uvidíš. Když mě poslechneš, vysvobodíš celou naši rodinu, já si tě vezmu za ženu a tvému otci dám tolik peněz, že nebude muset s koňmi handlovat. Káli slíbila, vsedla na koně, ale on místo, aby se rozběhl, vznesl se do vzduchu. Letěli, letěli, až vidí zámek. Viděli z výšky i skamenělého krále a jeho sluhy. Za chvilku se ale vrátili zpátky do maštale. Když se starý koňský handlíř vrátil z jarmarku a šel povodit bělouše kolem domku, potkal opět tu starou babičku. Dala mu zase peníze a navíc úkol.
6: Jdi zítra na jarmark a kup tam ten nejkrásnější kočár, který na trhu bude.
4: Handlíř Hemko se na nic nevyptával a jak stařenka chtěla, tak udělal. Když ráno Káli přišla k Běloušovi, stál před ní místo koníka krásný mládenec. Byl oblečený do šatů, jaké nosí princové. Teď jdi a zavolej otce, Káli. Otec přišel do maštale a nechtěl ani věřit vlastním očím. A nestačil uvěřit, vedle prince stála stařenka, která mu tenkrát bělouše dala. Ale to už nebyla stařenka, ale královna v krásných vyšívaných šatech. Nasedli do kočáru a jeli ke královskému zámku, kde už i všichni skamenělí obživli. A byla svatba, jak se na prince sluší, a Káli se stala princovou ženou. A její otec, koňský handlíř Hemko, svěřili mu královské maštale a všechny krásné koně. A Hemko byl šťastný, i když musel zanechat milované volnosti a cikánský ohníček si v komnatách také rozdělat nemohl. Ale zbytek Kálinných sourozenců na zámku nezůstal. Už nedlouho po velké svatbě se cítili jako uškrcení krásnými šaty, jako kdyby měli příliš utažené šněrovací boty. Co je to bohatství proti volnosti, zelené trávě a večernímu posezení pod hvězdami? Touha po svobodném životě pro ně byla silnější než pohodlný život na královském zámku. Od té doby věděli, že samotné zlato a bohatství ještě neznamená štěstí. A co je tedy největší štěstí na světě? Zeptejte se Kálinných bratrů a sestr.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: Ano, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila,
1: Janíčka.
0: No, Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, jak to znám.
2: No tak schválně.
1: To znám,
2: tak to schválně. Janíčce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda, ale to, kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
2: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře, no. Víš, jak se chodím učit vařit kvevercela z konce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
2: Aj.
1: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

0: Jeníčku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil.
1: Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku.
0: Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Potkají se dva psi a jeden říká:
1: Uf, kam jdeš?
0: Druhý na to:
2: Uf, k doktorovi, s blechami.
1: První pes: No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: Pane řidiči, Policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu. Svoji skládací babetu pěkně složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádnej salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
1: Salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej. Přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí. Potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka a dost. Konec.

0: myšce, která měla větší oči než hlad. Běhala jednou myška po půdě a hledala něco dobrého, na čem by si pochutnala. Hned byla tu a hned zase tam. Šmejdila z kouta do kouta, až pojednou uviděla skulinku a šup do ní. Tam bylo jídla, co živa byla, tolik dobrot a mlsot nepoznala. Ani ve snu se jí o tolika lahůdkách nezdálo. Na stěně visely kusy slaniny, na talířích voněla pečená kuřátka, jelítka, jitrnice. Na stole stál vrchovatý hrnec bělostného sádla a myška nevěděla, do čeho se honem pustit. Tady kousla, tam už díbla, běhla od slaniny ke kuřátku, od jelítka k jitrnici, na všechno měla chuť. A nakonec ještě strčila chtivě čumáček do voného sádla. Tak myška hodovala celý den a celou noc a celý druhý den a zase noc. A třetí den měla bříško kulaté a vypasené, že se stěží hýbala. A přece ještě tu a tam přes noc si někde ukousla z hromady mlsot. Když se chtěla potom položit k odpočinku, uslyšela nedaleko podezřelý šramot. Dala se těžce na útěk a přímo ke skulince. Ale běda, nemohla se jí pro tloušťku protáhnout. Ouvej, vzdychala myška, jak je to jen možné, že se nemohu dostat zpátky? Naříkání nenasity uslyšela jiná myška. Přiběhla a povídá.
1: Tehdy jsi s kulinkou mohla, protože jsi byla hubená, ale teď jen se na sebe podívej, jak jsi tlustá, jaká je z tebe kulička. Byla jsi chtivá a měla z větší oči než hlad. A tak to s tebou dopadlo. Teď se musíš postit, aby ses dostala ven.
0: Až za tři dny a za tři noci se myška dostala na svobodu. Nic nejedla, ničeho se nedotkla, až se zase mohla s kulinkou protáhnout. Opravdu není dobře mít velké oči. Ani lidem to neprospívá.

0: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože, řekl Bělásek, škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno konňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku staneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději. To bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 1/4 kila cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel, měl v očích stésk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka. Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady, no tak, sněs aspoň chů jetele. Zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
1: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
0: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpívá tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem. A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
2: Samozřejmě o Běláskovi. O tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by jsme, ta paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
0: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel, školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
2: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat.
1: A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirku se ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví, a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy, a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a do manéže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina.
2: Poslouchej, není ti ten kůň nijak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde. A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku?
1: My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip.
2: A ředitel se usměje, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říci, o jaký příklad běží.
1: A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne, milý Filipe, je to 125 788, napiš si to, ať to nezapomeneš.
2: A Filip s Jakubem se dívají, jako spadli z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. Oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? a ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný nežli Filip s Jakubem. Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí, co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo? A Filip s Jakubem se ptají, co je? Jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou, prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí, aha, tady to máme, někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá, a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne, prosím, kůň. Kdo? Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako brambořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné. A netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a dělí.

0: Digi hádanka. Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je?
1: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule! Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
2: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp.
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Je! A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale šošolku.

0: farei ciunnu ciunnu, ciunnu ciunnu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Ale Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řekl?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.
4: Když jsem já sloužil to prvé léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.
3: Bodejť by neplakala, vždyť je to k pláči, za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne, já byl paní Kateřino Fešák.
3: Ano.
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky, punčošky ze sítí. Každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
3: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit.
4: Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše tuli, tuli.

0: Pompej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák, selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou,

0: Relaxe, cheyendo lupa, yendo lupa, se relaxe, cheyendo lupa.
1: Je?
2: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
0: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák. Nestarej se, ženo má, že my nic nemáme, zabijeme komára, mas.

0: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto. Druhá se otočí a volá na ní.
1: Zvedni se a nedrop.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se s velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšeli,

0: věděli, co se má dít, spráskli ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
1: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
2: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
0: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost, a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
3: Vážené maminky,
4: bránil se pan profesor,
3: vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
1: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
2: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
0: Maminky nebyly k utišení.
4: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
3: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
0: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
4: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
5: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
0: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
3: Cože?
4: Řekl pan profesor překvapeně.
3: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
0: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
5: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
3: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
4: Odpověděl profesor Kurama.
3: Jakou barvu si přejete?
0: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
6: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
5: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
1: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
7: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
6: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
0: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
4: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
3: Tak dost, utěšte se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
0: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
4: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
0: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
3: Co zase chcete?
4: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
0: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
5: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
6: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
3: Rozumím, rozumím,
4: odpověděl pan profesor.
3: Jakou chuť tedy chcete?
0: Tu se lidé opět začali překřikovat.
5: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
6: V žádném případě. Po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
7: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
1: To máte jedno. Ať chutná, jak chce. Jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
6: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
5: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
4: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
3: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně, a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
4: Pak si vyšel na procházku.
0: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
4: Ale pan profesor byl rozzlobený.
3: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
4: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
0: Nastalo nedělní ráno.
4: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
0: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
4: Vstal a vyhlédl z okna.
0: Venku padal bělostný sníh.
4: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
0: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
8: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
4: Pan profesor jim odpověděl.
3: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
8: Hurá!
0: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
4: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
0: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
6: Pane profesore, vy jste zapomněl na svůj slib.
0: Promluvil jménem ostatních starosta města.
6: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
4: Pan profesor pravil.
3: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
4: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
0: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
4: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
0: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
4: Hrrr, bum!
0: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
4: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
0: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
4: Však si ji taky všichni společně namíchali.
0: Každý si honem zacpával nos.
4: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
0: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
4: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
0: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
4: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Pastýřka a kominíček. Viděl jsi někdy opravdu starou dřevěnou skříň, celou s černalou stářím, s vyřezávanými závity a listy? Právě taková stála v jednom obývacím pokoji, zděděném po prababičce. Byla od zhora až dolů pokryta vyřezávanými růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z nich hlavami vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. A uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný na pohled a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkali seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane. A vyřezat ho, to asi byla také pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla ozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná. Hned vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl stejně čistý a hezký jako kdokoliv jiný. A že byl kominíčkem, toho přece jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince, neboť to bylo jedno. Stál tam docela půvabně se svým žebříkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako nějaké děvčátko. A to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela blízko pastýřky. Oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned vedle nich stála ještě jedna figurka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Však to nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. Tady máš muže, řekl starý Číňan. Muže, který je, jak se domnívám, se vší pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
1: Nechci do temné skříně, pravila malá pastýřka. Slyšela jsem vyprávět, že v ní má 11 porcelánových žen.
0: Tak ty můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, jakmile to ve staré skříni zapraská, budete mít svatbu, jakože se Číňan jmenuji. Pak zakýval hlavou a usnul. Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Myslím, že tě budu muset poprosit, pravila, abys se mnou odešel
2: do širého světa, neboť tady nemůžeme zůstat.
1: Udělám všechno, co budeš chtít, řekl kominíček. Pojďme hned, však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
2: Jen abychom se dobře dostali ze stolu,
1: pravila pastýřka.
2: Nebudu šťastná, dokud nebudeme v širém světě.
1: A kominíček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy kolem nohy od stolu. Vzal na pomoc i svůj žebřík a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana. Utíkají, utíkají! Tu se trochu uprchlíci polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se v něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívaly se tulipány. A za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to byl jako její vlastní příběh.
2: Nemohu to vydržet, naříkala, musím ven ze zásuvky.
1: Ale když se dostali na podlahu a podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl ze spodu kusem dřeva.
2: Starý Číňan jde,
1: vykřikla malá pastýřka a padla rovnou na svoje porcelánová kolena. Tak byla zarmoucena.
2: Mám nápad, řekl kominíček.
1: Což abychom vlezli do lahve od voňavky, která stojí tamhle v rohu. Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet sůl do očí, kdyby přišel.
2: To by nebylo nic platné,
1: řekla pastýřka.
2: A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od voňavky byli spolu zasnoubeni. A když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
1: Máš skutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa? Zeptal se jí kominíček. Uvážila si, jak je ten svět velký a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?
2: Ano, ano, uvážila,
1: odpověděla pastýřka. A kominíček se na ni upřeně zadíval a pak řekl. Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou. Tak se dostaneme do komína. Tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout. A až docela nahoře je otvor do širého světa. A přivedl jí ke dvířkům od kachlových kamen.
2: Jaké je to tam černé,
1: řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl kominíček. A podívej se, vidíš? Tam nahoře svítí překrásná hvězdička. A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale Kominíček ji zdvihal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unaveni. A jak by také ne. Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. Položila svou hlavinku Kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí odprýsklo zlato z živůtku.
2: Ach, to je příliš, vzdychala. Nemohu to vydržet, svět je tak velký. Kéž bych byla opět na stolku pod zrcadlem. Nebudu šťastná, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, ale teď tě pěkně prosím, pojď zase ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád.
1: A Kominíček jí to rozumně rozmlouval. Mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Ale ona tak přenáramně vzlikala a líbala svého malého Kominíčka, že nemohl jinak, než ji vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou slézali komínem a plazili se bubínkem a rourou. Nebylo to docela nic příjemné. A pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji. Bylo tam naprosté ticho. Vykoukli ven. Ach, tam uprostřed na podlaze ležel starý Číňan, spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat a rozbil se na tři kusy. Z celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama stál, kde vždycky stával, a přemýšlel.
2: To je strašné,
1: naříkala malá pastýřka.
2: Starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vini. Ach, nikdy to nepřežijí.
1: A lomila ručkama. Dá se ještě zdrátovat, utěšoval jí Kominíček. Docela dobře se dá zdrátovat, jen se tolik neunáhluj. Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.
2: Myslíš, řekla pastýřka.
1: A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dříve. Vidíš, kam až jsme se dostali, pravil Kominíček. Mohli jsme si ušetřit všechny tyhle starosti.
2: Jen abychom dali starého dědečka dohromady, řekla pastýřka. Bude to stát hodně peněz.
1: A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, dostal dobrou sponku do krku, byl jako nový, jenom hlavou nemohl kývat.
3: Vy jste nějak spišněl od té doby, co jste se rozbil na kusy,
1: pravil seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.
3: Opravdu nevím, proč byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co? Dostanu ji, nebo ji nedostanu? A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě. Tolik se báli, aby nepřikývl. Ale on nemohl a bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: Dva hadi se plazí v poušti.
1: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
0: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.
2: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem, a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam jakoby tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi: Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji. O třech? Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi. Už víš, proč o třech? Usmál se. A šli. Šli dlouho. Šest zemí prošli a teprve v sedmé se zastavili. Stáli před hradem s třemi věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její tři synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty tři sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka první zámecké věže.
1: Jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
0: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu krylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
1: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
0: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
1: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až dvě třetiny kraje na koni objede.
0: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože tři třetiny krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl. ale musí ti sát až k pasu. A třeba by se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
2: Trojí ostří?
0: Podivil se Vincek. Nediv se, brzy se dozvíš proč. Usmál se čaroděj. A teď už běž. Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom... Ouha! Zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se tři synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení mostu. Kdo tudy chtěl projet, chtě nechtě musel zastavit. Slunce zapadalo a tu se ozval z dálky zvuk kopyt. Nejstarší syn zlé čarodějnice vjel na most a tak, že před překážkou koně strhl. Kdo se to opovážil? Zvolal rozhněvaně a hned tasil meč.
3: Já to byl, řekl čaroděj. Hněváš se, vzácný pane?
0: Můj meč ti odpoví. Zazněla odpověď a zablýskala se ocel. I stařec zvedl svůj meč s trojitým ostřím, čepel o čepel zazvonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vyjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi. Dneska musíš mít oči do kořán. Nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí. Kdo se to opovážil? Zvolal.
3: Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč.
0: Ocel se blýskala. Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého. Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice. Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí. Čaroděj souhlasil. Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlehl rudý plamen, v který se proměnil jeho sok. Pálili se a proplétali. Chvíli měl navrch ten, chvíli onen. Hej, pocestný, křikl najednou rudý na Vinska. Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím. Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal. Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já. Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po 7 dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět.
3: Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinckovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď už čarodějnice ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese. Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv. A teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký. Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
2: A jaké?
3: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák sehnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl. Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec a kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání.

Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
1: Samozřejmě.
0: Ano?
1: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
0: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
1: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
2: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
1: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
0: Ona by se mu potila hlava, veďte.
1: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
2: Kdo?
1: Slunce.
0: Jak to veliké?
1: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
0: Vím.
1: No, to si neumíš ani představit.
2: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
1: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
0: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
1: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
2: Ono není celé?
1: Kdo?
0: To slunce.
1: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
2: Jsi říkal, že je to kus?
1: Protože je tak obrovské.
0: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
1: Ale kredenc pořád, o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké

0: je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
1: Ne.
0: 300 tisíc zeměkoulí.
1: Z jednoho slunce, tatí?
0: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
1: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
0: Kdo by nebyl kulatej?
1: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
0: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
1: Ano, tatí.
0: No, konečně.
1: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredence, pane Spejble?
0: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
1: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
0: No tak co?
1: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
0: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
1: Jak by pak byla velká země koule?
0: No? Ta? Ta by byla mrňavá.
1: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejbleličko.
0: Ještě o hodně menší.
1: Jako budík?
0: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
1: Jejde. Takže by to nešlo, i tatí?
0: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
1: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
0: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
1: Ale nám se nechce, tatí.
2: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
0: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
1: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.
3: Figy hádanka.
4: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
3: Co pak to je?
5: Já už vím, to bude miminko.
3: Ne, ne, to není miminko.
5: Proč ne?
3: Tak si to představ. B, b,
5: no, b. Takhle dělá Anička.
3: Ne, ne, ovečka.
5: Aha.
3: Je to ovečka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
2: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
1: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
2: já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
1: žadonila ovečka.
2: Ale mně se to přece jen nezdá,
1: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
2: Tak nepláč,
1: utěšoval jí beránek.
2: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
1: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
2: Beránku, pomoc!
1: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Ha, ha, ha, ha, ha, smáli se.
3: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
1: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
3: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
1: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
4: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
1: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se neprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
3: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
4: No to je na to,
1: ochotně vysvětloval kanonýr.
4: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
3: No, to my už dávno chceme,
1: vykřikli nadšeně vlci.
3: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
4: No, kdo chce kam, pomozme mu tam,
1: řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
3: Připravit,
1: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
4: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
1: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Kapitola 2. Sklo, které zmizelo. Ode dne, kdy se Dursleyovi probudili a našli na prahu před dveřmi svého synovce, uplynulo bezmála 10 let. Zobí ulice se však skoro vůbec nezměnila. Paprsky vycházejícího slunce ozářily tytéž upravené předzahrádky a na domovních dveřích u Dursleyových se v nich zaleskla mosazná číslice 4. Pak pronikli i do obývacího pokoje, kde to vypadalo téměř stejně jako tenkrát večer, kdy se pan Dursley díval v televizi na onu osudnou zprávu o sovách. Jedině fotografie na krbu ukazovaly, kolik času mezi tím opravdu uplynulo. Před 10 lety tam byly desítky snímků něčeho, co vypadalo jako veliký růžový plážový míč, na který někdo nasadil pletené čepičky s bambulkou v nejrůznějších barvách. Jenže Dudley Dursley už nebyl malé dítě a fotografie teď ukazovaly světlovlasého hromotluka, jak jede na svém prvním kole, sedí o pouť na kolotoči a hraje s otcem počítačovou hru a jak ho matka objímá a líbá. V celé místnosti se nenašla jediná známka, že by v domě žil ještě nějaký jiný chlapec. Harry Potter tam nicméně stále byl. V tu chvíli ještě spal, neměl však už spát dlouho. Teta Petunie totiž byla vzhůru a její ječivý hlas byl první zvuk, který se po ránu rozlehl domem.
1: Vstávat, vstávat, hajdy z postele!
0: Harry sebou trhl a probudil se. Teta znovu zabušila na dveře.
1: Vylez!
0: Vřískla. Harry slyšel, jak jde do kuchyně a staví na sporák pány. Převrátil se na záda a ještě zkusil vybavit si sen, který se mu před chvíli zdál. Byl to hezký sen a byla v něm motorka, která létala. Měl podivný pocit, že stejný sen se mu zdál už někdy dřív. Teta znovu stála za dveřmi.
1: Už jsi vstál?
0: Naléhala.
1: Skoro,
0: řekl Harry.
1: Tak sebou pohni. Chci, abys mi dal pozor na slaninu a neopovaž se ji připálit. Na Dudleyho narozeniny musí být všecko, jak se patří.
0: Harry jen zasténal.
1: Co jsi říkal?
0: Vyštěkla na něj teta přes dveře.
1: Nic, vůbec nic.
0: Dudleyho narozeniny. Jak jenom na ně mohl zapomenout? Harry pomalu vylezl z postele a začal hledat ponožky. Pod posteli nějaké našel, z jedné vyklepal pavouka a natáhl si je. Na pavouky byl zvyklý, poněvadž v přístěnku pod schody jich bylo plno a právě tam spával. Když už byl oblečený, sešel před síní dolů do kuchyně. Stůl málem nebylo vidět, tolik na něm leželo dárků k Dudleyho narozeninám. Vypadalo to, že Dudley dostal ten nový počítač, který chtěl, nemluvě o druhém televizoru a závodním kole. Proč vlastně chtěl závodní kolo, byla pro Harryho záhada, poněvadž Dudley byl tlustý jako bečka a tělesná cvičení nenáviděl. Pokud k němu ovšem nepatřilo, že do někoho mohl bušit pěstmi. Dudleyho oblíbeným cvičným pytlem byl Harry. Často se mu ho ovšem nepodařilo chytit. Harry na to nevypadal, ale uměl utíkat velice rychle. Možná s tím mělo co dělat to, že žil v tmavém přístěnku, avšak na svůj věk byl i tak pořád malý a hubený. Vypadal ještě menší a hubenější, než byl doopravdy, poněvadž nikdy nenosil nic jiného než odložené šatstvo pod Dudleym a ten byl snad 4x silnější než on. Harry byl hubený v obličeji, měl vyčnělá kolena, černé vlasy a zářivě zelené oči. Nosil kulaté brýle, které držela pohromadě jen spousta izolepy. Tolikrát už od Dudleyho dostal pěstí do nosu. Jediné, co se Harrymu na jeho vlastním obličeji zamlouvalo, byla velice tenká jizva na čele, která svým tvarem připomínala blesk. Pokud se pamatoval, měl ji od jak živa. A první otázku, na kterou si vůbec dokázal vzpomenout, položil tetě Petunii, když se jí zeptal, jak k té jizvě přišel.
1: Při té havárii, kdy zahynuli tvoji rodiče,
0: řekla mu tenkrát.
1: A nech si ty hloupé otázky.
0: Nech si ty hloupé otázky. To byla první zásada, pokud s Dursleyovými chtěl vycházet v klidu. Strýc Vernon přišel do kuchyně ve chvíli, kdy Harry obracel slaninu.
2: Běž se učesat,
0: utrhl se na něj místo ranního pozdravu. Asi tak jednou týdně se strýc Vernon podíval přes noviny a vykřikl, že Harry potřebuje ostříhat. Harry se nejspíš dával stříhat častěji než všichni ostatní chlapci z jeho třídy dohromady, ale nic se tím nezměnilo, poněvadž vlasy mu prostě rostly po celé hlavě jako divé. Harry už smažil vejce, když do kuchyně přišel i Dudley s matkou. Dudley se velice podobal strici Vernonovi, měl tučný růžový obličej, skoro žádný krk, malá vodová modrá očka a husté světlé vlasy, hladce ulíznuté na tupé, sádelnaté hlavě. Teta Petunie často říkala, že Dudley vypadá jako andělíček. A Harry zase často tvrdil, že Dudley vypadá jako čuník s parukou. Harry přinesl na stůl talíře s vejci a se slaninou, což nebylo nic snadného, tak málo na něm bylo místa. Dudley si mezi tím přepočítával dárky a pak se mu protáhl obličej. 36, řekl a podíval se na matku a na otce. To je o 2 míň než loni.
1: Drahoušku, ty si ale nepočítal dárek od tetičky Marš. Vidíš, tady pod tím velikým, co máš od maminky a od tatínka.
0: Dobrá, tak jich 37, řekl Dudley a celý zhrudl v obličeji. Harry vytušil, že jeho bratránek je na nejlepší cestě k pořádnému záchvatu vzteku a tak začal hltat svou slaninu, jak nejrychleji uměl. To pro případ, že by Dudley převrhl stůl. Teta Petunie zřejmě také vycítila nebezpečí, poněvadž spěšně řekla:
1: a ještě ti koupíme 2 další dárky, až dnes pojedeme do města. No co na to říkáš, zlato? Ještě 2 dárky. Bude to v pořádku?
0: Dudley o tom chvilku přemýšlel. Vypadalo to, že ho to stojí značnou námahu. Nakonec řekl pomalu: takže jich budu mít 30. 30.
1: 39, drahoušku, řekla teta Petunie.
0: Dudley se stěžka posadil a popadl nejbližší balíček. Pak je to v pořádku. Strýc Vernon se spokojeně uchechtl. Náš malý Dareba chce dostat, co mu patří, zrovna tak jako jeho otec. Jsi pašák, Dudley. A prohrábl mu rukou vlasy. V tu chvíli zazvonil telefon a teta Petunie ho šla zvednout. Harry a strýc Vernon se zatím dívali, jak Dudley vybaluje závodní kolo, filmovou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním, 16 nových počítačových her a video. Právě strhával papír ze zlatých náramkových hodinek, když se teta Petunie vrátila od telefonu celá rozčilená a ustaraná.
1: Špatná zpráva, Vernone, oznámila. Paní Figová si zlomila nohu. Nemůže si ho,
0: pohodila hlavou směrem k Harrymu,
1: na dnešek vzít.
0: Dudley mu samým zděšením poklesla brada, za to Harrymu poskočilo srdce.

0: Každý rok jezdili rodiče na Dudleyho narozeniny se svým synáčkem a s některým jeho kamarádem do města, do zábavních parků, jídelem z hamburgery nebo do kina. A každý rok nechávali Harryho u paní Figové, potřeštěné staré dámy, která bydlela o dvě ulice dál. Harry to tam nenáviděl. Po celém domě to páchlo zelím a paní Figová ho nutila, aby si prohlédl fotografie všech koček, které kdy v životě měla.
1: Co teď?
0: Řekla teta Petunie a vztekle zahlížela na Harryho, jako by si to snad vymyslel on. Harry věděl, že by mu mělo být líto, jestli si paní Figová zlomila nohu. Nebylo to však nijak snadné, když si připustil, že uplyne celý rok, než se zase bude muset dívat na Mindu, Bělunku, pana Tlapku a Chocholku. Mohli bychom zavolat Marš, navrhl stric Vernon.
1: Nemluv hlouposti, Vernone, víš, že toho kluka nemůže vystát.
0: Dursleyovi takhle o Harrym mluvili často, jako kdyby tam vůbec nebyl. Nebo spíš, jako kdyby to bylo něco odporného, co jim nerozumí ani slovo, asi jako nějaký slimák. A co ta, no jak ona se jmenuje, ta tvoje přítelkyně, Yvonne?
1: No ta je na dovolené na Malorce,
0: odsekla teta Petunie. Mohli byste mě prostě nechat tady, navrhl Harry s nenadálou nadějí. Aspoň jednou by se mohl v televizi dívat, nač by chtěl a možná si i vyzkoušet Dudleyho počítač. Teta Petunie se zatvářila, jako by právě spolkla citron.
1: A až se vrátíme, najít dům v troskách, co? Zavrčela.
0: No, já bych ho přece do povětří nevyhodil, ohradil se Harry, ale neposlouchali ho.
1: Třeba bychom ho mohli vzít sebou, řekla teta Petunie pomalu, a nechat ho v autě před zoo.
0: Dudley se nahlas rozbrečel. Vlastně neplakal doopravdy a bylo to už kolik let, co doopravdy plakal. Věděl však, že když skřiví tvář a začne fňukat, matka pro něho udělá všecko, co mu na očích uvidí.
1: Ty můj Dudloušku, nepláč, maminka přece nedovolí, aby ti pokazili narozeniny,
0: vykřikla a sevřela ho v náručí.
1: Já nechci, aby jel s námi, vřískal Dudley mezi předstírajícími hlasitými vzliky. Když on všecko vždycky pokazí! A škvírou mezi matčinými pažemi vrhl na Harryho ošklý pohled.
0: Právě v tu chvíli zazvonil zvonek.
1: Můj ty bože, už jsou tady!
0: Vykřikla teta Petunie zoufale. A za okamžik vešel dovnitř Piers Polkis, Dudleyho nejlepší kamarád se svou matkou. Piers byl vychrtlý chlapec s krysí tváří. Obvykle to byl on, kdo jiným držel ruce za zády, zatímco je Dudley tloukl. Dudley okamžitě přestal dělat, že pláče. Půl hodiny na to Harry, ač ještě pořád nemohl uvěřit svému štěstí, seděl s Piersem a s Dudleym na zadních sedadlech auta pana Dursleyho a poprvé v životě se jel podívat do zoo. Jeho teta a strýc nedokázali vymyslet nic jiného, co s ním udělat, ale ještě než vyjeli, vzal si strýc Vernon Harryho stranou.
2: Varuju tě,
0: prohlásil tučnou brunátnou tvář a štěstník u Harryho obličeje.
2: Varuju tě předem, kluku. Opovaž se něco vyvést, rozumíš? Cokoliv. A necháme tě v tom přístinku až do Vánoc.
1: Já nic nevyvedu na mou duši,
0: ujišťoval Harry, jenže strýc Vernon mu nevěřil. Nikdy mu nikdo nevěřil. Problém byl v tom, že kolem Harryho se často děly podivné věci. A bylo zbytečné Dursleyovým vykládat, že on za to nemůže. Jednou už toho teta Petunie měla dost, když Harry přišel od holiče a vypadal, jako kdyby tam vůbec nebyl. Vzala kuchyňské nůžky a ostříhala ho tak nakrátko, že měl hlavu málem holou až na čupřinu nad čelem, kterou mu nechala, aby zakryla tu strašnou jizvu. Dudley se při pohledu na něj válel smíchy a Harry prožil bezesnou noc, když si představoval příští den ve škole, kde se mu už tak posmívali pro jeho pytlovité oblečení a brýle slepené izolepou. Když se však příštího rána probudil, zjistil, že má vlasy přesně takové jako předtím, než mu je teta Petunie ostříhala. Dostal za to týden domácího vězení v přístěnku, i když se pokoušel vysvětlovat, že si neumí vysvětlit, jak mu vlasy tak rychle narostly. Jindy zas teta Petunie zkoušela navléknout ho do hnusného starého svetru pod Dudleym, hnědého s oranžovými bambulkami. Čím více snažila přetáhnout mu ho přes hlavu, tím se svetr zdál menší, až nakonec by snad mohl být leda nějakému maňáskovi. Určitě však nebyl dost velký Harrymu. Teta Petunie nakonec došla k názoru, že se svetr musel srazit při praní a Harry k jeho obrovské úlevě ani nepotrestala. Na druhé straně se ocitl opravdu v pořádné brindě tenkrát, když ho našli na střeše školní kuchyně. Dudleyho banda ho honila jako obvykle, když Harry ke svému vlastnímu překvapení, stejně jako k překvapení všech ostatních, zčista jasna seděl na komíně. Dursleyovi dostali od ředitelky velice pobouřený dopis, v kterém si na Harryho stěžovala, že leze po školních budovách. Jediné, oč se pokoušel, jak křičela na strýce Vernona přes zamčené dveře přístěnku, přitom bylo skočit za velké nádoby na odpadky venku před kuchyňskými dveřmi. Harry si myslel, že o přiskoku nejspíš strhl vítr. Dnes se však určitě nic zlého nepřihodí. Stálo to i za to, že jede s Dudleym a s Piercem, pokud stráví den někde jinde než ve škole, v přístěnku nebo v obývacím pokoji paní Figové, kde to páchlo zelí. Strýc Vernon řídil auto a přitom si stěžoval tetě Petunii. Rád si stěžoval na všecko možné. Lidé v práci, Harry, městská rada, Harry, banka a Harry. To byla jen některá z jeho oblíbených témat. Dnes ráno to byly motorky.
2: Jezdí s ním jako šílenci, chuligáni jedni.
0: Rozčil se, když jedna předjela. Mně se o jedné motorce zdálo, řekl Harry, jak si na to náhle vzpomněl. Létala ve vzduchu. Strýc Vernon div, že nevrazil do auta před sebou. Otočil se na sedadle dozadu, tvář rudou jako obrovská červená řepa s knírem a zařval na Harryho. Motorky nelétají! Dudley a Pierce se zahyhněli. Já vím, že ne, řekl Harry. Tohle byl jenom sen? Býval by však raději, kdyby vůbec nic neřekl. Pokud Dursleyovi něco nesnášel ještě víc než jeho zvědavé otázky, pak to byly jeho řeči o tom, že si něco počíná jinak, než by mělo, a nesešlo na tom, jestli to bylo ve snu nebo třeba v kresleném seriálu. Nejspíš si mysleli, že by ho to mohlo přivést na nebezpečné nápady. Byla krásná slunečná sobota a zoologická zahrada se hemžila rodinami s dětmi. U vchodu Dursleyovi koupili Dudleymu a Piercovi velkou čokoládovou zmrzlinu a potom, jelikož usmívající se paní v maringotce se Harryho zeptala, co chce, než ho stačili odtáhnout pryč, koupili i jemu laciné citronové lízátko. Ani to nebylo špatné, pomyslel si Harry a lízal ho, zatímco pozorovali gorilu, která se škrábala na hlavě a nápadně se podobala Dudleymu až na to, že nebyla světlovlasná. Pro Harryho to bylo za dlouhou dobu nejhezčí ráno. Z opatrnosti se držel trochu stranou od Dursleyových, aby se Dudley a Pierce, které kolem poledne už zvířata začínala nudit, neuchýlili ke své oblíbené zábavě a nezačali ho mlátit. Naobědvali se v místní restauraci a když Dudley dostal záchvat vsteku, poněvadž opečená klobása, kterou mu přinesli, nebyla dost velká, koupil mu strýc Vernon jinou a Harry směl dojíst tu první. Později si samozřejmě říkal, že měl tušit, že je to všecko příliš krásné, než aby to vydrželo. Po obědě zamířili do pavilonu plazů. Bylo tam chladno a tma a všude po stěnách zářila skleněná terária. Zaskly se po kusech dřeva a po kamení plazily a lezly nejrůznější hadi a ještěrky. Dudley a Pierce chtěli vidět velké jedovaté kobry a tlusté krajty, schopné rozmačkat dospělého člověka. Dudley okamžitě objevil největšího hada v celém pavilonu. Mohl by se dvakrát ovinout kolem auta strýce Vernona a zmačkat ho, že by se vešlo do popelnice. V tu chvíli se však nezdálo, že by něco takového chtěl provést. Popravdě totiž tvrdě spal. Dudley tam stál s nosem přimáčknutým na sklo a upřeně zíral na lesklé hnědé smyčky. Udělej něco, ať se pohne, zakňural na otce. Strýc Vernon zaťukal na sklo, ale had se nehnul ani trošku. Ještě jednou, poručil Dudley. Strýc Vernon pohotově zaklepal prsty na sklo, ale had klímal dál. To je nuda, reptal Dudley a zamířil pryč. Harry se postavil před terárium a pozorně se na hada zahleděl. Nijak by ho nepřekvapilo, kdyby had sám umřel nudou, neměl kolem sebe nikoho jiného než hloupé lidi, kteří od rána do večera bubnovali prsty na sklo, aby ho vyburcovali. Bylo to ještě horší, než spávat při stěnku, kam nepřišel nikdo jiný než teta Petunie, která bušila do dveří, aby vás probudila, a Harry přinejmenším směl chodit po celém domě. A had náhle otevřel své korálové oči. pomalu, velice pomalu zvedal hlavu, až měl oči stejně vysoko jako Harry. Pak zamrkal. Harry vytřeštil oči. Potom se spěšně rozhlédl, jestli ho někdo pozoruje. Zjistil však, že ne. Podíval se na hada a zamrkal také. Had pohodil hlavou směrem ke strýci Vernonovi a k Dudleymu a pak obrátil oči ke stropu. Podíval se na Harryho pohledem, který říkal docela jasně: a takhle to chodí pořád. Já vím, zamumlal Harry přes sklo, i když si nebyl jist, zda ho had slyší. Musí to být opravdu k steku. Had důrazně přikývl. Odkud ty vůbec jsi? Zeptal se Harry. Had ukázal ocasem na malou tabulku vedle skleněné stěny a Harry si ji zvědavě prohlédl. Boa Constrictor Brazílie. Bylo tam hezký. Had znovu ukázal ocasem na tabulku a Harry četl dál. Tento exemplář se narodil v naší zoo. Rozumím. Takže ty jsi v Brazílii nikdy nebyl? Ve chvíli, kdy had zakroutil hlavou, ozval se za Harryho zády ohlušující výkřik, při kterém sebou oba trhli. Dudley, pane Dursley, pojďte se podívat na toho hada, to byste nevěřili, co dělá. Dudley se k ním přikolíbil tak rychle, jak jen byl schopen. On je ty smrade, řekl a praštil Harryho do žeber. Harry to nečekal a jak široký, tak dlouhý se rozplácel na betonovou podlahu. Vše, co následovalo, se událo tak rychle, že nikdo neviděl, jak se to stalo. V jednom okamžiku se Pierce a Dudley ještě natahovali až ke sklu a vteřinu na to odskočili zpátky a vřeštěli hrůzou. Harry se posadil a jen zalapal po dechu. Skleněná stěna Hroznýšova terária zmizela. Velký had se rychle rozvinul a sklouzl na podlahu. A lidé po celém pavilonu plazů začali ječet a hnali se k východům. Ve chvíli, kdy se had rychle prosmíkl kolem něj, Harry by býval přísál, že zaslechl tichý, syčivý hlas. Už tu, Brazílie, mnoho štěstí, amigo. Hlídač z pavilonu plazů z toho byl málem na mrtvici.
3: Ale to sklo, opakoval pořád dokola, kam se podělo to sklo?
0: Sám ředitel zoologické zahrady uvařil tetě Petunii šálek silného sladkého čaje a celou dobu se jí znovu a znovu omlouval. Pierce a Dudley jen něco nesrozumitelně drmolili. Pokud Harry viděl, had jim jen škádlivě chňapl po patách, když je míjel, ale když potom seděli v autě strýce Vernona, Dudley líčil, jak mu ten had málem ukousil nohu a Pierce se dušoval, že se ho pokusil rozmačkat. Nejhorší ze všeho ovšem bylo, aspoň pro Harryho, když se Pierce natolik uklidnil, že řekl: ale Harry se s ním bavil. No řekni, Harry. Strýc Vernon počkal, až byl Pierce najisto z domu a teprve pak se na Harryho obořil. Byl tak rozčilený, že ze sebe sotva vypravil pár slov.
1: Zmiz? Přístěnek? Nikam? Žádné jídlo?
0: Načež se sesl na židli a teta Petunie mu musela honem přinést velký koňak. Harry pak ještě dlouho ležel v tmavém přístěnku a přál si, aby měl hodinky. Nevěděl, kolik je hodin a nebyl si jist, zda Dursleyovi už spí. Do té doby, než usnou, se nemohl odvážit vydat se potají do kuchyně pro něco k snědku. Žil u Dursleyových bezmála 10 let. 10 bezútěšných let, kam až sahala jeho paměť od doby, kdy byl ještě malý a jeho rodiče zahynuli při té autohavárii. Nedokázal si vzpomenout, že by seděl v autě, když se to stalo. Když si za dlouhých hodin v přístěnku občas namáhal hlavu, vybavovala se mu podivná vidina. Oslepující záblesk zeleného světla a palčivá bolest, kterou pocítil na čele. To zřejmě byla ta havárie, i když si neuměl představit, odkud se všecko to zelené světlo vzalo. Na rodiče si vůbec nepamatoval. Teta ani strýc o nich nikdy nemluvili a měl samozřejmě zakázáno klást jim hloupé otázky. V domě nebyla jediná fotografie jeho rodičů. Když byl menší, snil nejednou o nějakém neznámém příbuzném, který přijde a odvede si ho, ale nikdy se to nestalo. Dursleyovi byli jediní příbuzní, které měl. Občas se mu ovšem zdálo, Nebo v tom možná doufal, že na ulici jakoby se k němu hlásili úplně neznámí lidé. A ještě k tomu vypadali velice podivně. Když jednou byli s tetou Petunii a s Dudleym na nákupu, uklonil se mu z ničeho nic drobný mužík ve fialovém cylindru. Teta Petunie se napřed Harryho rozlobeně zeptala, jestli toho člověka zná, a pak ho i s Dudleym spěšně odtáhla z krámu, aniž něco koupila. Jednou mu v autobusu vesele zamávala nějaká stařena celá v zeleném, která vypadala, jako by byla z divokých vajec. A jakýsi holohlavý muž ve velice dlouhém purpurovém plášti mu onehdy na ulici doopravdy stiskl ruku a pak beze slova zamířil pryč. Nejzáhadnější na všech těch lidech bylo, jak pokaždé naraz zmizeli ve chvíli, kdy si je Harry chtěl prohlédnout zblízka. Ve škole neměl nikoho. Všichni věděli, že Dudleyho banda toho podivného Harryho Pottera v jeho pytlovitých starých šatech a s rozbitými brýlemi nesnáší a nikdo si nechtěl Dudleyho bandu proti sobě poštvat.
4: Digi básnička!
5: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: A teď ještě jednou.
5: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče. Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic. Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy? Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec. Sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší Hafánek a Krákora? A Skřivánka, Křepelku i Kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá. Když já mám ještě maličká ouška. Tamhle korobtvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polékají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady.
My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky: Mami, mami. Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mez. A venku volal zase: Mami, mami. Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal skřivánka ani křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula. Mami, mami, mami, vykřikl radostně. Počkejte na mne, půjdu s vámi. Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů. A když já bych přece šel nejraději s vámi? Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška. Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se. Tak sem pojď, uvidím, řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop. Vidíte, maminko, že už mám silné nohy? A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte. Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy s sebou. A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli. Janeček jde s maminkou a říká jí cestou: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali. Musíme si pospíšit.

0: Piggy vtip. Na ulici pláče malá holčička.
1: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
2: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
1: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
0: A holčička na to,
2: ale já nevím, kde bydlím.
0: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
1: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
0: No, to bych nechtěl být ztracený, ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
1: No určitě.
3: Jednou Víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
4: Rovně,
3: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
4: Já nevím, zamyslel se Beránek Kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
3: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
4: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
3: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku Kudrno, opatrně, řekla Víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Oh, už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
4: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
3: řekl Beránek Kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek, až pitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola Víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka

usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Bílá Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá: obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl Vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a políkal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde 7. vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuju ti, Amálko, a děkuju ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
1: A jak
0: Hance,
1: se má?
0: Ahoj, zdar. Aha,
1: a jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
1: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
1: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě.
0: Kolem
1: pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
1: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik, a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
1: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže, Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
1: Pokrčil jsi mírně nohy, děti. To, co říkám Piggy mu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
1: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám od zase.
1: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
1: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podzásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod hlavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
1: Děkuju ti za pomůcku, teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru, to znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky, tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy, a s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
1: Přesně tak, takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum, flexum!
1: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
1: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar.
1: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

0: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
0: To co je?
1: A co ti je?
0: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
0: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
0: A na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
0: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Jo, nechybí, jsou tam obě dvě.
0: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
0: No, mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
1: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balon netrefil.
0: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
1: No, hodou, já už jsem na fotbale byla.
0: Fakt?
1: Fakt.
0: A jak se ti to líbilo?
1: Byla to švanda.
0: Jo,
1: no,
0: to?
1: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
0: No, čeprsk.
1: No?
0: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
1: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
0: Víš co, jdi se raději pověsit.
1: Co?
0: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
1: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
0: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
1: No, to vím taky.
0: Je! Gól! Viděla jsi?
1: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
0: To není kravata, ale vyplazený jazyk.
1: Chudáček, že si raději neodpočine.
0: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
1: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
0: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Dnes je 6. května.
1: A svátek má Radoslav.
0: Ve staroslověnštině znamenalo sloveso radět, starat se.
1: A nebo taky prostě může znamenat?
0: Radoslav, Radoslav.
1: Že rád slaví.
0: Takže Radoslavové určitě svůj svátek oslaví. Krásně! Všechno nejlepší! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
3: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
4: Je přihranej.
2: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
5: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
6: Pozor tam uvnitř!
2: Ožila, ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou.
7: Vystrašenou celičkou.
4: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup.
2: Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si Krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to Krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu. A vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to Krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější, celé bledě modré, a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale Krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, tlapky pod bradou a snil.
1: Vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybrala červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volant, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
0: Ze snění Krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle Krtek musí vidět. A hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to nám vždycky připadá náramně snadné. Co Krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola, ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si Krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko, šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška si však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, troubí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to ono sedat. Motýlku nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde jsi tu vzal? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno, nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kapitola třetí, ze které se dovíte
1: o podivných mlynářových očích,
0: o útěku Filipka a Dorotky
1: i o zemi mlýnů.
2: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim Myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali, zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední spozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétali za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
0: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé Dorotce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
3: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filipek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
2: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filipkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filipek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
0: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
3: Teď nebo nikdy, pravil Filipek.
0: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filipku.
2: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
3: Filipek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
2: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
0: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filipkovi.
2: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr a oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako baletka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozházené kostky na hraní. potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. Ba právě naopak, že jí led dělá dobře.
4: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
3: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
4: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
2: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
4: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
2: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
3: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
2: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadaly navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravil:
5: Iho!
2: To byl pozdrav.
0: Slušně vychované děti odpověděli: Iha-ha! Dobrý večer, koni.
2: Zatímco Kunegunda s koněm přátelsky klábosila, Filipek a Dorotka přistoupili blíž ke 2 opodál stojícím mlýnům, které se od našeho lišily jen barvou. Jeden mlýn byl fialový a druhý měl zase barvu blankitného nebe. Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když dva obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás, ty jsi jeden z nás. Jmenoval se mlýn mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty se zvrátil, vrátil ses ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vivat, vivat, vivat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služ jim celý život. Odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
4: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
5: Musíme letět na východ,
0: zvolali děti.
2: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
1: No co?
0: Lampionový průvod!
2: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha. Kokokokodák! Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška se polekala a zapištěla.
3: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
2: Koza Róza se polekala a zamečela.
4: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže. Mé, mé, mé.
2: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
5: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
2: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
6: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
2: Volek Bolek se přidal.
7: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
2: Kravka Slávka pokývala hlavou.
6: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
2: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
8: Já nahraju.
9: Ahoj, ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám a klidně zpívejte se mnou.

0: Cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček.
1: A to je moc dobře. Děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
1: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
1: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a plácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
1: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
1: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
1: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojíčku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
1: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Je lžícová ruka.
1: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
1: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
0: Mám.
1: Už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
1: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také. Hop, a přehodíme do levé. Výborně, Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, ale s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravého. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. A držíme.
0: No tak. Já zase vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
1: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: No, to půjde líp.
1: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou. 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
1: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
1: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená.

šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Poleká se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál, jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá, tuze dobře se mi sedí, kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla Krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný. Ale při práci se dal jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Dnes je 6. května.
1: A svátek má Radoslav.
0: Ve staroslověnštině znamenalo sloveso radět, starat se.
1: A nebo taky prostě může znamenat?
0: Radoslav, Radoslav.
1: Že rád slaví.
0: Takže Radoslavové určitě svůj svátek oslaví. Krásně! Všechno nejlepší!
2: Pelikán a zlatá rybička. Být pelikánem není vůbec legrace. Být pelikánem je otrava. Být pelikánem to je velký průšvih. Tak nějak si pro sebe brumlal před dávnými a dávnými časy jeden pelikán, když svět se vším, tedy i s pelikány, teprve začínal. Pelikán šel na ryby a už napřed věděl, že jeho úlovek bude mizerný, protože tenkrát ještě měli pelikáni malý, krátký zobák. A tak i když lovili od rána do noci, nikdy nenalovili dost, aby se pořádně najedli. Byli stále trochu hladoví a proto stále trochu mrzutí. Pelikán měl hnízdo husté mrákosí, všude kolem byl močál. Zatím se mu na světě moc nelíbilo. Když konečně prolezl rákosovým houštím, dostal se k vodě, kde byly ryby. Začal lovit. Ale co chytnete do tak malého zobáku? Zase jen malou rybku. To je pro velikého pelikána jako malina pro slona. Ke všemu nechytil ani tu, jen co si lesklého, nejspíš kus plechu. Chystal se úlovek hodit zpátky do vody, ale naštěstí to neudělal. Plech promluvil. Když mě pustíš, splním ti 3 přání. Jsem kouzelná zlatá rybička. Pelikán se teprve teď pořádně podíval, co to vlastně ulovil. Opravdu to byla hodně malá ryba, ale jemu se hned zlepšila nálada. Věděl totiž přesně, co by chtěl, co by potřeboval. Větší zobák. A tak jakmile pustil rybku zpátky do vody, zobák se mu hned prodloužil a ještě k němu dostal navíc praktickou kapsu, kdyby si potřeboval nalovit ryby do zásoby. Když se potom na sebe podíval do zrcadla, měl dojem, že mu nový zobák s kapsou dokonce i sluší. Druhý den šel na ryby, už zvesela a překvapilo ho, že tu malou kouzelnou rybu chytil zase. Dneska ti splním 2. přání, řekla rybka. Tak co bys chtěl? Pelikána napadlo, že by tentokrát ze všeho nejvíc potřeboval radu, jak rychle a snadno nalovit co nejvíc ryb. Víc než se vejde do zobáku s tou opravdu praktickou kapsou. Rybě se tohle přání nelíbilo. Bylo podle ní příliš namířené proti všem rybám a slušnému chování vůbec. Ale protože to slíbila, poradit teď musela. Tak já ti teda říkám, poraď se s kamarády pelikány a mě okamžitě pust zpátky do vody. Pelikán je pustil, s novým zobákem stejně už nebýval hlad a šel za ostatními pelikány. Dohodli se, že budou lovit společně. To byla dobrá rada a dobrý nápad. Od té doby totiž pelikáni skutečně občas pořádají hromadné výlovy. Plácají do vody křídly, užijí přitom spoustu legrace a ryb mají, že by je mohli prodávat. Třetí den chytil pelikán zase tu zlatou rybku a najednou, ačkoliv vůbec neměl hlad, dostal na ní chuť. Co by si spřál do třetice? Zeptala se ryba. A protože tušila, jaké má pelikán úmysly, řekla ještě. Ale rozmysli si to dobře, abys jednou nelitoval. Teď chci tebe, klapl zobákem bez dlouhého přemýšlení pelikán a už ji měl v kapse. Její poslední slova byla. Tak za tohle tě bude doma čekat překvapení. Ale pelikán je pustil jedním uchem tam a druhým ven. Při veselém chytání ryb s ostatními pelikány na to dokonce úplně zapomněl. Doma v hnízdě na něho čekal malý synek pelikánek. Roztomilé překvapení. Roztomilé holátko. Pelikán měl radost, ale i trochu špatné svědomí. Neměl jsem tu rybu jíst. Tolik toho pro mě udělala. Na poslední chvíli mě ještě i obdarovala. A jak to vůbec myslela, když řekla, abych nelitoval? Mám teď přece toho nejkrásnějšího synáčka, pelikánka, pochvaloval si pelikán. Každý den mu nosil jednu rybičku a dal mu jméno Sipo. To, aby na něho mohl volat, když by si spolu někdy hráli. Malý Sipo si ale zatím moc hrát nechtěl. Chtěl hlavně jíst. Zahrajeme si, až trochu vyrostu. A vyrostu jen, když budu víc jíst. Jedna ryba je málo, řekl tatínkovi věčně hladový Sipo. Starý pelikán teď od rána do noci chytal ryby a od rána do noci krmil malého pelikánka, který opravdu pěkně rostl. Jenže čím byl větší, tím měl větší chuť k jídlu. Pelikán mu nosil ryby v zobáku i v kapse a pořád to nestačilo. Aby se malý Sipo naobědval, musel starý pelikán letět pro ryby dvakrát, aby se navečeřel dokonce třikrát a k snídani nezbyla ani ploutvička. Máš moc malou kapsu, táto, pořiď si větší, křičel a zlobil se Sipo. Mám hlad. Pelikán měl svou kapsu od té spousty ryb už vytahanou jako starou nákupní tašku. Často teď vzpomínal na kouzelnou rybku a vzdychal. Ta mi dala, už vím, jak to myslela. Ta se mi pořádně pomstila. Ale i když takhle naříkal, měl svého Sipa moc rád. A zároveň si představoval a těšil se, že jednoho dne jeho hladový synáček vyroste, zesílí, začne chodit na ryby sám a bude je nosit domů svým dětem ve své vlastní kapse. Po té spoustě ryb rostl malý pelikán jako z vody a starého pelikána o hodně přerostl. Byl urostlý, byl statný, jen tu kapsu na ryby neměl o nic větší než tatínek. Ale možná, že byl trochu chytřejší. Nejdřív, pravda, se pokoušel chytit kouzelnou rybku, aby mu darovala ještě jednu kapsu. Ale druhá zlatá rybka nebyla k nalezení. A tak protože už měl své vlastní hnízdo a v něm svého vlastního synka, strašně hladového malého pelikánka, dostal nápad. Pořídil si batůžek. Silný byl dost, snadno ho unesl, ale to byl první a také poslední případ, kdy nějaký pelikán, kromě v kapse pod zobákem, nosil ryby i na zádech v batohu. Druhý Sipo se zkrátka od té doby nenarodil. Také kouzelnou zlatou rybku už pelikáni víckrát neulovili. Musí se spokojit se zobákem, jaký mají, a vystačit s jedinou, za to velmi praktickou kapsou, která jim sluší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Ševc a čert. Byl jedno jeden ševc a ten měl takovo nózo, že se nemohl svým řemeslem ani veživit, ani svý senke vechovat. I dal se teda zapsat čertovi s celou svou krvjo, s ženou i s děťma, ačkoliv to nerád odělal. A když už byl zapsané, tož se ho ptá ten čert. No, co včel za to chceš? A ševc mu povídá. Jářko, dej mě tak moc peněz, co bych sám se mohl veživit a vychovat te svý děti. Čert mu to rád přeslébil a přenášel mu každé deň 5 rénských. A to bylo právě v to dobo, když chodil pán Bůh se svatým Petrem po zemi. I přešle taky k temu ševcovi, co se dal čertovi zapsat, když se už začalo smrkať. Ševc nevěděl, kdo jsou a odkud jsou, a ptať se jich ostéchal, protože viděl, že jsou to až to ze hrský osobe. Oni žádali nocleha a ševc jim ho s velikou ochotou přeslébil. Žena jeho jich hrské odstila, připravila jim dobrou večeřu, po večeřu ostlala jim pořádně lůžko a sama si lehla ven pod přesénikem. Ráno stala brzo a ochestala jim snídani, jak se patří. Když se nasnídale a još bele na odejito, ptá se Kristus pán. Co jsme dložní? Ševc na to. Nic. A Kristus pán. No deť přece něco. A ševc zasí. No teda deš přece něco, tož bych rád, aby se mě tato trojí věc vyplnila. Za první. Hdo si na tomu osmolené trojnoškolapne, kde já se dávám? Dešlá co nějaké děravé bod, aby i s ňo zostal jako překované, dokud já chco. Potom, hdo se na mě zvenko oknem bude dívat do izby, aby od tého okna nemohl odejít, až bych já temu chtěl. A naposledy, kdo by mě v zahradě z mé trnke korlátke třasl, lebo koňárem tamté hroške třepal, aby se od ní nemohl hnout, dokud bych já nechtěl. A sen Boží řekl, stane se ti, jak si to žádáš. I odešel a svatý Petr s ním. Když už vypršel ševcovi čas, tož si přešel pro něho čert řka. Ševče, včel půjdeš se mnou do pekla, vízeš, že už je čas. Na to ševc. Vizo, ale počkej, až povečeřáme a zatem si odpočiň tady na trojnožce. Čert nedaje sa dlouho pobizeť, lapl si hneď, aby svém ódiskom hověl. A ševc chestal se po večeře s manželkou i s děťma do pekla. A tož deš už bele všecí se všeckém hotovi, skřékl na čerta, aby už šil. Čertisko stává, křeví sa všelejak, až ho všecko bolí, jenom aby se mohl odtrhnout, ale nende to. A tož křečí na milýho ševca. Bracho, tady to po čertech pálí. Deť mě pomož a post mě još přece post, já ti rač ještě něco času předám. A ševc, deš mě předáš, tož mě předáš, jdi si. A tož mu předal čert ještě 7 let. když těch 7 let oš vepršelo, přeběhl si zasi čert pro svýho ševca, ale on nešel do izby. Jenom zvenko oknem se tam díval a klepaja na okno volal. Ševče, oš so zas pro tebe, chesté se, však oš víš, kde máš iť. Milé ševc právě šel bod a žena dělala večeřo. A když oslyšel a uviděl čerta, řekl mu: počkej jenom trochu, až povečeřáme. Čert teda čekal venko na ševca. A tož deš oš povečeřale a na cesto se přepravile, povídá ševc: no, čertičko, pojď, my už jsme hotoví. Ale milé, čert nemohl nijako od okna, měl nožeska jako překovaný. A vyza zlo a zlo dal se do prošení. Pusť mě, bratřičko, předám ti rač ještě času. A ševc: deš mě předáš, tož mě předáš, jdi si. Ale to ti povídám, jak mě přendeš po třetí, deš nebo do hotové, a až se spravím, zas nebudeš chtěť iť. Potom si mě nežádé, já nechco být tvém bláznem. Čert mu zasi předal 7 let a odešil sám dom. A když zasi těch 7 let vepršelo, přešil si zasi čert pro svýho ševca a vkročil hneď do izby. To ševc na něho zdobro: dobře, dobře, že jdeš. Právě nám včel dozrálo ovoce, který toze dobře chotná. Zaskoč si tam do moje zahrade a otřas si trnek, lebo otřep hrošek. Jak moc chceš, čem víc, tém lepší. Moja stará jich nabere do velkýho ozla, abychme měli čem se na cestě občerstvit. Té si dozajista taky rád vezmeš. To si čert veskočí a běží přes deske do zahrade a třepe trnko, až i všecko lésti a halozí opadalo a jenom holé peň zostal. Zatím se ševc se svéma oš přechestal a volá na čerta: no, te děláš nám pěkno, nechceš snad celý strom sebou vzít? Deť jsem ti přece povídal, abys jenom trnke střásl, a te tady řádíš jako v pekle. Pojď rač oš do pekla, já so hotové se svéma. Milé čert odepňa casnoval sebou sem tam, ale ani hni. Tož ševc na něho zhorta: neřekl jsem já tobě, ešle přendeš, deš nebo do hotové, a až se spravím, ešle nebodeš chtěť oš odejít, aby si smě nežádal. Já chco iť, a ty nechceš. Myslíšte, že já so tvůj blázen? I počké. A tož běží milé ševc do izbe, vezne řemeň a s něm honem na čerta. A jak ho medli, tak ho medli. Čert véská, co može křeči, a pišči, co mo hrdlo stačí, až se ledi z celé dědine zbíhale. Jak se divile, dež vlastníma očima viděle, jak ševc čertovi smoli zada. Dež ho už dost zmaloval, takže chodák ani čertovi nebyl podobné, postil ho. Di, ešle tě v pekle poznajo. A čert s radostí otěkal dom, jak by prášel sám, a ševcovi dal oš na decké pokůj. Před smrťou poročil si ševc, až ho pohřbio, aby mu dale to zástěro, kero nosel. A tož moje tam dale. Sotva zemřel, Jož šil k nebi A Přendá tam klokl na bráno nebesko, aby mu otevřele. I odemyká svaté Petr svým klóčem bráno, prohliží osobu a povídá. O ševče, ty tady nemáš místa, odendi pryč. Co jsi vevolel, tého se ti dostalo. Debe jsi zbel vevolel království boží, bel bez homněl, to řekl a zamkl bráno. Ševc ale sám sobě, co včel dělať? I osmyslel si, iť zrovna do pekla. Jak ho čerti viděle zdaleka se hnať, začale na sebe volať a křečeť, ševc, běži sem, honem zavřeme vrata, nepouštěme sem ševca, sic nás všecké vežene z pekla. Ševc klokl dost, ale nadarmo. Dež ho teda ani do pekla postiť nechtěle, šil zasi na svatýho Petra do nebe. Svatý Petr odemkl, podíval se na něho a povídá. Pro tebe dokonca není tady místa, marně hledáš. A tož chodák ševc zasi do pekla a čerti zasi křečele, jenom toho ševca sem nepouštěte. Teda zasi zpátky na svatýho Petra. A když svatý Petr klóčem bráno odemkl, milé ševc jedným šostem vhodil své osmolené zástěro do nebe a povídá. Když já to nebodo, nech tě tam aspoň má zástěra. A zasi šil k peklo. Ale tam se mu žádné još ani neozval. Vrata byly zavřeny a všecko ovnitř tichonko. Tož povídá ševc sám sobě, ještě jednou půjdu na tého svatýho Petra. I šil a klokl zasi, svatý Petr odemkne a ševc mohonem pod rokou podleze a do nebe vklózne. I roztahl si tam svou zástěro a sedl si na ňo. Svatý Petr ho vyhání, aby šil patří v nebi, že místa nemá. Ale ševc už jednou seděl a nechtělo se mu odtáť, i řekl Petrovi. Deť já nesedím na vašem, já sedím na svým. A tož jde svatý Petr před Krista Pána a vykládá mu to. Pane, ševc nám nechce odtáť ven a přec místa tady nemá. Sen Boží se ale nad ševcem sletoval a rozkázal. No nech ho još, nech si tam sedí.
1: Vigy básnička.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
3: A jestli se vám pásnička líbí,
1: běžte na www.pigy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Lucy, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
4: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
5: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
5: Odhoď se zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
5: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
5: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
5: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
5: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
5: Pamatujte si, hrad tento patřil od věků brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry.
3: Jsi v pořádku, tatínku?
5: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
5: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
5: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
5: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
5: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
3: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
5: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
5: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
6: Naschledanou.
2: Dobrou, dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.
7: Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. S zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavíčko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, proboha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kampák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam, tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si panenko umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omyla zlatý prášek z obličeje a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek. Pěkný a prostorný, jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že si vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo. Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké a milé děvče. Janička byla přadlena. S kolovrátkem si dobře rozuměla, ale láska jí hlavu popletla. Jednou si řekla, budiš vůle páně, a zalhala na zámku, že umí spřádat zlatou nit. Hned se za tu lež pánu Bohu omluvila a modlila se za odpuštění všech hříchů světa. Ale slovo se už zpátky vzít nedalo. Mladý král si pro nevěstu přijel kočárem a uvedl ji do jizby, kde všude kolem byla jen hromada lněného pačesí. Dnes tě tu nechám o samotě, povídá, ale zítra, když spředeš zlatou nitku, budou ohlášky a do týdne slavná veselka. Pak král odešel a Janička se posadila k přeslici. Copak kvočná, ta kuřátko vysedí, ale zlatou nitku ještě žádná přadlena, co svět je světem, z obyčejného lnu nespředla.
1: Ach, ouvej, hořekovala. Noc se přesype a ráno mě můj ženich s ostudou z domu vyžene. Proč si já hříšná o zlaté přízi vymýšlela?
0: A jak tak naříká, otevře se najednou na pár prstů stěna a tou škvírkou se protáhne mužíček. Vousy má dlouhé až k pasu, na hlavě červenou čepičku a kolem těla zástěru. Trochu si poskočí, a škodolibě zaspívá. Byla jednou jedna panna, u přeslice uplakaná, uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak.
2: Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí.
0: A mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se zas rok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, ha, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě, ha, za muže a nic ti nepomůže.
1: Pro pána Jána, to by byla smutná veselka s tímhle bousatým trpaslíkem.
0: Ale co pak měla Janička na vybranou? a tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit. A přitom si ještě prospěvoval. Tak to na to, bude nitka samé zlato. Janička na něm mohla oči nechat. A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat. Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam. Předla a předla. Nitek přibývalo. Ale co to? Není to sen? Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo. Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jaký předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší, po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si vousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu, i to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidi mužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den. Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad při lovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji. Když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá, zuby drkotaly zimou a nikde v té studené tmě světýlko, nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. Jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
3: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neuhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
0: Když uhodne, nechci ji, vždyť se Budiš jmenuji. Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až si lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal. Netrap se, ten pidi mužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko, buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha, tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha.
2: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat, říkají ti,
0: Budiš.
2: A sotva to jméno vyřkla. Mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo. Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A Budiš tak i zůstane.

0: paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
1: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
0: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
1: Protože bydlí v hodinách.
2: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop. Říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupl cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
3: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
2: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
4: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete.
2: Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí.
4: Kdo to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malý brouček.

0: holčičci na sebe mrkly a zapřáhali se. Tak napřed hodně pomalu.
1: Neptejte se hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinoškové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
0: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

chtěl bych vážně znát, tak se musím ptát. Kdo z vás by mohl mi říct, proč pak právě někdo ví, se ten cen zvláštní tak rád zdá. Na pasece pod duhou, kde nádherně se spí, kam jít jenom potichu se dá. S cylindrem a ve fraku já zvony rozezním, Johnny s myškou právě svatbu mám.

z vás mi mohl říct proč, proč právě někdo ví, se ten sen tak rád zdá. Přeci já snad rád jsem ten, kdo na všechno, co má, je sám, a to, že vendu

0: Piggy cvičení
1: a jdeme na to!
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, ahoj.
0: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
0: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
0: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
0: No, to je
2: Veverka,
0: pravda.
2: Veverka Laskonka leze po stromech. Jaké máš ti kamarády, kteří...
0: Veverka Laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže
2: z ní vidíš
0: jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
0: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
0: To bych Hugovi nepřál.
2: To já bych taky samozřejmě nepřál.
0: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím a budeme někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se zámínkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
0: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
0: to,
2: tak.
0: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter.
0: Se dá.
2: Dá se lyžovat, běžkovat, pouštět drak, jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě
0: cokoliv. A nebo uspořádat velký kuličkový turnáj.
2: A nebo diskotéku, dětskou, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si teď tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák nebo nějakou písničku a zasportujte si.
0: Víš co, Hanko, pustíme si písničku.

0: krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
1: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
0: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
1: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
0: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
1: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
0: Tak já ji někde ve městě čmajznu, zaradoval se Jihlík.
1: Už je pozdě.
0: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
1: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší si mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře.
0: Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba.
1: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
0: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda.
1: Sbohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone.
0: Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to sbohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

0: Dnes je 6. května.
1: A svátek má Radoslav.
0: Ve staroslověnštině znamenalo sloveso radět, starat se.
1: A nebo taky prostě může znamenat?
0: Radoslav, Radoslav.
1: Že rád slaví.
0: Takže Radoslavové určitě svůj svátek oslaví. Krásně! Všechno nejlepší! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.

Šebestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. Tuj, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla. Stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit. Karel by měl na to létání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu tom zdá, utrácí peníze v nějaké loterii a hádá se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdybychom mu nějak pomohli? A Mach byl pro, a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi. Řekl, že to samo sebou bere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze, že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek, byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku a řekla, jen si léť. A taky strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktorína jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy, načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápu tam bylo nejmíň 500 000, všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli byste jíc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať vysím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. Vsadce, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice,
A tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo dva černoské školáky, sluchátko dádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou dva mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí, a tím nastali pro Macha Šebestovou nečekané potíže. Kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké dvě děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: tak, a teď vy dva usmrkanci sledujte, co dovedu. A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničehož nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti a ten tlustý náfuka se zasmál. To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy. Šebestová zamumlala cosi do sluchátka, Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty dva veselce. Začal stekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala, Mach mávl ruku a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval, vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Z Macha Šebestové byly najednou dva černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl: vícekrát mi sem nikoho nevaď, nebo dostaneš pár facek. A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili, a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem: Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na dosmrtí jako dva boboli, to je nás konec. Je ti to, doufám, jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit, ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme. A Mach bučel: Šebestová, deblbni, co děláš v paniku? Uvidíš, že to nějak dopadne. Koukej, už jsme tady. A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa.
Byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal bučet dvakrát dlouze a jednou krátce, potom třikrát krátce a jednou dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem čtyřikrát krátce a dvakrát dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýc Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčeleně bučela. Co je? Co se děje? Tam tvůj strýda letí domů a nás tady klidně nechá, nebo co? A Mach zabučel. Šebestová, nezmat můj, proč mě čeky a uvidíš? Nače se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýc Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Vyjde ven, čábne k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, dvakrát dlouze, jednou krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čápnuví morzeovkou přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je znenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko, strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč a vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli.

No, pak už to šlo všechno jako po másle. Pak už se nikomu nic zlého nestalo, akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Skara s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem vidět to nové letadelko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radosti zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchali domů k večeři a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu a sluchátko řeklo, ale beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechovali.

0: básničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš. Tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku,

Jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno na ruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát. Mladý rolník v hospodě si dává po ránu zahrát, ať je veselo. A stará babka řípu okopává, eh, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě, eh, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, správně pracuje jen pivovar. Všechno na ruby, všechno na ruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelády.

0: Anínka našla pod vánočním stromkem nevelkou krabici. Když ji zvědavě rozbalila, objevila v ní nový mobilní telefon. To bylo radosti. Samozřejmě si ho už dávno přála a teď ho tedy dostala. Balík s Brundibárou si se zájmem prohlédli tu novou věc, kterou Anínka nedala z ruky. Tedy pro Balíka tak úplně nová nebyla, protože Jezevčík už jednou zkusil telefonovat. Stalo se to tehdy, když byl tatínek na služební cestě kdesi daleko. Maminka s ním mluvila a zmínila se i o Balíkovi. Pak pejskovi dala sluchátko před čumák a řekla: Balíčku, pozdrav pána. Balík štěkl a tatínek to slyšel prý až někde v Bratislavě nebo kde. Takže Balík vlastně telefonovat uměl. Ale pro kočku Brundibáru to byla záležitost dosud nevídaná a tím víc si to toužila taky vyzkoušet. Ty, Balíku, povídá jednou odpoledne, neměli bychom si taky pořídit telefon. Víš, abychom se naučili telefonovat. To je přece užitečná věc.
1: Telefonovat s telefonem není žádné umění, pravil Balík moudře. Ovšem, telefonovat bez něj hned tak někdo neumí. To bychom si mohli zkusit, připustil.
0: Ty chceš telefonovat bez telefonu? Jú, to jsem zvědavá, to se těším.
1: Hele, povídá Balík, když vyšli na dvorek. Ty si vyskoč na jabloň a já zůstanu dole. A už mě můžeš prozvánět.
0: Brundibára poslechla a než Balík stačil mrknout okem, zmizela v koruně stromu. Balík se schoval za hromádkou dřeva, aby ho neviděla, a čekal.
1: No tak už začni, řekl po chvíli, když se nic nedělo.
0: Ale jak?
1: Nejdřív musíš jako zazvonit, abych věděl, že voláš.
0: Aha, pochopila Brundibára a řekla. Bim bam, bim bam.
1: Takhle ne, tak telefon nezvoní.
0: Brundibára se opravila a řekla hodně hlasitě. Cililililililink.
1: Tak taky ne. Musíš si vybrat nějakou melodii.
0: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. Zaspívala Brundibára a bylo to správně. Balík honem dělal, jakože bere do packy přístroj, dal si packu k uchu a povídá hodně nahlas, aby to bylo slyšet až do koruny jabloně.
1: Ahoj, Brundibáro, odkud voláš?
0: Brundibára se podivila. Jak víš, že volám já?
1: Protože tě mám v okénku.
0: Ale já nejsem na okně, já jsem na stromě.
1: V tom okénku na telefonu mám napsané tvoje jméno. Brundibára. A ty tam máš zase moje. No jen se koukni.
0: Okamžik bylo ticho, až se zas pes netrpělivě ozval.
1: Na svém telefonu máš přece svítící okénko a v něm napsáno Balík.
0: A jo, už to vidím.
1: Tak kde vlastně jsi?
0: Dělal Jezevčík, jako by opravdu telefonoval. Vždyť jsem ti to řekla. Jsem na jabloni a koukám na tebe, jak se schováváš.
1: Ale ne, zaúpěl Balík.
0: Ty mě nemůžeš vidět, jinak bychom si přece netelefonovali.
1: Ty jsi určitě někde moc a moc daleko.
0: Brundibára se snažila zachránit situaci. Máš pravdu, já to popletla. Je tu hrozná změť větví a taky tlačenice.
1: Tak kde jsi?
0: Brundibára zaváhala. Já, ale v zápětí se vzpamatovala. Jsem zrovna v obchodě, nakupuju, víš. Tak mě napadlo, jestli nechceš, abych ti něco přinesla, že bych ti ušetřila cestu.
1: To jsi moc hodná, Brundibáro, ale já nic nepotřebuju. Ledničku mám plnou.
0: A nechceš ani nic dobrého k večeři?
1: Možná by se nějaký buštík hodil. Mají tam bušty?
0: To víš, že mají, Balíčku.
1: Tak jich vem celý věnec. Snad se mi do ledničky ještě vejdou.
0: Ráda ti je přinesu.
2: A co děláš ty, kamaráde?
1: Já jsem zrovna v lese. Tady ti je hub. Jedna vedle druhé. Prostě nádhera.
2: To asi bude k večeři smaženice, viď? To zas bude v kuchyni vůně.
1: Asi jo.
0: Balík se do toho klábosení tak vložil, že mu div nezačaly kapat z tlamičky sliny.
2: Ale já už musím končit, Balíku. Jsem na řadě. Tak ahoj. Čau. Vlastně mňau.
0: Opravila se Brundibára a ukončila hovor. Pak se skočila z jabloně a Balík vylezl z úkrytu.
2: To jsme si krásně zatelefonovali. Taky se ti to líbilo.
1: Docela nám to šlo, usoudil Balík. Můžeme si takhle zavolat častěji.
0: Brundibára přikývla, ale hned poté zaváhala.
2: Jenom nevím, proč u toho já musím být na stromě a ty na dvorku. Proč si nemůžeme telefonovat, když jsme vedle sebe?
1: No, na to bychom přece nepotřebovali telefon. To by bylo obyčejné povídání.
2: Ale já si docela ráda povídám.
1: No, já vlastně taky.
2: Takže my žádný telefon nepotřebujeme.
1: To se ví, že ne. Jak bys ho taky chtěla nosit? Vždyť by ti vadil, když chytáš na zahradě myši.
2: A tobě by zase překážel při běhání a skákání.
1: No, to je pravda, milá Brundo. A proto si žádný telefon pořizovat nebudeme.
2: Nebudeme, přikývla kočka.
0: Zavil náhle jezevčík.
1: Víš, ale jedné věci je mi fakt líto. Těch buřtů k večeři, které si mi slíbila.
2: Neblázni, zasmála se kočka. Stejně nemáš lednici.
1: No jo, no, nemám.
0: Musel s povzdechem připustit Balík. V tom vyšla ven maminka.
1: Balíku, Brundibáro, večeře!
0: Zavolala a Balík s Brundibárou se honem hnali dovnitř. Kdesi v chalupě začal vyzvánět telefon, ale těch dvou se to zvonění vůbec netýkalo.
3: Meloun. Představte si melouna, který se narodil v zelinářství, dětství prožil v zelinářství, dokonce i své mládí prožívá v zelinářství, takže pomalu začíná mít strach, že v tom zelinářství nakonec i zestárne. Upřímně řečeno, je to pekelná nuda sedět v jednom kuse na záhoně a jenom koukat. Někomu to možná stačí. Takovému pingpongovému míčku by to stačilo docela určitě. Zaprvé proto, že ho pořád někdo mlátí po hlavě. Za druhé, že má tu hlavičku strašně malinkou. A za třetí, že jí má úplně prázdnou. Ani tu slámu tam chudák nemá. Takže když se takový pingpongový míček někam zakutálí, tak tam zůstane sedět na věky jako pecka. Jenže meloun, vážení, meloun je něco docela jiného. Meloun má hlavu jako konev. A čím je starší, tím má hlavu větší a větší a taková ohromná hlava přirozeně uvažuje. Takový meloun zkrátka přemýšlí a přemýšlí hlavně o smyslu života. Říká si, proč jsem vlastně na světě? Přece ne proto, abych tady seděl na záhoně. Určitě mám nějaké poslání, jenomže jaké, krucinál, jaké tak můžu mít poslání? To je problém, na který ještě zřejmě nestačím, na který jsem zatím moc nezralý. Říká si meloun a volá na cibule, které rostou na vedlejším záhonu. Prosím vás, nevíte náhodou, jaký je smysl života? A považte. cibule jsou pohoršeny. Cibule kroutí hlavami, jak je možné, že ten meloun neví, jaký je smysl života. Ten hloupý zelený meloun neví, že smyslem života je rozplakat co nejvíc lidí. Život je přece slzavé údolí a smysl života tomu musí náležitě odpovídat, říkají cibule. A křen volá: správně, velmi správně, život není žádná legrace. Stačí se zeptat peliňku, že ano. A meloun se v duchu červená. Jak to, že jsem na to nepřišel sám? Ale je cibulím vděčný. Říká si, konečně je mi jasné, co je to život a co v něm pohledávám. Rozplakat lidstvo je poslání značně skličující, nicméně je dobře, že to vím, i když jsem meloun velmi nezralý. Ale považte, čas letí, slunce hřeje, meloun zraje a jak zraje, má čím dál sladší myšlenky, má čím dál sladší sny, má jich plnou hlavu a začíná být silně nervózní. Napadá ho totiž, že to s ním nebude tak docela v pořádku. Uznejte sami, měl by mít hlavu plnou hořkých snů o plačících lidech a on má hlavu plnou sladkých představ o lidech, kteří se usmívají od ucha k uchu. Zkouší proti tomu bojovat, ale je to marné. A meloun si říká, jsem zřejmě zvrhlý jedinec. Jsem nemrava, jsem odporná anomálie, která dělá ostudu veškeré zelenině. Jestli mám v sobě aspoň kousek cti, skoncuju sám se sebou a to hned. Zvolá tedy. S Bohem, přátelé, s Bohem, zelenino. A kutálí se pryč. Kutálí se dírou v plotě, kutálí se po cestě, až skončí v příkopu a tam si říká tak a konec. Tady si v klidu sehniju. Ale považte, přijdou děti, najdou meloun, smějí se, chechtají se, výskají a volají. Tralala, tralala, máme meloun, krásný meloun, sladoučký meloun. A když se do něj zakousnou, tečou jim sladké slzy po bradě. To meloun pláče radostí nad tím, jak velice se mýlil.

0: rybky.
1: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
2: Protože nemám plešatou pastelku.

0: Jak se žížala Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap nahle míždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie.
0: Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje, nejde to. Prodlužuje se, zkracuje, nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky?

0: ho těsně u kolen a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a 1. No a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!
1: Sluníčko už vyšlo a moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla zhůru, ale nechtěla moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano. Odpověděla nejistě moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl: a tvůj velký den je právě dnes. A než stihla moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla: jen jdi, mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se. Jen jdi. Tak se moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat, a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo: u všech bílý goril, u všech bílý goril, u všech bílý goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučkou díře a říct, co si přeje. Jen chvilinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě te taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné

0: díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála. Je, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro kamu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí si lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Tiki kalendář! Dnes je 6. května.
2: A svátek má Radoslav.
1: Ve staroslověnštině znamenalo sloveso radět, starat se.
2: A nebo taky prostě může znamenat?
1: Radoslav, Radoslav.
2: Že rád slaví.
1: Takže Radoslavové určitě svůj svátek oslaví. Krásně! Všechno nejlepší!

0: cestou tu.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes to v zemi vysoké trávy vzrušeně bzučelo a hlučelo a mušky i myšky, pavouci i kobylky, cvrčci i mravenci se rozčileně míhali sem a tam a každý nesl nějaký džbánek nebo hrneček a všichni se usmívali. Tak se hned ptám, co se tu děje? Co se tu chystá? A můj kamarád červený mraveneček se dal do tance a šťastně vyspěvoval tralala, na borůvkovém vršku zrovna dozrály borůvky. Za chvilku tam všichni půjdeme a jako každý rok se budou vařit marmelády, tralala. Vždycky je to veliká legrace a letos bude ještě všechno o to lepší, že s námi půjdeš taky ty, můj kamarád ze světa velkých lidí. Tralala, dneska je hezký, šťastný den, určitě nejlepší den v roce. Tralala.
2: Nech si to svoje tralala. Dneska je určitě nejhorší den v roce, zabručel kdosi nad našimi hlavami. V trávě přistál čmelák a mrzutě pokračoval. Hned tě přejde to tančení a jančení, až ti povím, co jsem právě před chvílí viděl v zákrutu cesty pod borůvkovým vrškem.
1: Cože? Zbíhali se k nám všichni obyvatelé meze. Proč jste mrzutý? Co jste tam viděl?
2: V noci se na cestě pod vrškem utábořilo vojsko strašných, po zuby ozbrojených černých zákeřnic, bručel nešťastně čmelák. Já si chtěl ještě ráno zaletět na paseky, ale tu na mě někdo ze zdola zaječí, stůj, ani hnout. Teď už do lesa nikdo z meze nesmí. Já jsem se jenom ušklíbl, protože zákeřnice, ať jsou sebelíp ozbrojené, létat nedovedou. Jak by mě tedy mohli zastavit? Ale v lese jsem zjistil, že ty lstivé potvory přemluvili lesní pavouky, aby všude natáhly sítě. Málem jsem se do jedné chytil. Zákeřnice se mi chechtaly, až jim pancíře duněly a volali, vidíš, nevyplácí se nás neposlouchat. A vyřiď doma na mezi, že k vám brzy pošleme vyslance. Máme s vámi svoje plány. Kdo nás neposlechne, špatně skončí. Koukej, co my jsme zač. A pak se začali předvádět. Pochodovali, řinčili, štíty kouleli hrozitánskýma očima. Nevím, co mají za lubem, ale nic příjemného to nebude.
1: V tom se na cestě od lesa ozvaly řízné povely. Raz a dva, a dub od lesa k mezi připochodoval oddíl černých zákeřnic. Byly po zuby ozbrojené, do kroku strašně kouleli očima a mně šel po zádech mráz. Vypadají příšerně zle, šeptl jsem svému mravenčímu kamarádovi. A on jen žalostně špitl, a já se tolik těšil na borůvky. A celý se roztřásl.
2: Zastavit stát,
1: zavelela zákeřnice, co stála v první řadě. Pak z řady vystoupila druhá, co měla černý buben. Zabubnovala na něj, rampam, rampapam, a spustila řeč.
2: Všem obyvatelům meze se na vědomí dává. Za prvé, my černé zákeřnice jsme obsadili cestu k lesu, celý les omotali pavučinami, takže se tam nikdo z vás nedostane. Za druhé, my černé zákeřnice jsme nechali jen jednu volnou pěšinku, co vede na borůvkový vršek. Tato pěšinka je ale přísně střežena. Za třetí, my černé zákeřnice oznamujeme obyvatelům meze, že jako každý rok sklidí úrodu na borůvkovém vršku. Letos však budou sklízet pod naším dohledem a jen pro nás černé zákeřnice. Z borůvek už se taky nebude vařit sladká marmeláda, ale černé víno, které nikomu nechutná. Za toho zbožňujeme my černé zákeřnice. Za čtvrté. Sklizeň začne za hodinu. Neuposlechnutí rozkazu se trestá strašlivým trestem, který jsme vymysleli my černé zákeřnice. Rampam, rampapam.
1: Zákeřnice znovu zabubnovala na černý buben, celý oddíl udělal čelem zad a hlučně odpochodoval. Všichni na mezi zůstali stuhlí a němí. Drzost. Našel konečně někdo hlas a jiný pípl, co pak na borůvkovém vršku není dost borůvek pro každého. Pro nikoho pracovat nebudeme. Dal se slyšet další a kdo si se podivil, Cože se nechali lesní pavouci přemluvit k tomu, aby natáhli sítě?
2: Oni nejsou zlí, zabručel Čmelák. Jen nejsou moc stateční, tak je to.
1: Pak zamyšleně dodal,
2: ale teď bych rád věděl, co vlastně uděláme my.
1: My začali volat rozčilené hlásky jeden přes druhého, ale postupně rozpačitě zmlkali, až jedna drobná muška nešťastně šeptla, ano, co uděláme? Pak chvíli bylo takové divné ticho, smutné, vyděšené.
0: Je, já to vím, co uděláme. Aspoň se mi zdá, že mám nápad, vypískl do ticha můj kamarád Červený mravenec. Zákeřnice přece říkali, že jedna pěšinka na vršek je volná. Pane Čmeláku, viděl jste ji? Kde tahle pěšinka začíná?
2: Přímo v táboře zákeřnic, zabručel Čmelák, ale mravenec se radoval.
0: To jsem si myslel, to je moc dobře.
1: Co to plácáš, mravenečku? Volali všichni rozčileně, ale on se jen smál.
0: Tralala, zas nám bude dobře, tralala, přelstíme černé zákeřnice, protože mám v hlavě lstivý plán.
2: Tak ho vyklop, zamumlal Čmelák. Čím pak si troufáš přelstít lstivé zákeřnice?
0: Jen poslouchejte,
1: zavískl mraveneček a pak nám svůj plán šeptem svěřil. Za chviličku se už všichni usmívali a říkali, ano, to bude ono, přece jen přelstíme lstivé zákeřnice, tralala. Potom jsme všichni jakoby nic šlapali k táboru černých zákeřnic a dál tou jedinou volnou pěšinkou vzhůru na borůvkový vršek, tam jsme se ochotně a svižně pustili do česání borůvek.
0: Ha, ha, smály se zákeřnice a mnuli si spokojeně ruce.
2: Ha, ha, veselili se. To se dalo čekat, že ti zmeze poslechnou naše rozkazy. Už brzy si budeme pochutnávat na černém víně.
0: A my zatím pilně na vršku kupili borůvky na velkou hromadu. Pak mravenec zavolal. Pozor, teď! A všichni se do té hromady opřeli. V tu chvíli rampam, rampapam, borůvky se s temným duněním valily po pěšině dolů rovnou do tábora, kde se pořád ještě bezstarostně veselily hamižné a líné zákeřnice. Rampam, rampapam, v mžiku byl tábor zavalený a líné zákeřnice ukázaly, že umějí být dokonce i svižné. Svižně prchaly do všech stran. Tak, a je to, tralala, teď můžeme vařit tu dobrou marmeládu, zaspíval malý mraveneček, obrátil se ke mně a jakoby nic povídá. Uvidíš, že to je zábava a já bych nerad, abys o ní přišel. Proto jsem musel přelstít lstivé zákeřnice. Dobrou noc.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Hošík Oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než Oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel, a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kde kdo už se bál jít do lesa? Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel Oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí Oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál Oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík Oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale Oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík Oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl Oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Řval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl Oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne, a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se, až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho, strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
2: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval. Vstyčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
2: sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
1: To je všechno?
0: Ptal se.
1: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
2: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
2: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Ošklíveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla: no počkej, postrašíš medvěda, jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky samá kola a proužky. No teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li ji třikrát za sebou do země, zatřese se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Ošklíveček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě pod stromy a louskal ořechy. Ošklíveček udeřil sekerou do dutého stromu. Strom se rozštípl a padl s rakotem na zem a země kolem dokola zhluboka zaduněla.
2: Co je? Co se to děje?
0: Vykřikl medvěd, ustrašeně se rozhlížeje kolem sebe. Tu vystrčil z houští Ošklíveček svůj pomalovaný obličej. Jedna půlka jeho tváře svítila popelavou bělostí a druhá se temně leskla černí. Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
2: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Ošklíveček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
2: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jaký jsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko, až do hor. Ošklíveček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
1: Babičko, lidé!
0: Volal.
1: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč a vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Ošklíveček, ale dali mu jméno Pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

0: písnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou dávno, to ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti, byli na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá: jak se račte vy nacházet? Co tady píkujete, chlape škaredá? A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétli dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naráz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci po tmě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si: představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek: dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl: prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. A maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil. Maminka se nenápadně podívala a na knížce byl nápis: Případy slečny Marplové. Aha, pomyslela si, tatínek se radil s knihou. A v pokoji pak uviděla další divné knihy s tajuplnými názvy, třeba Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza, pes baskervilský, proti všem, ohněm a mečem a mnoho dalších. A když maminka viděla, že se tatínek tak poctivě připravoval, už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek všechny lidi z domu na dvůr, jinam by se nevešli. Řekl, že to první, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil, v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem, aby jeda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování, děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pidi mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory, zůstaňte, kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste, kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal, v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal, ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
1: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
2: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek, jako flétny, svolávají své děti domů.
1: Ze všech koutů se zbíhají střapatí, ježatí a kudrnatí indiáni, co mají ušmudlané nosy, Pusy utrmácené od povyků, mlsné a ospalé.
2: Jenom jejich náčelník, Franta Šimůnek, pihovatý jako vdoleček sypaný perníkem, a jeho bratr Martin se z lesa ještě nevrátili.
1: V lese je tma jako v domě bez oken.
2: Slyšíš? Volají nás k večeři, pobízí Franta Martina.
1: Počkej, našel jsem klíč. Vydechl jako ze sna Martin.
2: Tak ho zahoď a jde se domů.
1: Ale je na něm nápis.
2: Ukáž.
1: Jemes enecárbo do čílk.
2: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
1: Klíč od obrácené země.
2: Kde to může být?
1: Víš co, Franto, půjdem tu zemi hledat.
2: Jde se!
1: Dlouho šli kluci černým lesem.
2: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
1: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
2: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
1: První se z údivu vzpamatoval Martin. Ukáž, třeba si dají odemknout naším klíčem.
2: Jaký div? Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
1: Franta s Martinem udělali krok
2: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali. Vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl až bluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, pomněnky a chudobičky rostly na stromech.
1: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
2: Šla proti ním po hlavě. Občas jí dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
1: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
2: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
1: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
2: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
1: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
2: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
1: Některé lidi nosila aktovka.
2: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
1: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
2: Uměla číst, psát, počítat, vařit, šít i umývat nádobí.
1: Práce za lidi také jedla.
2: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
1: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
2: Komínem.
1: Protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
2: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
1: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
2: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
1: A tak byli kluci po obědě kost a kůže. Zatoužili vrátit se domů. Vzali sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
2: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
1: Bochníků bylo plné pole a chtěli kluky sníst.
2: Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
1: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli, pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
2: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
1: Hádejte, o čem se jim bude zdát.
3: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
4: Piggy vtipk.
5: V restauraci. Máte prázdnou sklenici? Chcete ještě jednu?
4: Neblázněte, pane vrchní. Co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku, a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: energii cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci, vítám tady Hanku Kynichovou.
1: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.

0: holubem.
1: Ještě jednou, prosím, pěkně.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
1: A to je moc hezký, já ti
0: tleskám. Počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslíš, že to má ještě tragický konec.
1: Povídej.
0: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
1: A v čem je to ta tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
0: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí sněd ten čáp.
1: Víš co?
0: Jí čáp koláče?
1: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
0: Honko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Honko.
1: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
0: Takže v zobáčku bude nosit Miminka.
1: Zatímco Pidgey nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo Miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku Miminko.
0: V takovém uzlíčku?
1: Přesně
0: to
1: tak.
0: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
1: Výborně, takže v každém případě děti, Pidgey zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako Miminko. A dobře poslouchejte text.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí sněd koláče.
1: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
0: Možná, že někdo nosí i slona místo Miminka.
1: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Pidgey, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou,
0: zkus
1: nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí. Zkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
0: Ako ta druhá drží líp?
1: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
0: A kde mám to Miminko?
1: No to Miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
0: Jedné ruce
1: Miminko.
0: Mám uzlíček s Miminkem a nesu jako čáp, Miminko.
1: A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
0: Jo, a to jsou velké kroky.
1: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
0: Anko, možná, že by v tom uzlíčku místo Miminka mohly být i ty koláče.
1: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
0: Tak jdeme velkými kroky. Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí sněd koláče.
1: Je, Pidgey se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
0: Ahoj!

Přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti. Byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla. Ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo. A ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebevíc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, podaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka,
vládce pralesa.

0: Dnes je 6. května.
1: A svátek má Radoslav.
0: Ve staroslověnštině znamenalo sloveso radět, starat se.
1: A nebo taky prostě může znamenat?
0: Radoslav, Radoslav.
1: Že rád slaví.
0: Takže Radoslavové určitě svůj svátek oslaví. Krásně! Všechno nejlepší!
2: Jsem druhý měsíc prázdnin, ale už 8. v ročním koloběhu. Jmenuji se Srpen. A budu vám vyprávět pohádku o kropenaté slepičce a koroptvých kuřátkách.

0: Rok co rok, když už se jaro všude pevně usadilo a ledoví muži utekli s nepořízenou, vynesl dědeček z komory proutěnou posadu, vystlal jí loňskou slámou a babička do ní naskládala ta největší vejce z loňské snůšky. Však už se její kvočna nemohla dočkat. Vklouzla do posady, opatrně se usadila na vajíčka a prosím, nerušit. Dědeček s babičkou chodili kolem ní, divne po špičkách, čas jim neutíkal, sotva se loudal. Až jednou ráno, konečně, místo bílých vajíček, to byla kupa žlutých kuliček. Z hebkého chmíří jen zobáčky vykukují, pípají, piští, mají se k světu. Tak vás u nás pěkně vítáme, řekla babička. A koukejte růst, přidal se dědeček a hned přinesl větší posadu, aby měla kuřátka, jak porostou, dostatek místa. Čas, jako by se právě vzpamatoval, dal se do běhu. Kuřátka už nebyla žlutá jako pampelišky, ale bílá jako třešňové květy. Jenom jedno mělo peříčka světlounce hnědá jako vrabčáci a ještě k tomu kropenatá, jako kdyby na ně naskákali pyhy. Umouněnec, pihoun, posmívala se mu ostatní kuřátka a nechtěla si s ním hrát. Marně jim maminka kvočna domlouvala. Vždyť to chudátko uklovají, naříkala babička. To proto, že má jiné peří, usoudil dědeček, protože znal svět. Takovou špatnost já trpět nebudu, zlobila se babička. Až vyroste a bude snášet vejce, nasadíme je pod kvočnu a budeme mít kropenatých kuřat celý houf. To ale slyšela stará zlá slepice a hned svolala ostatní. Na našem dvoře jsou odjakživa jen a jen bílé slepice, kdákala vztekle. Každé vajíčko od té šeredy zničíme. Slepice poslechly. Hlídali kropenatou slepičku jako ostříži a sotva snesla vajíčko, klov, klov, a v trávě po něm zůstaly jen skořápky. To má určitě na svědomí lasička, zlobila se babička. Kde pak lasička? Ta se ve dne na dvůr neodváží, mínil děda. Nic bych za to nedal, že za to můžou naše slepice. Jednou večer, když babička svolávala slípky do kurníku, kropenatá mezi nimi nebyla. Že by se zaběhla, divila se babička, ale dědeček věděl své. Nezaběhla, odešla a ani se jí nedivím. Všude jinde jí bude líp. Zatím kropenatá slepička šla, kam ji nohy nesly, a bylo jí smutno. V tom zaslechla žalostné pípání. Na kraji pšeničného lánu naříkal houf koroptvých kuřátek. Co pak se vám stalo, řekla slepička. Naši maminku střelil myslivec, pláče nejstarší kuře. Jestli chcete, já se o vás postarám, řekla slepička a koroptví kuřátka se zaradovala. Už nejsou sirotečci a kropenatá slepička je zase šťastná, že má svoje kuřátka. Čas běžel, po jaru přišlo léto a tak se jednoho dne babička s dědečkem vypravili na houby. Když docházeli k pšeničnému poli, babička vykřikla: Dědečku, vidíš to, co já? A dědeček viděl. Naproti ním kráčí jejich kropenatá slípka a s ní houf koroptvých kuřátek, vlastně teď už mladíků a slečen. To bylo najednou radosti a povídání. Až nakonec babička řekla: Víš co, slepičko, až ti děti trochu povyrostou, vrať se k nám, budu mít pro tebe překvapení. A bylo to, panečku, náramné překvapení. Na dvoře pobíhaly slepice bílé, strakaté i kropenaté a na plotě se naparoval kohout s peřím jako duha. Příští jaro vyvedla kropenatá slepička poprvé svá vlastní kuřátka. Byly to veselé barevné kuličky a měly se čile k světu. Vidíte, vidíte? Pokývala hlavou babička, když jim sypala zrní. Kdyby nebylo kropenaté slepičky, nebyl by náš dvůr jako louka v létě, ale jako zahrada pod sněhem. Možná, že bychom ani nevěděli, o kolik krásy jsme přišli, dodá dědeček a všichni kolem mu přikyvovali. A proč? Protože zmoudřeli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Kdysi dávno, za devatero horami a devatero řekami, žil byl jeden král a ten měl jediného syna, prince Ondřeje. Ondřej ze všeho nejraději jezdil na koni a oháněl se mečem. Často trávil se svým koníkem celé dny. Proháněl se po zámecké zahradě, kličkoval mezi větvemi stromů a zkoušel za jízdy ocekávat jablka z královských jabloní. No, a tak se z něj brzy stal nejobratnější jezdec a bojovník z celého království. Jednoho dne si Ondřeje nechal zavolat starý král a povídá: Synu můj milý, jsi už dost velký na to, abys po mně převzal vládu nad naším královstvím. Ale bylo by dobře, kdyby ses nejdřív, alespoň na rok, porozhlédl po světě. Poznal jiné kraje, jiná království, naučil se jiné řeči a kdo ví, možná, že si i najdeš princeznu, která se ti bude líbit a která potom tady na zámku usedne na trůn jako královna. Ondřejovi se to líbilo a tak osedlal svého koníka a vydal se do světa. Po několika dnech, když přejel přes husté lesy, hluboká údolí a vysoké hory, přijel k velkému městu. To město bylo celé smutné. Všude na hradbách vlály černé prapory a z brány právě výjížděl černý kočár tažený čtyřmi černými koňmi. Kočí, který vůz řídil, měl černý plášť a uvnitř kočáru seděla krásná dívka v bílých šatech. Za kočárem vycházel z brány velký zástup lidí a všichni plakali. Princ přistoupil k jednomu stařečkovi, co se na ten průvod zpovzdálí díval, a zeptal se ho: Dědečku, proč všichni ti lidé pláčí? A kdo je ta krásná dívka v kočáře? Kam ji vezou?
1: Ach, pane, vy musíte být zdaleka, když nevíte, jaké neštěstí naše království potkalo. Tamhle, za tím kopcem, kam jede ten kočár, tam mezi skalami, je veliké jezero. V něm se usadil obrovský 12hlavý drak a vyhrožuje nám, že nás všechny sežere, všechny domy zapálí a celé království zničí, jestli mu každý měsíc nedáme jednu dívku z našeho města. Chudinky děvčata mezi sebou losují, která z nich se nechá od draka sežrat, aby zachránila království. No a dnes padl los na jedinou dceru našeho krále, princeznu Kristýnku. To ona jede v tom černém kočáře. Za chvíli si ji drak dá k večeři. Copak se nenašel nikdo, kdo by tu potvoru zabil nebo vyhnal? Podivil se Ondřej.
2: A pane, takových už tu bylo. Náš král totiž nechal rozhlásit, že kdo draka zabije, dostane půl království a princeznu Kristýnku za ženu. No, a tak se stateční mládenci jen hrnuli, ale draka nikdo z nich nepřemohl. A všichni skončili v jeho břiše.
0: Ondřej na to nic neřekl, jenom popohnal svého koně a brzy průvod i kočár dohonil. Před kopcem se lidé s princeznou rozloučili a vraceli se do města. Kočí řídil vůz dál po kamenité cestě směrem k velkému jezeru. Princ dohonil kočár a povídá kočímu:
1: Vidím, že se ti moc nechce dostat se tak blízko k drakovi. Víš co? Počkej tady, já tam princeznu dovezu sám.
0: Kočí celý vystrašený rád souhlasil. Ondřej vzal princeznu k sobě na koně a zakrátko už byli mezi skalami na břehu velkého jezera.
1: Ničeho se nebojte, krásná princeznu,
0: povídá Ondřej. Všechno dobře dopadne.
1: Jsem po dlouhé cestě unavený. Tak si na chvilku zřímnu. Kdybyste něco zaslechla nebo dokonce zahlédla draka, hned mě vzbuďte.
0: A sotva to dořekl, usnul. Princezna se posadila vedle něj a se strachem se rozhlížela po okolí. Když tu se začal zvedat vítr, stromy se začaly ohýbat, mezi skalami zahřmělo, z jezera se vyvalily vlny jako na moři a z vln se vynořila zelená obluda s 12 hlavami. 12hlavý drak. Princezna nemusela Ondřeje ani budit. Takový rámus by probudil i hluchého. Drak se začal sápat na břeh, ale to už byl princ na koníkovi, meč držel pevně v ruce a rozjel se proti němu. Drak se po Ondřejovi oháněl. Každá z 12 hlav na dlouhém krku ho chtěla zakousnout a roztrhat. Ale on se mezi nimi na svém koni v plné rychlosti proplétal jako mezi větvemi královských jabloní. A každou chvíli jeho meč zasvištěl a přesnou ranou sekal jednu hlavu po druhé. Drak řval, svíjel se jako klubko hadů. Černá krev z něj tekla jako řeka, ale Ondřej i jeho koník bojovali tak dlouho, až i poslední 12. hlava ležela useknutá na zemi a drak se přestal hýbat. Ondřej potom snesl dračí hlavy na hromadu a na památku si z každé z nich vyřízl jazyk. Princezna mu děkovala a zvala ho na zámek. Také mu vyprávěla, jakouže odměnu král slíbil tomu, kdo draka zabije. Ale Ondřej jí na to řekl.
1: Nezlobte se, krásná princezno. Slíbil jsem tatínkovi králi, že se jeden rok budu po světě rozhlížet a poznávat cizí kraje. Takže teď musím jít. Ale za rok cestou zpátky se tu zastavím a jestli budete chtít, rád se přihlásím o svoji odměnu.
0: Kristýnka byla smutná, že ji Ondřej opouští. A tak mu alespoň na památku darovala svůj prsten. Princ ji vyprovodil ke kočáru a odjel. Když kočí zjistil, že drak je mrtvý a že princ, který ho zabil, odjíždí a pro odměnu si nejde, dostal zlý nápad. Vytáhl nůž a přiložil ho princezně na krk.
1: Jestli neřekneš, že jsem to byl já, kdo draka přemohl a zabil, živá se odsud nedostaneš,
0: pohrozil jí. A tak neměla princezna jinou možnost, než to slíbit. Kočí pak naložil na kočár dračí hlavy a odjel s princeznou ke králi. Když přijeli do města, král i všichni lidé měli obrovskou radost, že princezna je živá a zdravá a že drak je už dál nebude trápit. Jenom bylo všem divné, že by ten obyčejný kočí byl takový hrdina. Ten ale jako důkaz své statečnosti všem ukazoval dračí hlavy. A tak nemohl nikdo nic říct. A také se hned hlásil o slíbenou půlku království a o princeznu. Kristýnka ale plakala a prosila tatínka, že je ještě moc mladá, aby jí nechal ještě jeden rok, než si bude muset vzít kočího za muže.
2: No, když tak prosíš, nebudu tě nutit,
0: řekl král a kočí se s tím musel smířit.

0: Když rok uplynul, začaly veliké přípravy na královskou svatbu princezny Kristýnky a Kočího. Po celém městě vlály červené prapory. Ze všech stran se sjížděli vzácní hosté, pekaři pekli sladkosti, kuchaři chystali ty nejlepší dobroty, všichni byli veselí. Jen princezna byla zavřená ve svém pokoji a plakala. Právě ten den se vrátil Ondřej do města, zašel do hospody a ptá se hostinského. Řekni mi, co to znamená? Před rokem jsem tudy projížděl a všude vlály černé prapory. Dnes vlají červené. Před rokem tu všichni plakali, dnes si každý zpívá a je veselý.
1: O, pane, dnes je to právě rok, co naše princezna měla být dána 12hlavému drakovi,
0: povídá hostinský.
1: Ale Kočí ji zachránil a draka zabil. A dnes bude mít Kristýnka s Kočím svatbu. Na zámku už všichni hosté jedí, pijí a jsou veselí.
0: Hostinský, prosím tě, vezmi tenhle prsten a dones ho princezně. Řekni jí, že ten, kdo ji před smrtí zachránil, ji žádá o sklenici vína, aby mohl připít na její štěstí. Hostinský šel na zámek do síně, kde seděli hosté, podal prsten princezně a povídá.
1: Je u mě nějaký cizinec a posílá vám, princezno, tento prsten. A vzkazuje, že ten, kdo vás před smrtí zachránil, vás žádá o sklenici vína, aby mohl připít na vaše štěstí.
0: Princezna svůj prsten okamžitě poznala a zaradovala se. Ale král, který ten vzkaz také slyšel, se podivil.
1: Co jsi to povídal? Co pak to nebyl Kočí, kdo mou dceru zachránil?
0: Ale Kočí hned vyskočil.
1: To je nějaký podvod, pane králi. Vždyť já mám důkazy, dračí hlavy. A co ty mi povíš?
0: Obrátil se král na princeznu. Ta ale neřekla ani slova, nalila do sklenice to nejlepší víno, co bylo na stole, a podala ho hostinskému.
1: Král nad tím zavrtěl hlavou a poručil: přiveďte toho cizince sem.
0: Když prince přivedli, král se na něj obořil.
1: Jak se můžeš vychloubat, že si mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo draka zabil, sedí tady vedle mě a na důkaz přinesl všech 12 dračích hlav.
2: Vzácný králi, povídá Ondřej, přikažte sloužícím, ať sem ty hlavy přinesou a ať se podívají, jestli každá ta hlava má také svůj jazyk.
0: A když ty hlavy přinesly, podívali se do každé tlamy, ale všechny byly prázdné. Tu Ondřej vytáhl 12 dračích jazyků, které si před rokem schoval na památku.
2: Zkuste tyhle, snad se budou k těm hlavám hodit.
0: A tak všichni viděli, že ty jazyky skutečně patří k těm dračím hlavám. Teprve teď Kristýnka začala vypravovat, jak se to všechno doopravdy stalo. Jak Ondřej s drakem bojoval, jak ho zabil a jak jí potom ten Kočí vyhrožoval smrtí a nutil jí lhát. Král se na Kočího rozlobil a nechal ho pořádně vypráskat holí. No a protože hostina byla přichystaná a Kristýnka ani Ondřej neměli nic proti tomu, konala se ještě ten den svatba, při které už ale princezna neplakala. Jo, a abych nezapomněla, ty dračí hlavy i s jazyky jsou dodnes vystaveny v Královském muzeu, kde si je můžeš prohlédnout i ty.

0: Jasničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skváníček Mezulán v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
1: Pojď, pojď, pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane. Šup.
2: Ale.
1: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
2: Já nikam nepůjdu. Mě už to nebaví.
1: Aha, aha. Tebe už to nebaví.
2: Ne.
1: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
2: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodibíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
1: My, že děláme jen to nejhorší?
2: Jo.
1: My? My, že neděláme užitečné věci?
2: Ne.
1: No ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno, ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď, necháme stožár stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je posláním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. To by je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Nač je ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
2: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá ta schválničkovská třída.
1: A za co? Když máš v hlavě takový myšmáš. Měl bys je všechny vrátit, protože, milí Mezuháne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuháne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, Mezuláne, povstaň.
2: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
1: Milý Mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahují na schválničce svého poslání? Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahují svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, Mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně. Vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývaly rádi jako z děla. Když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat, co? Celý život. My na schválničci máme, milí Mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí Mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velena schválení přísahou. Klekněme si, milí Mezuláne, klekněme si.
2: Ano. My na schválničci jsme si vědomi, že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce nebo ne.
1: No, a teď můžeme jít. Od zítřka začíná normální táborový život.
0: Oba naschválníci vstali a šli se podívat na stožár zblízka. Družiny už ho postavili. Naschválníci si ho prohlíželi, ale ať se dívali, jak chtěli, stožáru se nedalo nic vytknout. Však i to je naše zásluha, řekli si, a měli svatou pravdu.

Santal, dražší než zlato. Pohádka z Tibetu. Byl jednou jeden hospodář a ten měl na dvorku santalový strom, který byl dražší než zlato. Zdědil ho po rodičích. Vůně santalu byla cítit na půl míle daleko a každý, kdo šel kolem, jen v údivu povzdechl. Pánečku, to je ale nádherný santalový strom. A zastavil se, aby se nabažil té vůně a popil na strom několik slov chvály. Že byl strom mimořádný a vzácný, to bylo zřejmé už jen z úžaslých pohledů všech kolem jdoucích. Jediný, kdo neviděl, jaká je to vzácnost, byl pošetilý hospodář. A tak si jednoho dne řekl. Všichni můj santalový strom obdivují. To asi bude mít velkou cenu. Když ho porazím a prodám ho, utržím pěknou hromádku peněz a pak už nikdy nebudu muset pracovat. Budu jen jíst a spát. A tak tedy strom bez meškání porazil a že ho půjde prodat do města. Kmen si hodil přes rameno a šel. Když dorazil do města, začal vyvolávat. Kupte si santalové dřevo! Kupte si santalové dřevo! Celý den chodil z jednoho konce města na druhý, ale nenašel jednoho jediného kupce. Protože je santalové dřevo nesmírně vzácné a drahé, nikdo se do jeho koupě nehrnul. Až po mnoha hodinách narazil hospodář u cesty na uhlíře, kolem kterého byla přímo tlačenice, jak od něj všichni chtěli nakoupit dřevěné uhlí. V tu chvíli dostal pošetilý hospodář nápad. Hned šel zpátky domů, dřevo ze santalu podpálil a udělal z něj dřevěné uhlí. Druhého dne uhlí vzal a že ho půjde prodat. Tentokrát měl prvního kupce jen co vstoupil do města. Pošetilý hospodář si pomyslel. Výborně, dneska jsem na to vyzrál. Když mu pak ale zákazník chtěl zaplatit ubohých pár krejcarů, co se platí za obyčejné dřevěné uhlí, hospodář se na něj osopil. Opovaž se dělat si ze mě blázny, to uhlí je ze dřeva bílého santalu. A pak kdo si tady z koho dělá blázny? Ty mi tvrdíš, že je na světě člověk, který by prodával uhlí ze santalového dřeva? Jestli ano, tak na světě není většího pomatence. A i kdyby to bylo santalové dřevo, jak se z něj udělá uhlí, jsou to jen a jen uhlíky. Řekl na to kupec a uhlí hospodáři vrátil. Nakonec nešťastný hospodář musel prodat uhlí ze santalového stromu za cenu obyčejného uhlí a smutně se vrátil domů. Od těch dob se říká, jen se podívejte, ten hlupák dělá ze santalu dražšího než zlato obyčejné uhlí.

0: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
1: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal? Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
2: Ale to bylo pohádce.
3: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvílemi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku pruce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky.
0: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
2: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
0: Co se stalo?
2: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
0: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
2: No, vždycky jsem tě napřed cvičím. Musela vyzývat ke cvičení, no, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
0: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
2: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem. Aby je pošimrali na zádech.
0: A kdo pošimrá mě?
2: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
0: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidílka od andělička.
2: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško.

0: Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky, položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
1: Takže já na kopítka.
0: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
1: Jako když letí raketa.
0: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte svoji hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím, děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
1: Od sebe, a?
0: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
1: Ramenka se ustažená.
0: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
1: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
0: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
1: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
0: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
1: Ahoj.

0: pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
1: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
2: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
0: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
1: A ty?
0: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
1: Kdo jsi ty?
3: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
1: Jú!
0: Vykřikla holčička polekaně.
1: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat.
3: Mám vám předvést nějaké kouzlo?
0: Zeptala se malá čarodějnice.
2: Počkat, počkat! Skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
0: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
1: Je, ty to ale umíš,
0: radovali se děti.
1: Tě, to je teprve začátek,
0: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla,
1: tak a teď dost, musíte už domů.
3: Už, ano, je nejvyšší čas.
0: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
1: Tak moc krát děkujeme.
0: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
2: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
1: Ale mohl by to být,
0: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
1: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
0: Ale v duchu byla velice ustaraná.
1: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
0: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
1: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
4: Tiki kalendář! Dnes je 6. května.
5: A svátek má Radoslav.
4: Ve staroslověnštině znamenalo sloveso radět, starat se.
5: A nebo taky prostě může znamenat?
4: Radoslav, Radoslav.
5: Že rád slaví.
4: Takže Radoslavové určitě svůj svátek oslaví. Krásně! Všechno nejlepší!
6: Pavouček Pája byl na svou první pavučinu velice pyšný. Nejenže ji strníček Sekáč pochválil, vždyť dokonce přečkala bez úhony celou dlouhou větrnou noc. Teď svítilo ranní sluníčko. Pája byl ohromně spokojený a pobrukoval si strýčkovou písničku. Na tě dlouhá den je krátký, vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět tam a zpátky přes pole a přes potok? Místo pavoučků však probudil jednu strašlivě tlustou a strašlivě mrzutou mouchu. Byla to masařka a přátelé jí říkali Trůda, jenže ona žádné přátelé neměla, kdo by se také kamarádil s takovým balvanem špatné nálady. Trůda lítala celý den po lese, hledala něco, čím by si naplnila stále hladový žaludek. A když se najedla, tak padla, zahrabala se do listí a usnula. To byl celý její život a jediná záliba. Dnes jí probudil pájův veselý hlásek a ještě k tomu hlad zamávala křídly, zabzučela, rozrazila kupičku listí a hnala se za tím rušitelem ranního klidu. Pája nic netušil a pospěvoval si klidně dál. Kdo tu zpívá? Zabručela a plnou parou narazila na pájův strom. Kdo tu takhle po ránu protivně rozjařeně juchal? Vztekala se Trůda a koukala přímo na páju. Pája ještě neuměl plno věcí, například neuměl lhát. A tak se jen přikrčil a špitl. To jsem byl já. Masařka poskočila zuřivě na větvi, až se rozkývaly všechny šišky. Ty mrňousi, ty kuří nožko, tak ty se mi ještě drze přiznáváš do očí, rozčilovala se, protože si myslela, že lhát se má a někdy i musí. Proč nelžeš? Proč to na nikoho nesvedeš, zuřila a kroužila kolem stromu jako letadílko s pochroumaným motorem. Já nevím, špitl pája popravdě a koukal, kam by se schoval. Z jeho pavučinky visela dlouhá nitka a tomu vnuklo nápad. Zavřel oči a skočil, až docela dole se nitky zachytil, hned na to se odrazil a rozhoupal se. Masařka se za ním pustila střemhlav. Mně neutečeš, zařvala. Pája se rozhoupal ještě víc, komíhal se na konci tenké nitky a tak se prvnímu útoku rozlícené masařky vyhnul obloukem. Za to Trůda se zapletla do větví, drnčela v nich tak hlasitě, že probudila celý les. Pavoučci vykoukli ze svých sítí a zase se do nich schovali. Dobře věděli, že s Trůdou nikdy žádná legrace nebyla, dokonce ani tehdy, když jednou na Silvestra měla docela výjimečně dobrou a přátelskou náladu. Proto i strýček Sekáč raději zalezl pod kůru smrku. Když po chvíli vykoukl, spatřil, jak se nějaký pavouček na niti přehoupl přes potok a zmizel v křoví. Byl to skok, za jaký by se sám nemusel vůbec stydět. I Trůdu ten veleskok zmátl natolik, že se začala točit dokola a otloukala se o větve stromů. Drnčela a bzučela a brůčela jako dřevorubecká pila. Pája se celý vyděšený zatím krčil v keři za potokem. Ještě štěstí, že byl tak maličký a keř zase tak hustý. Snad ho tu Trůda neobjeví. Když se masařka vypletla z větví, přemýšlela, co dál. Přemýšlení jí ale nikdy moc nešlo. Vždycky, když začala o něčem přemýšlet, přišla na to, že má hrozný hlad. A to se stalo i teď. Uprostřed přemýšlení ji zakručelo v břiše. Trůda si vzpomněla, že má ukrutánský hlad a že ten hlad je silnější než její zlost na mrňavého pavoučka. A jen tak bez odvety za to nemilé probuzení celou věc nenechala. Znovu se rozduněla, nabrala směr k místu, kde měl Pája svou zbrusunovou pavučinu. Přistála přímo uprostřed a začala po ní dupat a skákat. Nohama dupala, kusadly jí trhala a nepřestala, dokud z Pájovy pavučiny nezbyly jen ubohé cárky. Teprve pak se uklidnila a odletěla na masité hody do vedlejšího lesa. Letím zachránit Páju, zvolal strýček sekáč a zamával všem pavoučkům. Pak se blesku rychle chytil lana, na kterém se každé ráno houpal přes potok a skočil. Dopadl do křoví hned vedle Páji. Sláva, strýčku, už je pryč? Žádný strach, chlapče, řekl strýček. Vyhnal jsem ji z lesa. A tebe teď předesu přes potok, hop, na záda. Dneska se vyspíš u mě. Trůda ti rozdupala pavučinu. Už se těším, řekl Pája a nasedl strýčkovi na záda. Strýček se odrazil a skočil pomocí lana na druhý břeh. To bylo uvítání. Všichni bratránci a kamarádi se radovali, že se Pájovi nic nestalo a měli si až do večera co vyprávět. A strýček sekáč chodil od jedné pavučiny k druhé a říkal, kde pak? Pája, ten je z našeho rodu, bude z něho sekáč.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

To jsem kdysi znávával takového malého kluka a ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly pořád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a vůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl dvě zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba, dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se a kam prej by přišel a semle a támhle a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vevadi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, šunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád. Až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát do cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta a najednou, jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš od cesty, chceš to ve zlatě tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením, prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky a štosi valuta, štosi akcí, ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků.
Já bych se spokojil tímhle rzavým mlýnkem, povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou, ups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi, ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví Hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá Hajnej. Rezatej mlýnek, Kouba na to. A měl trošku na Hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle Hajnej byl taky čert. Ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůzeno a, jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal Hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek, a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit. Jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezli z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějou a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s dětskem i čelátku přivedl zadarmo se nacpat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslužce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no, Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá a ten mlýnek mu za $1,000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastvu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl. Mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak?
Co to je už ne, myslí si Mlýnek. A mele dál. Hrome, tak dost povídám. Marek Klél nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad Mlýnek a praštil jí muzem, ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už jej plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním hroma by do všeho. Teď má stej, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít Mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaše rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko jí začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl Mlýnek a ven s ním. Eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi $1000 zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a Mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl. To mu žena radila. Všecko od toho Mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlel a potom, Koubo, dyť by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten Mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď? Žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hroma by do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapřáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke Koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Namátl Mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila Koubu. Ten popad dvojku a za zlodějem. Ale Koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli Mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno, almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnicí a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu Mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá,
Ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit, jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.

0: Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny, je to nebezpečné, děkujeme vám.
1: Indiáni, indiáni, sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání ze všech.

0: Klokani, nedávejte mláďatům na hraní prskavky. Mohlo by dojít k propálení kapsy, děkujeme vám.
1: Bledé tváře, černé tváře, dělají si radosti. Po nebi se line záře, psi se těší na kosti. Bledé

0: těší na kosti.
1: Vážení psi, nesežerte všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy, děkujeme vám.
2: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí, utěchly spory a hádky, z nebe se na zemi snáší.

0: vážení a milí počítači, totiž posluchači. Poslouchejte mě na svém posluchači. Ale ne, počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj. Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepotlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Mm. Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníšku mi přistál Justýněný škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou.
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom ten tononc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si, třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: Ano,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. A krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, co jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svět hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a slonit troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Sedmá kapitola, Kulikvak a Kvakulína.
2: U rybníka Kvákáče to vypadalo velmi podivně. Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na výlí louku.
3: Teda to je zařízení.
2: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou a Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.
4: Tak, jdeme na to!
2: Zavelel Skřítek výletník.
5: Na co?
2: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
6: A kolik vody máme poslat?
2: Zajímala se Buča.
3: Asi hodně moc.
2: Rozumoval Pupíno.
7: Ty bys tomu dal.
2: Durdila se Bláža.
7: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
2: Než stačili cokoliv udělat, ozval se od někud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Bůču. Adélka se přitiskla k výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
8: Kulikvak, jméno mé.
2: Představil se.
8: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
9: Ne, já nechci.
2: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka svouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
10: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
2: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
10: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna a že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
2: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
9: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
8: Bude mi ctí, vzácná princezno,
2: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval. Posledního aktu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
3: Nemám ho vylovit chobotem?
2: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal.
8: Kvák!
2: Všichni zborově vyjekli a Kulikvak se rozesmál.
8: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
2: Kvakulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
10: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
2: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i Výletník na sebe rozpačitě hleděli, ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
8: Je libo speciální potápěčský obleček?
2: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli.

0: školky.
1: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblázky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
2: Na břehu všechno nakreslím,
1: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
2: Děkuji ti za záchranu.
3: To byla maličkost.
1: Mávl rukou Kulikvak.
3: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
1: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.

0: proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Račte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť porán, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Vigi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
6: A teď ještě jednou.
5: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
6: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Co sto urvaj, co sto splet. 3×2 = 6. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bídý červe. Jedu.
2: Kurvínku.
1: Dostal jsem tě, bíráku.
2: Jak to se mnou mluvíš?
1: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
2: Co se tady flákáš?
1: Neflákám, hraju si, závodím. Hele. A hele, tati, to byla bouračka, co?
2: Zavři ten počítač.
1: Co?
2: Zavři ten počítač.
1: Tati.
2: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
1: Co?
2: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
1: No já.
2: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra, hola, hola, škola volá.
1: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
2: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
1: Cože? Jakého bycha mám honit?
2: Ale žádného bycha.
1: Ty jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
2: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
1: Ne.
2: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
1: No to vím taky.
2: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
1: No dovol já.
2: No a kdo asi jiný, ty? Hulínku, teď jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
1: No.
2: Co z toho vyplývá?
1: Je dneska čtvrtek.
2: Středa.
1: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě 4×? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece 3 dny, ne 4. Ha, neví, co mluví.
2: A kdo?
1: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
2: Hulínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
1: I učitelky?
2: I učitelky.
1: Tak tomu nevěřím.
2: No dovol?
1: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 = 6.
2: No a co, je to správně?
1: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3×2.
2: No to je hrůza.
1: Viď.
2: Po kom ty kluku seš?
1: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
2: To je sofra polte.
1: Viď.
2: Ne, to jsem asi... To jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
1: A tohle to je šikana, nic než šikana.
2: Urvajs.
1: Jo.
2: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš 100krát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak potom podepíšu.
1: Tak to jo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Ve strašení amatérka, proti lidem, jak se zdá, hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Bylo pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval, pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty ferky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal? Ty opravdu nevíš, co jsou ferkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně. I když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu, když se dopálí. Mumínkovi se hněvem zatmělo před očima. Určitě příbuzní nejsme, řekl. Nejsem příbuzný s někým, kdo mění barvu. Vyskytuje se pouze jeden druh muminů a ti jsou bílí.
1: Ti ferkové se ti ale rozhodně velice podobali, pokračoval Šňupálek klidně. Myslím, postavou. Ferko všechno rád zařizoval a organizoval, což bylo často dost duchamorné. Jeho sestřička ho poslouchala, ale podle mne myslela na něco jiného, asi na sebe. Od hlavy k patě byla pokrytá pěkným, hebkým chmířím a měla ofinu, kterou si neustále kartáčovala. Takový nerozum, řekl Mumínek.
0: A co dál? Zeptal se čenich.
1: Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka.
0: A na pravé noze zlatý kroužek. To není žádný pořádný příběh, zvolal čenich. Kde je nějaké napětí?
1: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí ferka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku.
0: Slečny jsou praštěný a ty taky, řekl Mumínek. Pak zalezl do spacího pytle a obrátil čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala a jíž daroval růži, aby ji nosila za uchem.
2: To je k vzteku, prohodil Mumínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj. Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
0: A jak víš, že je to ten správný? Zeptal se čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků.
1: Podívejte se na tohle, odpověděl Šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
0: No ne, pravil čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou,
2: vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek.
3: Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha.
2: Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit.
4: Takový velikánský pták, poznamenal čenich. Určitě ho v těch výškách trápí samota.
1: Někde tu rozhodně má svou paní a možná i spoustu kondorků, řekl Šňupálek.
2: Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
4: O čem teď přemýšlí? Uvažoval čenich.
2: Vypadá dopáleně, řekl Mumínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás. V tom Šňupálek vykřikl, letí na nás! Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor.
1: Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal Šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní. Určitě to už nebude opakovat.
3: Kondor a jeho kondorci, vykřikl čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád pádající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
2: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl Mumínek. Naše kometa. Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům.
1: Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal Šňupálek.
2: Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl,
1: pojďte, musíme dále.
2: Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a Mumínek smutně vzpomínal navlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
3: Myslel jsem, že mraky jsou hebké jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
1: Co to tam je? Zeptal se Mumínek a prudce se zastavil. Leží tam něco lesklého.
3: Diamant?
2: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl Mumínek. A hned se pustil do mlhy.
5: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
2: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
5: Držte pevně lano! Zakřičel.
2: Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a Mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
1: Je ze zlata, pravil.
2: Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
1: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
3: Tak teď je asi na padrť,
2: poznamenal čenich. Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Z hora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
3: Co to zas je? Zašeptal čenich ustrašeně.
2: Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
1: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě. Samozřejmě to je jasné, dodal Mumínek, zapadá slunce.
2: Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesorů, šplhali nahoru a dolů po schodech zlesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety. Dobrý večer, řekl Mumínek. Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
1: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
2: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek plaše.
1: Tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor.
2: Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíhají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu u stahromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
1: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
2: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl. Chmíří a kvítka mě nezajímají. Ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
1: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně.
2: Děkuji mockrát.
1: Není zač,
2: řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
3: Tak co říkal? Zašeptal čenich. Přiletí kometa?
2: Kdy spadne? Zeptal se Šňupálek.
1: Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
3: Ty jsi praštěný, prohlásil čenich. Teď se jdu zeptat já.
2: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím. Pak šel malý čenich k jinému profesorovi a řekl.
3: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
2: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn.
6: Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
0: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
6: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
3: Vesmír je černý, ale úplně černý, zašeptal čenich.
0: Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
3: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
0: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor.
6: To je právě zajímavé, každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
3: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
6: A ohon má za sebou, vysvětlil profesor. Letí přímo k nám, proto se zdá nehybná. Není krásná.
3: No to je, řekl čenich. Rudá je jistě hezká. Kdy sem přiletí?
0: Zíral na malou červenou jiskru v dalekohledu ohromen hrůzou. Podle mých propočtů by se měla dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer.
6: Možná o 4 vteřiny později, odpověděl profesor.
3: A co se pak stane? Zeptal se čenich.
6: Co se stane? Pravil profesor. Na to jsem ještě neměl čas myslet. Průběh té události ovšem velmi zevrubně popíšu.
0: Čenich začal slézat po schodech dolů. Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se.
3: Kolikátého je dnes?
6: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7 hodin 53 minut.
3: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
0: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
3: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
0: Jako vesmír, zeptal se Mumínek.
3: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. Možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
0: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl Mumínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
3: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné žele a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
1: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručel Mumínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny.
6: Kometa, pořád kometa, vybuchl Mumínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů. Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
0: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázaní lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky. Tak dobrá, myslel si Šňupálek. Proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi pižbot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bod.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Kapitola pátá. Proč nemá chobotnice žrát budíky?
1: Bylo parné léto. Slunce pálilo a profesor Kurama se rozhodl, že si vyjede k moři.
0: Avšak v novinách se dočetl, že jsou všechny pláže přeplněny výletníky.
2: Ale co, nebudu si s tím lámat hlavu. Pojedu tam večer, časně ráno se vykoupu a než se všichni lidé nahrnou na pláž, budu už zase zpátky doma.
1: I hned si připravil stan, baterku, budík a všechny ostatní potřebné věci.
2: Třeba se u moře setkám se svou známou holčičkou.
0: Řekl si a vyhlédl z okna, zda se nemění počasí.
2: Co pak to je?
1: Pomyslel si, protože uviděl holčičku v parku.
0: Seděla tam na lavičce a plakala.
2: Co se jí stalo?
0: Neotálel ani chvilku a rozběhl se za ní.
3: Bratříček mi vygumoval všecko, co jsem si nakreslila do sešitu.
1: Vykládala plačtivě panu profesorovi.
2: To je opravdu škoda. Ale počkej, už to mám. Dám ti nesmazatelný inkoust. Tím můžeš psát a kreslit a nikdo ti to nevymaže.
0: Holčička šla s panem profesorem do laboratoře, dostala tam nesmazatelný inkoust a pěkně poděkovala.
1: Pan profesor měl příjemný pocit, že jí pomohl a klidně odpočíval v laboratoři na pohovce.
0: Za nějakou chvíli se ozvalo ťukání na dveře.
2: Kdo pak to je?
3: To jsem já, pane profesore.
1: Za dveřmi stála holčička a slzy jí tekly po tvářích.
2: Co se ti zase přihodilo?
3: Dostala jsem škytavku. A teď moje sestra nemůže jít na svatbu.
2: Jak to?
0: Podivil se pan profesor.
2: Vůbec tomu nerozumím. Vysvětli mi to.
3: Když jsem měla ten inkoust, vrátila jsem se domů.
1: Vzlikala holčička.
0: Bylo to takhle.
1: Holčička se vrátila domů a bála se, aby jí bratříček inkoust nevzal. Uvázala tedy lahvičku na provázek a pověsila ji ke stropu.
0: V tom dostala škytavku.
1: Bratříček jí chtěl pomoci, proto na ní vybafl. Chtěl, aby se lekla a zbavila se škytavky.
0: Jenomže holčička se tak polekala, až nadskočila a šlápla přitom spící kočce na ocas. Kočka se vyděsila, vymrštěla se a chtěla utéci, ale skočila rovnou do smyčky provazu, na kterém byla pověšena lahvička s inkoustem a ta se jí zadrhla kolem krku. Kočka se vylekala ještě víc a pádila i s provazem a lahvičkou do sousedního pokoje, kde měla starší sestra pověšeny svatební šaty.
1: Jak byla kočka vyplašená, zapletla se do svatebních šatů. Chtěla se z nich vymotat, jenže přitom se otevřela lahvička s nesmazatelným inkoustem.
2: Ví už o tom tvá sestra?
0: Zeptal se pan profesor.
1: Holčička zavrtěla hlavou.
2: To je dobře. Já ti tedy pomohu. Pamatoval jsem na to, že někdy bude třeba vymazat to, co napíšeme nesmazatelným inkoustem. A vyrobil jsem zvláštní zmizík, který všechno vyčistí. Pojď, dáme spolu ty šaty do pořádku.
1: Pan profesor šel s holčičkou a společně vyzmizíkovali svatební šaty.
0: Byly teď sněhobílé, snad ještě krásnější než dřív.
2: Tak, a teď mohu bez obav odejet na svůj výlet.
1: Řekl si profesor Kurama, když se vrátil naspět do laboratoře.
2: Že jsem si vzpomněl, když jsem byl posledně u moře, byla tam velice špinavá voda. Vezmu si sebou zmizík. Možná, že se mi bude hodit.
0: Uvažoval a uložil do batohu velkou láhev se zmizíkem.
1: Na večer, když se všichni lidé vraceli z pláže, dorazil profesor Kurama k moři.
0: Na pobřeží si postavil stan.
2: Tady se pěkně vyspím a brzy ráno se půjdu vykoupat. Nachytám si také ryby a upeču si je k snídani.
0: Těšil se.
1: Potom si lehl do stanu a vedle lůžka si postavil budík. Nebyl to obyčejný budík, jak jinak. Tenhle budík sám vynalezl. Měl místo zvonku dvě kovové ruce, každou na jedné straně, a těma rukama spáče lechtal tak dlouho, dokud ho neprobudil.
0: Byla již půlnoc a všude kolem bylo slyšet pouze hučení vln. Avšak mezi vlnobytím se občas ozvalo nějaké zašustění a to se víc a víc blížilo ke stanu.
1: Profesor Kurama o těch zvláštních zvucích přirozeně neměl ani zdání.
0: Šustění utichlo a do stanu se cosi vsunulo.
1: Vyhlíželo to jako sloní chobot, ale nebyl to sloní chobot. Mělo to na sobě plno kroužků.
0: Ano, bylo to chapadlo obrovské chobotnice.
1: Chobotnice pomalu ohmatávala všechno, co bylo ve stanu. Na co přišla, to začala políkat.
0: Snědla nejen chléb, ale taky budík.
1: Nakonec spolkla i velkou láhev se zmizíkem.
0: A ještě popadla pana profesora za nohy a chtěla ho násilím vytáhnout ze stanu.
2: Pomoc!
1: Vykřikl pan profesor, uchopil baterku a posvítil na chobotnici.
0: Ta se polékala a utekla do moře.
2: Tak se mi pěkně spalo.
1: Zlobil se pan profesor a vracel se na lůžko. Ale co to? Stan byl téměř prázdný.
2: To je pěkné nadělení.
0: Bědoval, jenže co měl teď o půlnoci dělat?
1: Schoulil se tedy pod pokrývku a spal dál. Krán byl probuzen obrovským hlukem.
0: Moře se bouřilo a vrhalo proti pobřeží velikánské vlny.
1: Profesor Kurama vyskočil. Okamžitě pochopil, co se stalo. Chobotnice spolkla budík a ten ji teď lechtal v žaludku. Rozzuřila se a rozbouřila moře. Mlátila kolem sebe zběsile chapadly a vířila vodu. Jak se tak rozběsnila, praskla jí v žaludku láhev se zmizíkem a chobotnice byla celá bílá.
0: Po nějaké době se moře uklidnilo. Jak sebou chobotnice zmítala, narazila hlavou na podmořskou skálu a ležela nyní bezvládně na dně mořském.
2: Ještě, že tu ráno nikdo nebyl, to je štěstí. Kdyby se v moři koupali výletníci, mohlo dojít k nehodě.
1: Vzdychal profesor Kurama a díval se smutně na moře.
0: V moři pluly ryby a všechny ty ryby byly bezbarvé. Zmizík se rozlil v mořské vodě a vymazal jim všechny barvy.
2: Tohle se nemělo stát. Bezbarvé ryby nejsou ani trochu hezké. Musím s nimi honem něco prožít.

0: Několik dní tak profesor Kurama pilně pracoval na mořském dně.
1: Lidé ve městě se po něm scháněli, ale pan profesor se vrátil až koncem týdne. Když se ho vyptávali, kde vězel tak dlouho, neodpovídal jim. Jenom se tajuplně tvářil. Po čase na jeho záhadné zmizení všichni zapomněli.
0: Jednoho dne přišla k panu profesorovi holčička.
2: Dobrý den, pane profesore. Víte, že moje sestra už měla svatbu a že vypadala překrásně v těch bílých šatech.
3: To jsem rád.
1: Usmál se pan profesor.
2: A už jste četl dnešní noviny?
1: Ptala se holčička. Pan profesor zavrtěl hlavou.
2: Píší v nich, že vylovili nějaké podivné ryby. Chytili prý kambalu, která byla zmalovaná jako skleněná kulička. A pražma vypadala jako tygr a treska jako zebra. A tuňák měl na sobě dokonce nakreslené různé křížky a kolečka.
1: Zasmál se pan profesor, ale vůbec mu nebylo do smíchu.
0: Byly to docela určitě ryby, které nedávno namaloval.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká hol.

0: Rybář a velryba. Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo. Chytil dvě ubohé tresky. A jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy předtím nebyl.
1: Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře. A moře je už kolik dní klidné.
0: Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí.
1: Jak se sem dostala?
0: Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula, nastal odliv a ona zůstala na suchu.
1: Tak přece jen se nám neštěstí usmálo, zaradoval se.
0: A ne tak lidajaké štěstí. Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila.
2: Nezabíjej mne, rybáři,
0: promluvila.
2: Bohatě se ti odměním.
0: Rybář se ulekl. Mluvící velryba. To asi nebude jen tak, pomyslel si a sklonil harpunu.
2: Nebudeš toho litovat,
0: řekla velryba. Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl.
1: Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře, nejsem vlastně hlupák,
0: říkal si. Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nevysmáli. Mezitím nastal příliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to všechno jenom nezdálo. Ale co si se od toho dne změnilo? Kdykoliv vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jakoby ožil. Vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby. A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý život. Ale velryby nelovil nikdy.

0: Jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, kterak to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i při tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymysleli, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem, no abych pořád voněla,
0: rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
3: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo. Hlad jí mořil, zima jí třásla. Prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa. Tu zahlédne zpovzdálí světlo. Jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře, ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel hůl. Maruška zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíž a pozdravila.
4: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden pokývnul hlavou.
2: A proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš?
4: Jdu na fialky,
0: odpověděla Maruška s pláčem.
2: Ho, teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh,
0: řekl.
4: Já vím, ale sestra holena a macecha mi přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku březne, sedni si nahoru. Měsíc březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
1: Já pak si je natrhala,
0: ptala se zarputile holena.
4: Ach, vysoko v lese rostou pod keříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
0: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
1: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
4: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
0: Pravila Maruška.
3: Ty smolnoško, usmolená,
1: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, a tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
0: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese,
0: prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
2: Ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou, pravil leden.
1: Vždyť já vím,
0: smutně povídá Maruška.
1: Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
0: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztál sníh. Země se zazelenala, stromy obalily se listem, ptáčkové začaly prospěvovat, rozmanitých kvítků po lese rozkvétalo a bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jakoby krve rozlil.
1: No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej!
0: Rozkázal měsíček Červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala.
2: Podivila se Holena i Macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile Holena.
1: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky, pravila Maruška.
0: Holena vzala jahody, najedla se do syta, i Macecha se najedla, ale Marušce neřekli. Vezmi si také. Zmlsala se Holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
3: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala,
0: namítala ubohá Maruška.
4: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju,
0: zahrozila zlá Holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnul hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, vždyť já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Podívila se Holena i macecha, že opravdu nese Maruša domů jablka. A kde pak si je natrhala? Ptala se Holena.
1: Ach, vysoko v lese rostou a dost jich je tam ještě na stromě.
2: A proč pak si jich víc nepřinesla? Nebo si je snědla po cestě?
0: Osopila se na ní Holena.
1: Ach, sestro Milena, nesnědla jsem ani jediné. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem po druhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, aby šla rychle domů.
2: Aby do tebe hrom uhodil,
0: klela Holena
2: a chtěla Marušku být.
1: Maruška se pustila do hořkého pláče, prosíc Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macechy ubít.
0: Utekla do kuchyně. Mesná Holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko.
2: Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živé neokusila.
0: I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více. Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena.
2: Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla.
0: Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali. Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu. Sněhu plno. Nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila. Mlz ale poháněl ji dál a dále. Tu viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu. Přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra. Okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne. Hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát, či nesmím. Ani nepozdraví. Proč pak jsi přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
2: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
0: Odsekla zarputile holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

okamžení. Zachmuřilo se nebe, vatra nízko jen hořela, sníh začal se sypat, jako by cích rozsypal, ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slábnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje, Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém ožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí tak jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno, nikde ani stopy. Volala Holenu, nikdo se neozýval. Bloudila, dlouho bloudila, sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka nevidětí. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo a pracovalo.

0: figy hádanka.
1: Rybář cítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
0: Kdo na to přišel?
2: Rybář cítí čeří vzduch.
0: To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
1: Kdo papá mouchy?
0: Mouchy v síti přece jí

0: kolegy básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal, a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodního muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník

zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se Chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: obchodě se zvířátky. Mluvící papoušky jsme už vyprodali, ale mohu vám nabídnout datla.
1: Co pak se člověk s datlem dorozumí?
0: Prodavačka na to vesele. Samozřejmě, morzeovkou.
2: Já tomu nerozumím.
3: Datel ťuká a morzeovka, to je takový starodávný systém písmenkový, kdy každé písmenko zní jako dlouhý ťuk nebo krátký ťuk.
2: Aha.
3: Třeba když chceš říct písmenko A, tak je to t-t-t.
2: Tečka čárka.

0: ahoj mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: Tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak. A ty tam vyklop s kelímku sír kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlo mazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Vidí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám
2: kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
2: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. To, na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste, doroste.
2: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
2: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i pták.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak to vypadá?
2: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
2: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
3: Jasně, mládež.
4: Jasně, mládež.
2: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
1: No jasně, správně.
5: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
6: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
7: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
6: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
5: Jo. Jen do pocem.
8: Dobrý den.
5: Sedni si, chlapče.
8: Děkuji.
5: No tak se posaď.
7: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
9: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, vlko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
10: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
11: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
7: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
12: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
13: Černá kronika furt něco malé.
14: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
15: Ano. Vyplenit Černý kronice zahradu.
12: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
7: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
12: V obci Hulín nezletilí...
5: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
6: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
7: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drábkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady, odporovala kočka. Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne, já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas a kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
3: No, dobře, dobře, povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností. A máte na to smlouvu?
2: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčel vyhotovit, povídá zdvořile kočka.
3: No, tak mi ji přineste,
0: na to richtář.
3: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru až k trámům v podstřeší a jak tam vběhla, rozprchl se před ní celý houf myší.
2: Co pak, že tak melou těmi čumáčky?
0: Myslí si kočka.
2: Jak se ale podívala na místo, kde byla schována smlouva, hned se jí rozbřesklo. Myšky přišly na pergamen a protože si mysleli, že to je něco dobrého na zub,
0: rozkousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě. Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.
4: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát, všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů, tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu, sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: List. List.
1: A je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, čo berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí, no, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali. A udělali, abyste věděli. Hádal se kocour. Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno a žduchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer a já vám ukážu, jací ti psi jsou. Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek. A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplnku a to v úplném, dodal kocour. Ale to je dnes. Dnes přece bude úplný úplněk. Úplně ten nejúplnější. Jásal nejmenší. Nic, nikam se nepůjde, nic, trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešeřilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější úplněk, jaký jste mohli kdy vidět, prostě úplný úplněk. Tak, a co teď? Šeptali kluci, kdo pak nás povede, když kocour spí? Měsíc, pánové, pojďme za měsícem, vzpomněl si druhý kluk. Psi půjdou také za měsícem, tak je potkáme. To jsem vám mohl také říci, kdybyste se mě byli zeptali, řekl si v duchu trpaslík, který je už chvíli napjatě poslouchal, ale dělal jako že ne. A teď se za nimi díval. Taková stará, zarostlá zahrada, ode všech opuštěná a k tomu v noci při úplňku, jo, to není žádná legrace. Tam je vidět věci, které jen tak někde neuvidíte. Tam je nejlepší jít s kamarády. Kamaráda můžeš držet za kabát, tebe se taky drží kamarád za kabát a jeho se taky drží, no a jde se. Tak bylo ticho. Najednou ale něco z dálky zachrastilo, kluci se naraz zastavili, pak to zazvonilo a kluci skočili za velikou lopuchu. Pak to zase trochu jakoby zabubnovalo a kluci vystočili hlavy pod lopuchou a byli tiše. Už asi jdou, šeptali, to budou oni. A byli to oni. Před lopuchou byla dosti veliká mítina. Uprostřed byl starý bazén. Voda v něm už dávno nebyla, jenom samé staré listí. Za bazénem byl kopeček a za kopečkem veliký měsíc, úplněk. A na tom kopečku přicházeli ti psi. Jeden za druhým jako prvé ti kluci. Jenomže se nedrželi za kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden, jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci, pak foxteriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom foxteriéři. To už jsem říkal. A konečně pes Čau Čau. Slyšíte čau čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on má byl takový divný, takový, no byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška, a nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat, proč je má ta ouška. Až když přišel doprostřed mítiny, kde bylo nejvíce světla, poznali kluci naráz, že to nejsou ouška, ale růžové mašličky. On vám ten pes čau čau měl na sobě navázané samé mašličky. No, vůbec ten pes čau čau byl divný. Ještě nikdy nebyl na ulici a proto ho nikdy nikdo neviděl. Nebydlel jako jiní psi v boudě na dvoře. Ne, ne, on vám bydlel v takové velké vile, že byla skoro jako malý zámek. Ano, říkalo se, že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruj, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes čau čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé, pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte přece, stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel čau čau.
2: Aha, tak já to vezmu.
1: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel Č. Vidíte, už ani nechci říkat čau, jak je mi protivný. No to je dost, kničel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat. A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly, a vytáhl nějaký papírek. Bude prosím ticho?
2: Ale ne, ne, my to tak nechceme, křičel Fox Terrier. Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc.
1: Ano, ano, to se ví, křičeli všichni psi.
2: Jo, jo,
1: říkal Bernardín. Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky. Zaječel čau čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretin, zavřel oči, tak byl uražen.
2: Tak, dneska má povídat kdo?
1: Huhlal Bernardín. Cvoček, cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se Jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo. Ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf. Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a raf mě do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, a raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, blechasí, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A rav do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teplé a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo to a něco mi duplo na nos. Koukám, koukám na nos a musel jsem ovšem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá. Tak vidíš, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám. Neuhád, a rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, a koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je a volám, už to mám, blešák si, viď? Ano, blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci se potopit. Chci potopit nos, ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé. Nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí a už blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty? No ovšem, že znám noty. Zakazují si takovou pochybnost. Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc protivně slabě svítí. No už je asi starý, měl by se vyměnit. Asi nezná noty, zahučeli všichni psi. Znám, ale ten měsíc je vysvícený, ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je. A psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardíne, kdo to tam asi je? Křičel cvoček.
3: Já cítím, já nevím, tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono.
1: Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
4: Prosím, já cítím fialky.
1: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. Zafičelo to, jak všichni psi čichali k lopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník,
4: fialky,
1: kníčel Čau Čau,
3: a já bušti, ale jako z dálky.
1: No to už asi víte, kdo to řekl. Tak teď už vím, co to je, řekl cvoček. Jsou to malí lidé. Kluci a jejich pět.
2: Hele, kluci jsou to,
1: zašuměl zbor psů.
2: Tak je vytáhneme za uši. Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal cvoček.
1: A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše.
5: Račtěž nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně.
2: Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi. No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky.
5: Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane,
2: chechtal se kocour. To je neslušné, drkotal zuby Čau Čau, který strachy nemohl z místa.
5: Je, a proto račte chytat,
1: řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody.
2: A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa Čau Čau a zalézají do mašliček.
4: Dost, prosím, už je neunesu,
1: zafňukal Čau Čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíká.
5: Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour.
1: To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
5: Hehe, nic se nestane, ty mašličky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi tři blechy, dám je na vás.
1: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz. Děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal,
2: to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci, ale to už kluci slyšeli z dálky.
1: Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami.
2: Není,
1: řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné. A všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval.
6: Kluci, půjdeme zase do zahrady.
1: Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance. Ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali.
6: Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden.
3: Já mám dlouhé, řekl druhý.
4: My také, říkali ostatní.
6: To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty. A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

0: Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička. Žluťonka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
1: Housátko.
0: Kocoure Vojto, ty no. Si ze mě děláš zase legraci.
1: Jo, je to kuřá.

0: básničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
3: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
2: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
3: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
4: Hruvajs?
2: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z taťuldovy kuchyně podvýživenej.
4: No dovol.
2: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od boudy půjdu.
5: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
6: Masopust je za námi. Je mi nedo, mine masopust pomine, je mi nedo, mine masopust pryč.

0: z pejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama. Já na ní dub, dej sem ten zub. Nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: Paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
1: Ondra se zamyslí a řekne... tady je.
0: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
2: Děti vykřiknou... Ondra!
0: A to Krištof Kolumbus!
2: A ty jsi nějaký chytrý!

0: jsme si společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér, a metaleskum bleskum.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček, učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš, a když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat, to by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ, ty už řetkvičkuješ, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují?
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna. Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: Nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Dvě mrkve. Mozzarellu,
1: to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balzamilkový?
0: Ne, balzamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet a zvláštně ten balzamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balzamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš, vaření a všechno kolem něj. To je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven.
0: Tak, Piggy. Oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosáku kosátra, lala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota!

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

Rečte vstoupit k hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte na

0: Kapitola 12. Ztracena. Jak jsem byla zklamaná, když jsem sestoupila po schodech dolů a nenašla tam starou jabloň. Octla jsem se na křižovatce tří cest. Kterou se dát? Jestliže se zmýlím, pomyslela jsem si, může mě to stát život. Zmocnila se mne strašlivá hrůza. Rozběhla jsem se nazdař Bůh tak rychle, jako kdyby mě honil sousedův pes. Za několik minut jsem uviděla květinku sedící na kraji příkopu. Nabyla jsem trochu naděje a v přestávkách mezi vzliky jsem se jí zeptala.
1: Nevíte, prosím, kde je stará jabloň?
2: Moje maminka? Právě ji narychlo zavolali ke královně a nevím, kdy se vrátí.
1: To je neštěstí. Ale snad byste mi mohla ukázat cestu k domku, kde bydlí pšenice.
2: Bohužel ji neznám. Ale proč byste nemohla počkat chvilku tady? Maminka jistě brzy přijde. Jen aby to nebylo něco vážného.
0: Při těch slovech mě znovu ovládla touha utéci. Připadalo mi přece jen velice nebezpečné rozběhnout se tak bez cíle a přes všechen svůj strach jsem si sedla vedle květinky. Sbírala v trávě kapky rosy a navlékala je jednu po druhé. Navrhla mi.
2: Nechtěla byste si udělat také korálky na krk, zatímco zde budete čekat?
1: Ano, ano.
0: Odpověděla jsem. Ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohla navléknout ani jedinou kapku. Jakmile jsem na některou sáhla, hned se mi roztekla do trávy a v duchu jsem se ptala sama sebe, jak to ta květinka dělá, že s nimi zachází tak obratně. Měla náhrdelník dávno hotový a já jsem dosud nenavlékla ani jednu kapku. Všimla si, jak jsem nešikovná, a protože se její maminka nevracela, řekla mi.
2: Ale teď si vzpomínám. Mohla byste se zeptat také třešní, které stojí právě za ohybem cesty. Ty budou jistě vědět, kde je domek, v kterém bydlí pšenice.
1: To bych opravdu mohla zkusit,
0: odpověděla jsem. Poděkovala jsem jí a rozběhla jsem se na cestu. Jak mě třešně spozorovali, obklopili mě, smáli se zplna hrdla a když jsem je prosila, aby mi ukázali cestu, jedna z nich zakoktala.
3: Domek, kde bydlí pšenice? Zeptej se matky Flintové.
1: Ale já ji neznám.
3: To máš tedy štěstí. V tomhle kraji se nehází.
1: Ale co se nehází?
3: Povídám, že v tomhle kraji se nehází flinta do žita.
0: Zarazila jsem se a nevěděla jsem, mám-li se znovu zeptat, ale v tom jsem si všimla, že třešně drží v rukou láhve s likérem.
1: Jaká smůla,
0: řekla jsem si.
1: Jsou opilé.
0: Už jsem chtěla jít dál svou cestou, ale ta třešeň, která mi odpověděla, mě najednou chytila a vyhodila do výšky. Byla bych se jistě zabila pádem na zem, kdyby mě jiná třešeň nechytila do náručí. Myslela jsem si, že mě už pustí, ale ona mě vyhodila ještě výš. Tentokrát jsem křičela hrůzou, avšak opilé třešně se smály tím bouřlivěji a dlouho mě znovu a znovu vyhazovali a zase chytali. Když mě konečně ta poslední postavila na zem, bolelo mě celé tělo, jako kdyby mě stloukli holí. Třešně se o mne už nestarali, připíjeli si dál z lahví a já jsem s pláčem utekla. Za chvilku jsem doběhla k čtyřem pampeliškám, které seděly u studny a hrály karty. Když viděli, že jsem celá uplakaná, chtěli mě potěšit. Byli tak přívětivé a chovali se ke mně tak pěkně, že jsem se jim vyspovídala. Jak na radu excelence šedozelené hledám domek, kde bydlí pšenice, abych se ukryla před hněvem královny Flóry.
4: Domek, kde bydlí pšenice,
0: zvolali.
4: Ale kde pak? Ten není v tuhle stranu. A bohužel jsi vybrala zrovna nejnebezpečnější cestu, po které probíhají královští poslové. Potká-li tě některý z nich, jsi ztracená.
1: Proboha, co mám dělat? Co jen mám dělat?
0: Naříkala jsem. Byli zřejmě velice rozpačité. Dívali se na sebe a netroufali si zasáhnout v tak vážné věci.
1: Prosím vás, vysvoboďte mě! Excelence šedozelená se vám odmění! Vysvoboďte mě!
0: A chytila jsem se zoufale jejich šatů. Radili se a pak ta největší řekla.
5: Ale vydávali bychom v nebezpečí svou hlavu.
0: Můj pláč je však asi obměkčil a navrhli mi, že bych se mohla studní dostat do začarovaného lesa. Tam přebývá krtek něžně černý, nejlepší přítel šedozelené. S vděčností jsem jejich plán přijala.
1: Ale jak se stoupím dolů do studně?
0: Ptala jsem se.
1: Nevidím zde ani vědro, ani provaz.
0: Probudili kočku, která spala dál na okraji studně. Ve svém rozčilení jsem si ji ani nevšimla. Ostatně bych ani nebyla poznala kočku v té veliké černé kouli, obtočené dlouhým leskným provazem. Ale ne, nebyl to provaz, nýbrž ocas kočky a měřil jistě víc než dobrých 5 metrů.
2: Tak rychle, čičko labko.
5: Dělej rychle.
6: Téhle holčičce jde o život.
0: Křičeli pampelišky. Černá kočka navinula svůj dlouhý ocas na hřídel a chytila mě pod paždím. 2 pampelišky otáčely zvolna klikou a já jsem sestupovala pomalu dolů do tmy.
7: Tak s Bohem a mnoho štěstí.
8: Miau.
0: Přála mi čičko labka, když se se mnou loučila. Byla jsem sotva minutu dole, když jsem zaslechla ze zhora dupot kopyt. Někdo tryskem přijížděl. Zastavil se u studně a tvrdým hlasem se ptal.
9: Neviděli jste na cestě holčičku se žlutou kostkovanou zástěrkou?
1: Už je to tady. Objevili mě.
0: Myslela jsem si. A všechna krev, jako kdyby mi zledovatěla v žilách.
4: Ne, my jsme nikoho neviděli,
0: zněla odpověď.
9: Vždyť mi tvrdili, že šla po téhle cestě,
0: pokračoval drsný hlas.
9: Víte přece, jaký přísný trest by vás stihl, kdybyste nemluvili pravdu, ne?
0: Dlouho panovalo mlčení a se mnou se všechno točilo.
4: Nikoho jsme neviděli,
0: odpověděli všechny pampelišky sborem. Znovu se ozval dusot a pak zanikl.

0: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpolednem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku, sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nasbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec jí podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si, my půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Myslili si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, Oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, Macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A Macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí jít z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal, nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musil muž ustoupit i po druhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když Drvoštěp se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale Macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval, to nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalounku, polehounku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a Macecha řekla, tady zůstanete sedět, děti? A jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme, ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje, chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub, chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje, chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub.
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku.

0: a jedli dál a nedali se rušit. Jeníčkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku

Najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a posukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: A, ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: Vstávej, holka líná, nanosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi cevalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila čtyři neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou už jí to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, vždyť vidíš, i já bych se tam vešla. Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: Pojď ven, Jeníčku, čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní.
Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti. Pohádka končí, to víš, tamhle běží myš. Kdo jí chytí, ať snímá chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: Tiki hádanka. Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
1: Mňau, už víte. Je, to bude asi zlatá rybka.
2: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
3: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
2: Zatím ještě ne.
3: No, tak vidíš.
2: Ale já si o tom sním a až ji chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
3: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
2: Na rybníku.
3: No.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl choť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Je! A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýmá.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků. Naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten

0: Můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit.
1: Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci.
0: Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: rybky.
1: Chlubí se chovatel norků.
2: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Tak se nezlobte, Čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
2: No tomu se nedivíme.
3: Nedivíme.
2: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
3: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
4: Bé, říká se psima, bé.
3: Ne, správně je psimi.
2: Psimi.
4: Povídali, že mu hráli B, říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
5: Kdybychom byli těmi psi,
1: opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
5: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velaryby i operzenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat.
6: Minimane.
5: No, zkrátka, řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
7: Brontosaurus? Co to je?
1: Zasténala Pila.
7: No přece sýr.
1: Vysvětlila Kabelka.
7: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
5: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
8: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
5: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, chá, chá, volali ještěři.
9: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
5: to mluvil Atlantosaurus.
9: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
5: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
7: Počkat, počkat, deštníku.
5: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať mi praví další, prosím. Těším se.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o bílé velrybě a mořských loupežnících. Velryby jsou mořské kravičky. Pasou se ve stádech, dělají vodotrysky a jsou černé jako kominici. A teď vám musím povědět tu pohádku o bílé velrybě. Byla to taková neobyčejná velryba, jaká se potkává jenom v pohádkách. Byla bílá jako nevěsta. A taková veliká, že omývala hvězdy na obloze, když dělala vodotrysk. Hvězdy se pak leskly, osprchované jako bílé hrnečky v kuchyni. A bílá velryba plavala po všech mořích a oceánech a umývala hvězdy, až jednou plula kolem jednoho ostrůvku. A na tom ostrůvku číhali mořští loupežníci, že někoho přepadnou. Jakmile spatřili bílou velrybu, zaradovali se převelice. I začali ji na lodičce pronásledovat a měli připravený rezavý šíp a konopnou smyčku, aby ji lapili. Bílá velryba je spozorovala a začala utíkat. Ale loupežníci byli umínění a pronásledovali ji vytrvale. Plavala ze všech sil a loupežníci pořád za ní. Třeba, že byla veliká, srdíčko měla jenom maličké a to jí tlouklo ustrašeně. Když obepluli po nevím kolikáté celou zeměkouli, byla už bílá velryba na smrt unavená. Ale mořští loupežníci měli síly ještě dost, protože se u vesel střídali. A oči jim svítily jako dravcům na divoké honičce. Nevím, jak by všechno dopadlo, kdyby bílá velryba v poslední chvíli nevplula do Černého moře. Tam se obarvila na černo. A když ji loupežníci konečně doháněli, viděli, že se ženou jenom za obyčejnou černou velrybou a ta bílá, že jim utekla kdo ví kam. Začali se hádat, šťouchat, vrtět a vyčítat si, kdo to zavinil a šťouchali se tak dlouho, až se s nimi loď převrátila a všichni mořští loupežníci se v tom Černém moři utopili. A bílá velryba, co v Černém moři zčernala, plavala pomalu, bez cíle a na hvězdy už ani nepomyslila, jako by neměla sil udělat vodotrysk. Jenom plakala. A dost možná, že zrovinka od jejich slz je moře slané. A tak plavala a plavala a ani nespozorovala, že proplula bílým mořem. Bylo bílé jako mléko. Jen najednou pocítila, jako by se z ní umila tíseň a smutek a žal a všechno zlé. Podívala se na sebe a vidí, že je zase celá bílá, jako bývala. I zaradovala se převelice, jak to jenom velryby dovedou, a udělala převysoký vodotrysk až ke hvězdám, které se už pomalu ztrácely ve tmě. Hned se zaleskly veselé jako osprchované porculánové hrnečky v kuchyni. A tak ta pohádka o bílé velrybě přece jenom šťastně skončila.

0: Jiříku!
1: Zas vězí ten kluk.
0: Jiříku!
2: Tady jsem, pane Hostinský.
0: Kde se touláš, kluku zatrápená?
2: Já. Hrál jsem si jenom s kamarády.
0: No ale, tak on si hrál s kamarády. A to myslíš, že tě budu živit zadarmo? No? Nevidíš, že mi přivezli 10 surů piva?
2: Vidím.
0: A kdo je odvalí do sklepa? Co?
2: Už běžím, pane Hostinský.
0: Už běžím, běžím. To jsme si s tvou nebožkou matkou nevyjednali, že tě budu muset do každé práce honit.
3: Dobrý den.
0: Klukovi už je 7 let a pořád by si jenom hrál s kamarády. Dobrý den, vašnosti. Račte obědvát? Nebo jenom pivečko?
3: Rád bych nějakou práci, pane Hostinský. Třeba bych vám odvalil ty sudy piva.
0: Práci? Koukej, kde nechal tesař díru, holobrátku? Nevidíš, že o sudy je už postaráno?
3: Vidím, že se s nimi potýká malý chlapec. Ještě se mu něco stane. A já bych to udělal, pane Hostinský, jenom za kousek chleba.
0: A vidá, to si našel Jiřík ochránce. Ani k čertu, dareváku. Hezky rychle.
3: K čertu? Už jste třetí člověk, který mě dnes posílá k čertu. Na mou duši, kdybych věděl, kudy do pekla, šel bych tam rovnou cestou. A možná, že bych dostal u čerta lepší službu, než u nemilosrdných lidí.
0: No, už tam na tebe čekají, dareváku. Seber se a tahni.
3: Však už jdu. Však už jdu. Co jenom budu dělat? V kapse ani groš. V žaludku prázdno. A všichni jenom táhni k čertu. Ptám se sedláka, jestli by nepotřeboval pacholka a on táhni k čertu. Ptám se pana správce, jestli by mě nevzal do služby a on táhni k čertu. A teď ten Hostinský. Malého chlapce dře bez nože a tady člověka, který má sílu a chuť do práce, pošle k čertu.
4: K čertu?
3: Fuj. Vy jste mě polekal, pane Hajný. Vůbec jsem si nevšiml, že přicházíte.
4: Byl jsi zamyšlený. Jdeš a povídáš si pro sebe?
3: Ba, pane Hajný. Na třech místech jsem prosil o službu a všude mě poslali k čertu. Tak si říkám, že bych k němu šel třeba hned, jen kdybych věděl kudy.
4: A nebál by se ho?
3: Proč bych se ho měl bát? Horší než zlí lidé určitě není. Nebojím se ani celého pekla.
4: Tak se nám nepodívej. Já jsem ten, koho hledáš.
3: Pro pána. Doopravdy čert?
4: Doufám, že jsi nemluvil jen tak do větru. Půjdeš ke mně do služby?
3: Půjdu, co bych nešel.
4: Když s tebou budu spokojen, nebudeš litovat. Budeš-li poslušný, za 7 let tě pustím a štědře obdaruji.
3: Platí. Já se jmenuji Petr.
4: A já... čert. Jsme na místě, Petře. Tyhle kožené šaty si oblékneš a tvou prací po celých 7 let bude přikládat pod tyto 3 kotle. Pod první kotel dáš za den 4 polena. Pod druhý dáš 8. A pod třetí dáš 12 polen.
3: 12.
4: Jen se měj na pozoru, aby ti oheň nevyhasl. A Petře, nikdy se do kotlů nedívej, sice tě vyženu bez platu. Ale když budeš poslušný, nebudeš litovat.
3: Já se vynasnažím, pane čerte. A začnu radši hned. 4 polena. 8. 12. Čtyři. Kdybych nebyl v pekle, řekl bych, že se mám jako v nebi. Jíst a pít do sytosti. 8 polen. Práce málo. 12. 4 polena.
4: Tak jak se ti daří u mě ve službě, Petře?
3: No, abych pravdu řekl, pane čerte, už se mi stýská po pořádné práci. Přikládat denně celkem 24 polen, to by dokázalo malé dítě.
4: Však se dočkáš. Dnes je tomu právě 7 let, co jsi u mě. Máš vyslouženo. Patří ti hromada peněz, ale aby ses nemusel s tolika penězi vláčet, vezmi si tenhle měšec. Kdykoliv jej otevřeš a řekneš, sip pytlíčku, vysype ti tolik dukátů, kolik budeš chtít.
3: Děkuju moc krát.
4: Myslel jsem, že u mě ještě zůstaneš, protože na světě bez tak mnoho neužiješ. Lidé se tě budou bát, protože ses už 7 let nemil a 7 let ani vlasy, ani nechty nestříhal.
3: Bát? Na mou věru na to jsem nějak zapomněl. Ale co? Voda a nůžky, všechno spraví. V pekle přece nezůstanu.
4: Od té černoty si nepomůžeš, Petře. Leda bych ti pomohl já.
5: Ale prozatím zůstaň, jaký jsi, a jdi na svět. Kdyby se tě lidé ptali, kdo jsi, řekni, že Čertův švagr, a nebudeš lhát.
3: Ale poslechněte, pane Čerte, tedy švagře, když jsem vám všechno tak pořádně obstarával, mohl byste mi teď povědět, co je v těch kotlech?
4: Dobrá, tak se podívej. Nazdvihnu první víko.
3: Pro pána Jána, to je ten sedlák, co mě poslal k Čertu.
4: Druhé víko.
3: A tady pan správec.
4: A třetí?
3: A tady je hostinský, co trápí toho chudáka Jiříka.
4: Vidíš, v těchto kotlech se vaří nemilosrdná srdce. Ale už musíme jít, Petře.
3: Kde to? Aha! Tamhle je ta hospoda, kde jsem před 7 lety prosil o službu. A věda, tady je studánka. Musím se podívat, jak vlastně vypadám. Pro pána. Tohle, že jsem já? Zarostlý. Rozcuchaný. Celý černý. Kdybych nevěděl, že jsem to já, dostal bych sám ze sebe strach na mou duši. Zkusím se umýt.
6: Nepouští to.
3: Nepouští. Čert měl pravdu. Ať se myju, jak se myju, jsem pořád stejný. No, nedá se nic dělat. Musím mezi lidi takový, jaký jsem. Nejdřív si musím sehnat střechu nad hlavou. Třeba zrovna tady v hospodě. Dobrý den.
0: Dobrý. Pro Pětran do čepice. Čert! Spaste duši, čert!
3: Pane Hostinský, nebojte se. Já chci jen žbánek piva.
0: Ano, já. Okamžik, ano, prosím. Já hned. Jiříku, kde zase vězíš, ty kluku nešťastná?
2: Ano, pane Hostinský.
0: Poslouchej, tady máš žbánek piva. A dones ho do výčepu tomu pánovi, co tam sedí.
2: Ano, pane Hostinský. Tady, prosím. Maminko, pomoc, čert! Pomoc! Pane Hostinský, on tam...
0: Ty kluku hloupá, rozbil si čpánek, nemehlo.
2: On je tam čert.
0: Však tě neukousne. A i kdyby co na tom.
3: Jen pojď, Jiříku. Nic ti neudělám, já jsem člověk jako ty.
2: Vy nejste čert.
3: Kdepak. Jsem jen Čertův švagr.
2: A ano.
3: Myslíš si asi, že čert a Čertův švagr je jedno, co?
2: A ano.
3: Ale není to jedno. Jak říkám, já jsem zrovna takový člověk jako ty, jen trošku starší. Musel jsem sloužit u cizích lidí jako ty. A zažil jsem si ústrku jako ty. Kolik ti Hostinský platí?
2: 3 zlaté ručně, prosím.
3: Tak tomu sloužíš opravdu skoro zadarmo. Zasloužíš si, abys dostal jednou pořádně zaplaceno. Nastav čepici.
2: Čepici?
3: No, jen ji nastav, tak. A teď vezmu měšec a... Sip, pitlíčku.
2: Pro pána, tolik dukátů. Co si počnu s tolika penězi?
3: Dělej si s nimi, co chceš. Jsou tvé?
2: Mé? Všechny jsou mé?
3: Ano.
2: Tak já vím, co udělám. Dám trochu Kudrnovic a Bartošovic dětem. Nemají ani na boty, ani kamizolu na zimu. A ostatní donesu panu kantorovi. Když mi maminka umřela, povídal, že by si mě nechal a naučil číst a psát, kdyby jen sám neměl tolik dětí. Teď mu dám všechny peníze, on mě naučí číst a psát a já u něho zůstanu. Bude to dost, pane Čerte, totiž pane Petře.
3: Když nebude, přidám ti.
2: Děkuju vám, děkuju.
0: Kampak.
2: Já jen...
0: A co to máš v té čepici, ukáž? Peníze. Dej to sem, hned si to přepočítám.
2: To jsou mé peníze. Pan Petr mi říká...
0: Ucicha, ty spratku, tvoje peníze. A či bylo to pivo, co jsi mu dones, co? Peníze jsou moje. Ale abys neřekl, to
1: Tady ten jeden dukát je opravdu tvůj. Za odměnu. Protože si ovšem rozbil džbán, nechám si i ten tvůj dukát. Rozumíš? Za džbánek už mi tedy náhradu platit nemusíš.
2: Ale pan Petr říkal...
1: Ať říkal, co chtěl, to je mi jedno. Peníze jsou moje a hotovo. A běž uklízet do sklepa, nebo...
3: Nebo co, pane Hostinský?
0: Šert.
3: Všechno jsem slyšel. Připravte se, půjdete se mnou do pekla. Vaše srdce se tam už vaří. Ale teď tam půjdete celý.
1: Linda, pána, já přece, pane čerte, klekám před vámi.
3: Klekáte přede mnou a chcete mi slíbit, že se polepšíte.
1: Ano, ano, ano, zrovna to chci slíbit.
3: Tak dobře. Ještě jednou vám odpustím. Ale od nynějška musíte tady Jiříka chovat jako vlastního syna. Vraťte mu peníze, dejte ho učit a dobře s ním nakládejte. Když mě budete chtít podvést, hned vás odnesu do pekla.
1: Nepodvedu vás.
3: Ani to neskoušejte. A teď jděte uklízet do toho sklepa, kam jste chtěl poslat tady Jiříka.
1: Ano, ano, vašnosti. Ano, už letím.
2: Já mu půjdu pomoct, pane Petře.
3: Ne, Jiříku. Pro tebe mám jinou práci. Zajdeš ke Kudrnovům a Bartošovům a taky k ostatním chudým lidem ve vsi. Řekneš jim, aby ke mně přišli, že mám pro ně nějaké dukáty.
2: Pánečku, to už letím.
3: Já si zatím připravím malou hotovost a chvilku si zdřimnu. Cip, pytlíčku.
0: Pane Petře? Pane Petře?
3: Co pak je, pane Hostinský?
6: A proč mě budíte?
0: Máte tady návštěvu vašnosti. Sám pan kníže.
3: Kníže? Hmm? A co pak mi chce?
0: No, tak se mi zdá vašnosti, že bych chtěl od vás peníze. Po celém kraji se povídá, jak rozdáváte chudým a potřebným.
3: A kníže pán je chudý?
0: No, chudý ani tak ne, ale potřebný. On má dceru Eulálí po nebožce první ženě a ta rozhazuje spoustu peněz. Druhá žena mu už taky umřela a zanechala dceru Angelínu. To je holka. Jako anděl, taková milá, tak hodná, že by člověk pro ní do ohně skočil. To je, aby se do smrti dobře vedlo. Ale tu první, kdyby si chtěl vzít čert, totiž pro pětran do hlavy.
3: Nic si z toho nedělejte, pane Hostinský. Vždyť já nejsem čert. Jenom jeho švagr.
0: Ano, prosím, vašnosti.
3: Řekněte panu knížeti, že mu dám peněz, kolik bude chtít, když svolí, abych si jednu z jeho dcer vybral za ženu.
0: Za
3: ženu? Co je na tom divného?
0: Nic, vůbec nic, vašnosti, samozřejmě.
3: A že se zítra přijdu na nevěstu podívat.
7: Tak je to, dcerušky. Za chvíli je tady.
8: To je ale nestoudnost. Co si ta obluda myslí?
7: Eulálie.
8: Obluda to je. Nemůžeš chtít, papa, abych se já, knížecí dcera, tak ponížila. Nevezmu si ho ani za nic.
7: Pak je tedy se mnou konec. Když nedostanu peníze, tak mě vojsko opustí a lid se vzbouří.
9: Já si ho vezmu, tatínku. Když tom záleží tvoje blaho a blaho celé země, já si ho vezmu.
7: Angelino.
8: To uděláš partii, Angelino, jen co je pravda. Kdyby to byl Lucifer, mohla bys být aspoň kněžnou, ale jeho švagrovou, to nestojí za to.
7: Eulálie.
8: Podívej se z okna, Angelino. Ženich už jde. Ten je ošklivý.
7: Můj bože.
8: Obluda. Opravdická obluda, vždyť jsem to říkala.
3: Dobrý den, pane kníže.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den, slečny. Vidím, že jsem nepřišel vhod. No tak zase půjdu.
7: Ne. Milý pane Petře, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Opravdu? Jestli je to tak, která ze slečen si mě vezme? Snad vy?
2: Já?
9: Já. Já si vás vezmu.
7: Angelínko.
3: Věřím, krásná kněžno, že se vám nelíbím. Ale nebojte se. Však já budu hezčí. A milovat vás budu jako oko v hlavě.
9: Ano.
7: Angelínko. Eulálie.
3: Tady jsem vám, pane kníže, přinesl závdavek. Svatba bude dnes odpoledne. A pak dostanete zbytek. Zatím nashledanou, Angelino. Moje nevěsto.
9: Naschledanou.
8: Papa, já potřebuji 100 dukátů. A hned.
5: Eulálie, nemysli pořád jen na sebe. Potěš přece Angelínu. Vidíš, jak je nešťastná.
8: Nešťastná? Proč by byla nešťastná, když se bude vdávat? A jakého má ženicha? Podívej se z okna, Angelíno. Ženich ti utíká k lesu, vidíš? Běží asi do nějaké díry ve skále, kde budete po svatbě bydlet.
3: Čerté, švagze, objev se, potřebuji tvou pomoc.
4: Co žádáš, švagře?
3: Abys mě udělal, jakým jsem byl dřív. Co bych z toho měl, že jsi mi pomohl ke knížecí nevěstě, když by se na mne nemohl ani podívat?
4: Klid, švagříčku. Za chvíli budeš jako výlupek. Vidíš tuhle studánku?
3: Ta mi nepomůže. V té jsem se už jednou myl.
4: Mít se v ní opravdu nepomůže. Musíš do ní skočit.
3: Skočit?
4: Tak, a teď vylez a podívej se na svůj obraz do studánky.
3: Panečku, takhle jsem nevypadal ani před 7 lety. Švagříčku, za ty peníze ti tak neděkuji. Jakože jsi mě udělal tak hezkým.
4: Jen se nezdržuj s děkováním, už máš čas se strojit na svatbu. Tady máš šaty.
3: Ty jsou krásné. Kdo pak to sem jede?
4: Tvé kočáry tažené tvými koněmi. Jenom ta brička je moje. Tu jsem poslal pro tvou paní švagrovou. Tu si vezmu s sebou.
8: Kam mě to vezou? A proč nejdu v kočáře? Proč jedu ve špinavé bričce?
4: Protože dál tě, má milá Eulálie, už ponesu v náručí. Teď už budeš cestovat líp než v kočáru.
8: Pomoc, čert!
4: Ale ne obyčejný čert. Pekelný kníže, má milá Eulálie. Budeš paní kněžna, nemáš radost. A ty, Petře, budeš opravdu mým švagrem. Smím prosit, krásná Eulálie?
8: Co si to dovoluješ, ty umouněnče? Já tě... Jej!
3: A jsou pryč. Ta Eulálie si to jistě zasloužila. Ale už je čas, abych byl u Angelíny. Kočí, brázni do koní.
10: Jedeme za nevěstou. Jedeme na svatbu.

do kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořápce míchá pivo vařečkou. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce. Slepičí z kořápce Bleška pivo vařila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce Bleška pivo vařila. Celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku i vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku. A lil, a lil, a lil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: Piggy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je?
1: Zloděj!
0: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nakupovací balonky jako klobouky.

0: Jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hubo!
0: Jau,
1: au! Pozor! Já. Proč padáš, Hubo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? Ho. No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimísela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískato.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: Čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba. No. Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je.
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak nic.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
1: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. Kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík. A už lezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte, zajásal pytlík a zašťoural po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána, jako zděla.
2: Hepči!
0: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny, natažené ve větvích růžového keře.
1: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
0: Domníval

totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: vtip.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník?
3: Je, to by bylo krásný.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl.
2: Manko,
1: neslyšíš nic?
3: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
2: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství.
1: Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot. Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
2: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
1: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoveček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčínu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal ji noční vítr. Rumcajs se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
2: Raků bylo na 3 koše, a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
3: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
2: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
1: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky. A vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
2: Podávej, Cipísku,
1: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
2: Kdo je to v kuchyni?
1: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
2: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký radší chlapák,
1: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
2: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
1: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
2: Hejsa!
1: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
2: Hejsa, sa!
1: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
2: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
1: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka,
3: Vykulil se s nimi taky vodník, Volšovičik. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krákos.

netopíří kouzlení. Mesami, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel s křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen. Vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu.
O, mezami, není to nádherné. Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepie kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval. Abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepie drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepie zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepie, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepie, byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši, chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza. Už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se. A jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda, ale kdo jsi? Jak jsi tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě,
potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá Medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně, podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice. Jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila jí Medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného? Zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila Medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď Medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou Medúza, máš játra? Opice se podivila, a proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala, hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala Medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i Medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila sezad Medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit Medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí Medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra, vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou, že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já jako naschvál jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma?
No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater? Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula naspět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Les rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra. A ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom. Však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice. Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji tři dny čekal drak a všichni jeho podaní. Kde je opice? Zvolali ryby, když uviděli Medúzu. Na stromě, odvětila smutně Medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích. To se opici líbilo. Sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla. Měla játra s sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl Medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte jí ze všech sil, bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí. Byli Medúzu, byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je Medúza bez kostí a kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: přijdu. My jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam.
1: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
0: To byla meluzina. Běž. To se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
1: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle!
2: Kluci, počkejte na mě!
1: Bez přískoků!
3: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, Vendelíne, já se tam bojím.
3: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
3: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.
4: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
5: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na ně vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že sem na to jdu.
4: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
5: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
4: Co je zase?
2: Modráti v oko.
4: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
2: Už to zruš, už jsem po všem.
6: Tak to byla první výstraha.

0: Jirka si stěžuje.
1: Asi mi otekl prst.
0: A jak jsi to poznal? Ptá se maminka.
1: Nevejde se mi do nosu.
2: Ještě, že je to jen vtip.

Malicherná princezna. V království krásné země vládl hodný král s královnou a těm se narodila princezna. Když přišla na svět, stály jí u kolébky tři sudičky a radili se, co dát dceři královského rodu do vínku. Konečně pravila nejstarší. Dostaneš ode mne zlaté vlasy. Dlouhé a husté, jemné a zářivé jako slunce. Druhá dodala. Nebude jich ubývat ani přibývat, budou zlatou korunou, o kterou se bude mnoho mužů ucházet. Třetí, stará a přísná sudička, dlouho přemýšlela se zamračeným čelem, pak řekla vážně a přísně. Nebude tvých vlasů přibývat ani ubývat. Dej však pozor, aby s vlastní vinou jejich počet nezmenšila. Neboť kolik jich na hlavě tvé do 30 let ubude, tolik neštěstí snese se na tvou hlavu. Král byl přitom a velmi se divil, jaké divné to dary jeho děťátku sudičky dali. Ale poděkoval jim zdvořile a když odešli, vyprávěl všechno královně. A věštba první sudičky se brzy vyplnila. Holčičce v kočárku brzy zezlatověla hlavička. Za několik měsíců už měla tolik vlasů, že jich byl plný kočárek. A když byly princezně 3 roky, měla celé dětství zatíženo svou zlatou krásou, protože si nemohla ani podovádět, ani se proběhnout. Stále za ní musel chodit panoš s oranžovým pérem na klobouku a nosit za ní její zlaté kadeře jako vlečku. Ale pak už vlasy nerostly a rostla princezna. Když byla veliká, sahali jí přes pas dolů jako zlatý déšť. Nazvali ji princezna Forzítie. Forzítie jsou krásné keře, které mají z jara na holých bezlistých větvičkách plno květů zlatých a svítivých jako hvězdy. O těch keřích se mnoho krásného povídá. Dříve prý na nebi svítily hvězdy stříbrné a zlaté. Ty zlaté prý však byly pyšné a vypínaly se nad bílé stříbrné hvězdičky. Pán Bůh jim mnoho kázal o svornosti, ale protože jsou hvězdy ženského rodu, šlo to těžce. Když se konečně notně rozozlobil, zahnal spupné zlaté hvězdičky do nebeské komory a zamkl je. Stříbrné svítily skromně lidem i lesům, ptákům a plachým srnám a na zlaté se docela zapomnělo. Tenkrát stvořil ještě mnoho krásného, protože lidé byli hodnější a víc se navzájem milovali. Tak posílal jednou do světa mnoho nových květin a keřů, aby krášlili zemi, rozespívali ptáky a potěšili lidi. Už všechny keře byly poděleny listím a květy, jen ještě jeden stál v koutku skromně a chudě a čekal, až bude podarován. Trpělivost nese zlaté ovoce. Na to si pán Bůh vzpomněl a přemýšlel, čím by trpělivý keřík odměnil. Vzpomněl si taky na zlaté hvězdičky, které tam v nebeské komoře zahálely, a řekl si, že už je na nebe pustit nemůže, protože by se zaspřeli. Otevřel tedy komoru a naházel hvězdičky na holé větve stromečku. Keříček se až zarděl nad bohatstvím a krásou, kterou obdržel, a slíbil, že bude s jejich světlem dobře zacházet. A usadil se na zemi.
V zimě jsou hvězdičky zhasnuté, proto je nevidíme. Ale z jara slunce král božího světla rozkáže a forzíty je rozsvítí tisíce zlatých hvězdiček, které se zlatě smějí a volají na lidské oči, aby se nedívali jen k nebi na jejich stříbrné družky, ale také na stráně, parky a sady. Tam, že se také zasmějí a poděkují za takovou krásu. Vidíte, to je pověst o Forzítii. Tu pověst povídala princezně a králi princeznina stará chůva. A králi se tak líbila, že nechal celý park kolem dokola posázet těmito zlatými keři. A princezna se každé jaro chodila dívat, jak rostou. Konečně bylo princezně 18 let. Vyrostla ve skvělou krasavici, takže mnoho princů a knížat se o ní ucházelo. Když bylo jaro, celá královská zahrada zlatě rozkvetla a zazářila. A princezna Forzítie tam chodívala v poledne, když slunce svítilo, a komorná jí česala zlaté vlasy. Česala vždycky pomalu a opatrně, aby ani vlásek nevytrhla, protože královna byla vždycky přitom, prohlížela po česání zlatých hřeben, zdali v něm ani vlásek nezůstal. Jednoho dne přijelo do zámku zase mnoho krásných šlechticů, kteří se chtěli ucházet o princeznu. Mezi nimi byl princ z jižní země. Měl černé vlasy, dlouhé a lesklé, jako voda zahradního bazénu v noci. Nepřinesl princezně dary, jen černý leknín, který jí složil k nohám. Princezna se do něho velmi zamilovala. Princ byl nejšťastnějším člověkem v království. Chystala se svatba. A král jim stavěl nový, krásný zámek z černých kamenů, jak si princezna přála, protože se černý zámek krásně hodil k její zlaté hlavě. Princ seděl nyní celé dny u princezniných nožek. Nemluvil a jen se díval. A když mluvil, tu jen o kráse kadeří a o tom, jak jimi princezna v celém jeho životě slunce rozsvítila. Forzítie byla v nebi, jen si však často myslela, že by ji jistě princ neměl rád, kdyby svých zlatých vlasů pozbyla. Naštěstí vlasy nerostly a neubývaly. Byly stejně zářivé a stejně krásné, jako když je za ní, za tříletou holčičkou, páže nosilo. Až jednoho dne se něco přihodilo. Komorná ráno v rozkvetlém sadě česá princeznu Forzítii. Královna dohlíží na zlatý hřeben. Keře voní a ptáci zpívají. Princezna se dívá do zrcadla a princ sedí u jejich nožek a zastěňuje si rukou oči, jako by hleděl do slunce. V tom se princezna zadívala do zrcadla a zbledla na úběl. Nastojte! Nad levým spánkem se bělaly v zlaté záplavě tři úplně šedivé vlasy. Princezně se zastavila krev v žilách, ale ani nepípla, protože se bála, že by princ, kterého milovala, na ní zanevřel. Ale když myslela, že se nikdo nedívá, škup! Vlasy vytrhla a hodila na zem. Ale díval se někdo, a to královna. A ta hned stropila křik a nářek a řekla princi a princezně, jaký osud předpověděli sudičky Forzítiiným vlasům. Tu zbledla princezna ještě víc. Zbledl i princ.
a hned se schýbali k zemi, aby tři šedivé vlasy zdvihly. V tom však sletěl ze stromu šedivý ptáček. Sletěl až princezně k nožkám, vzal do zobáčku tři šedé vytržené vlasy a frr, už byl v křoví. Královna byla neštěstím tak zničena, že se nemohla ani hnout. Ale princ vyskočil, vyskočila princezna a utíkali za ptáčkem. Ptáček letěl křovím i nebem, princ se chtěl už několikrát vrátit, ale princezna naříkala, že musí všechny vlasy mít, jinak že ji potká trojí velké neštěstí. Tak utíkali lesem a houštím a jak se křovým za šedým ptákem prodírali, nepozorovala princezna, že pro tři ztracené vlasy se jí trhá zlatá záplava a plno zářivých vlasů zůstávalo viset na stromech a trní. Tak utíkali mnoho hodin, ptáček pořád před nimi. A princezna už padala únavou a princ zase žalostí nad princeznou a všude samé vrchy a kamení. Jen zatřpitilili se cestou potůček s veselou vodou, napili se oba, osvěžili unavené údy a utíkali dál. Konečně se za černým lesem otevřela širá pláň, bílá a pustá jako poušť. A tam nebylo ani stromečku, ani kamene, jen bílo. Bílo jemného písku. Ale když přišli oba blíž, viděli, že to není písek, že jsou to samé bílé a šedivé vlasy, které vytrhávaly malicherné ženy a ještě malichernější mužové a nad tím kroužilo několik šedivých ptáčků, takových jako ten z královské zahrady. Odlétali do světa a vraceli se s plnými zobáčky zavržených vlasů. A skládali je tady v ohromná pole a kopce. V tom letěl nad oběma snoubenci ptáček s prázdným zobáčkem. Princezna ho poznala a viděla, že už její vlasy složil také někam do ohromné spousty bílých vyvrženců. Klekli si tedy oba na kolena a přebírali bílá vlákna, hledajíce mezi nimi princezniny vlasy. Hledali a hledali, až je těla bolela od nezvyklého schýbání. Když přišla noc, ustlali si na bílé hromadě vlasů a ráno hledali dál. A každý den přilétali šediví ptáčci a tiše, bez hlesu a beze zpěvu nosili lidské stárnutí na Bílý ostrov. Princ s princeznou hledali od rána do noci, od svítání do západu, nepromluvili ani a neodpočívali. Až jednoho dne se podívala princezna na prince a viděla, že už není černý, ale šedivý jako ta pláň. A princ se podíval na princeznu a přestal hledat šedivé vlasy, protože na bělovlasé princezně poznal, že už jí dvakrát minulo těch 30 let. Tak stáli oba, staří a šediví, a v jejich smutných duších všechno umřelo, jako na tom bílém starém ostrově. Neřekli nic, ale věděli oba, že už nepotřebují hledat, aby zabránili neštěstí, protože celá polovina vlasů staré princezny byla pryč a druhá polovina byla bílá jako mléko. Věděli, že prožili spolu celý život a ani všechny ztracené vlasy princezniny by nevyslovili, jak byl nešťastný.

0: celé jako z cukru bílé. Kdyby z ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný. A teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece. Na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem. Svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky. Prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospává.

0: Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek, a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené. Tulamor. A měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
1: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
0: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
2: Tygy hádanka.
3: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
4: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
2: Co je to?
3: Trošku bojím.
2: To nemusíš. Bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem. A Mikuláš ho ohlídá. A je to?
3: Čertík Bertík.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

obtačím zrcátku. Nebylo Štěpánovi ještě ani 18 let, když zlým řízením osudu přišel o oba milované rodiče a poručnicí se mu stala teta Adelaida. Ta teta jednu přenármě ošklivou vlastnost měla, a sice, že toužila jen pomoci a majetku. Byla velice lakomá a pro půl grošík by si dala, jak se říká, i kolenou rtu.

0: Máma s tátou nechali Štěpánovi trochu peněz, ale poněvadž ještě nebyl plnoletý, spravovala mu to malé měníčko právě Adelaida. Jak říkám, nebylo toho moc, ale lakomé tetě se i těch několik zlaťáků hodilo. Proto uzavřela se Štěpánem smlouvu.
1: Za to, že ti peníze hlídám, abys je hříšně neutratil, než nabídeš vlastního rozumu. Můžeš u mě bydlet. I živit tě budu. Ale všechno si odpracuješ.
0: Důvěřivý Štěpán v tom neviděl nic zlého. Svou tetu měl docela rád. A tak si plácli. Teta se v duchu radovala, že zadarmo přišla ke statnému čeledínovi.
1: A kdo ví, než doroste do plnoletosti, lecos se může přihodit. A dědictví bude moje.
0: Štěpán byl věru šikovný mládenec. Práce zastal za dva, ale jedl jen jako vrabčák. Pranic na světě ho nemrzelo, a když přece jen kmotr smutek zaťukal na jeho srdíčko, stačilo, aby zaběhl na chviličku do blízkého lesa. Rázem tu uprostřed vonavého zeleného ticha pookřál, ptačí trilkování si poslechl a hned vypadalo všecičko růžověji. To se stalo i toho dne, o němž vám budu povídat. Procházel se Štěpán po měkoučkém mechu, když tu zaslechl nečekaný zvuk, jako kdyby někde oheň praskal. Štěpán šel v tu stranu a opravdu hoří tam keř a na keři hnízdo a v něm dvě ptáčátka holátka. Máma straka kolem výděšeně poletuje, ale pomoci nemůže. Štěpán nemeškal, holýma rukama silou vytrhl hořící keř ze země, oheň nohama zadupal, aby dál neškodil, ale ještě předtím opatrně a na bezpečné místo uložil hnízdo se stračími mláďaty.

0: Když bylo po všem a oheň sotva doutnal, usedla Štěpánovi náhle na předloktí stará straka a promluvila lidským hlasem.
1: Děkuji ti, Štěpáne, na 100 000krát, že jsi mi děti zachránil. Sama bych stěží něco svedla.
2: Však se dobře stalo a nemáš mi zač děkovat.
1: Kde pak? Zasloužíš si odměnu. Vezmi si zde ten kousek zrcátka.
2: K čemu mi bude takový střípek?
1: Má kouzelnou moc. Ukazuje totiž lidi, jací ve skutečnosti jsou. Jen musíš na takového člověka pomyslet a pronést zaklínadlo. Pověz mi zrcátko ptačí, kde pak ho botička tlačí.
0: Štěpán uvěřit nemohl, ale za dárek pěkně poděkoval a strčil si ho do kapsy. Straka i z ptáčaty zmizela v lese a mládenec se vrátil ke své tetě.

0: Šli dny jeden za druhým, při práci Štěpán na dárek dočista zapomněl. Až jednou se teta Adelaida vypravila do městečka na trh a vzala Štěpána s sebou, aby jí nosil tašky s nákupem. Na tržišti se to lidmi jen hemžilo. A co tu bylo prodavačů a zboží? Štěpán nevěděl, kam dřív s očima, tolik toho bylo ke koukání. Ale pak, jako kdyby ho někdo uhodil, zůstal stát jako opařený. U obchůdku s pentlemi a krajkami zahlédl přepěknou panenku. Tvářičky jako růžičky, očka jako poměnky modrá, vlasy jako len. Co na tom, že oblečena byla jen do obyčejných šatů? Doprovázela totiž svoji paní bohatou a namyšlenou měštku, která si v tu chvíli vybírala další mašly do chlobouku. A jako kdyby to tak mělo být, setkali se Faninčiny oči, jak se dívka jmenovala, se Štěpánovým pohledem. Přeskočila jí skřička. Rázem bylo nad slunce jasnější, že ti dva se do sebe na první pohled až po uši zamilovali. Jenže, co to bylo platné? Štěpán byl chudý jako kostelní myš a ani Faninka nebyla z bohatého kraje.
1: Alespoň kytičku fialek, kdybych ti tak mohl, Faninko moje, koupit.
0: Řekl smutně Štěpán a jen tak nazdař Bůh strčil ruku do kapsy, jestli v ní nenahmatá zapadlý penízek. Grošík sice nenašel, za to se píchl o sklíčku, co mu darovala straka.
1: Vydá! Co kdybych ho nyní vyzkoušel?
0: Vzpomněl si na kouzelnou formulku a pravil tiše.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak jí botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když bylo zase jasné, uviděl v něm Štěpán Faninku docela tak, jak stála před ním v nezměněné podobě.
1: To jsem blázen. Třeba je pokažené, nebo straka přece nemluvila pravdu. Zkusím to ještě jednou.
0: Zadíval se na Faninčinu paní, která se právě nemohla rozhodnout, zda koupit modrou či žlutou pentli, a zopakoval formulku. Zrcátko se zakalilo a když se rozjasnilo, rozesmál se Štěpán na celé kolo. Na hladině toho střípku totiž spatřil slepici v bohatých šatech s fábory na klobouku.
1: Tak je to tedy. Stráka mi nelhala. Opravdu je to zrcátko kouzelné. Faninka je čistá jako lilie, žádná přetvářka a klam. Proto s ní zrcátko nic nesvedlo.
0: A jak se tak rozlížel po pouti a zašel i do míst, kde medvědář předváděl svého bručivého společníka a hadí muž udivoval okolostojící zvěravce svou dovedností, napadla ho přenáramná věc.
1: Ano, to je ono. Teď budeme mít s Faninkou peněz jako želez a nikoho už nemusíme poslouchat.
0: Řekl si. A hned se svým návrhem běžel za Faninkou. Ta se ani chviličku nerozmýšlela a pravila.
2: Pojdu s tebou, Štěpáne, třeba na kraj světa. Budu li ti ku pomoci. Už se mi zajídá protivnou a marnivou paní poslouchat. Jen to mi musíš slíbit, že mě budeš mít pořád rád a že mě nikdy neopustíš.
0: Z duše rád Štěpán přislíbil, o čeho Faninka žádala. Slovo dalo slovo, oba odešli, Štěpán od lakomé Adelaidy, Faninka od marnivé měštky a začali spolu hospodařit. Štěpán si chytře zrobil boudu, napsal na ní jasnovidec, vstupné za grošík a postavil jí ve městečku nedaleko kašny, aby byla všem na očích. Brzičko se začali trousit první návštěvníci. Nejprve ze zvědavosti, posléze proto, že poznali, že na těch Štěpánových předpovědích je pokaždé kus pravdy. Štěpán vždy zákazníkovi přikázal, aby usilovně myslel na to, na koho se chtěl zeptat. Pak pronesl kouzelnou formulku A když se po chvilce ptačí zrcátko zase rozjasnilo, hned bylo vidět moudrou sovu, ustrašeného ušáka či vznešeného koně. A vždycky v lidském oblečení. Grošíky se Štěpánovi jenom sypali. A také Fanince nastaly dobré časy. Pořídila si novou červenou sukni pro parádu a safiánové botičky. Že vypadala málem jako princezna.

0: Hezky se jim spolu vedlo. Jenže všemi těmi úspěšnými předpověděmi začal se Štěpán nafukovat pýchou. Všude i v hospodě povídal, jaký je učený a slavný, že kdyby chtěl, i do širého světa by mal odejít, jak královsky by se mu žilo. Zkrátka, z dříve tak skromného a milého Štěpána stal se skoro přes noc náfuka. To víte, děti, že to mrzelo především Faninku.
1: Jednoho dne já pro něj přestanu být dost dobrá. Však jsem jen děvče z chudé chalupy.
0: Říkala si smutně. A pak se rozhodla.
1: Nedá se nic dělat. Musím odejít.
0: Nad ránem druhého dne, když Štěpán ještě tvrdě spal, vypravila se Faninka nenápadně a bezlesně z jasnovidecké boudy a šla, kam jí nohy nesly. A celou cestu se jí po tvářích koulily slzy jako hrachy. Tak moc jí mrzelo, že přišla u Štěpána.

0: Ten se zakrátko na to probudil, rozhlédl se, křikl na Faninku.
1: Faninko?
0: Ale odpovědělo mu jen ticho. Zavolal po druhé a do třetice. Sám se šel přesvědčit, ale když viděl, že jsou pryč i parádní safiánové střevíčky, už poznal, která bije.
1: Jen si jdi, ty hloupá. Však ty se ještě ráda vrátíš. Nikde ti nebude tak dobře jako se mnou.
0: A klidně šel zas otevřít to své jasnovidecké řemeslo. Jenomže přešel den, nastala noc a další den Faninka nikde.
1: To není samo sebou. Aby se jí tak stalo něco zlého.
0: Ale pořád ještě nebyl docela přesvědčený.
1: Přece by neodešla. Ví, že jí mám z celého srdce rád.
0: Překulil se týden. Faninka se nevrátila. Teprve nyní Štěpán pochopil, že provedl něco špatného. Stále se po jasnovidecké boudě rozlížel, v truhličce plné grošíku se přehraboval, i do zrcátka se na sebe díval. A tu ho napadlo.
1: Co kdybych na vlastní kůži zkusil, co umí ptačí zrcátko?
0: Nelenil, přeleštil kouzelný střípek a pronesl známou formulku.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak mě botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když se mlha rozplynula, uviděl Štěpán sám sebe. Ale nesl se pyšně jako páv a zrovna jako ten hrdý pták měl ohromný barevný chvost a korunku na hlavě.
1: Takhle to tedy je. Už vím, proč Faninka odešla. Hloupě jsem se naparoval, pro nic, za nic se jako páv až do nebes vynášel. Jalovou pýchou jsem svoji zlatou Faninku od svého domu odehnal. Patří mi to. Ale kde tě teď, holčičko, mám hledat? Na kterou stranu světa si odešla?

0: Ve městečku v jasnovidecké boudě u Štěpána pranic netěšilo. Jakási velká síla hnala ho pryč a pryč. Faninku najít a odprosit, i na kolena kleknout, jen aby mu odpustila, jen aby se k němu opět vrátila. Boudu nechal, kde byla, vydělané grošíky vzal sebou, takže nouzi nijak netrpěl. Ani nevěděl, jak k tomu došlo. Najednou poznal, že jde rovnou k tetě Adelaidě. Její chalupa byla, kde jindy stávala. A tak Štěpán zaklepal na dveře a směle vstoupil dovnitř.
1: No tohle!
0: Spráskla ruce překvapením teta, když ho spatřila.
1: Toho jsem se věru nenadála, že zas domů přijdeš. Ale jestli jsi přišel pro dědictví, nemám. Nedám. A co víc, když jsi utekl, musela jsem si místo tebe novou děvečku opatřit. A to jsou náramně velké výdaje.
0: Kolem prošla mladá dívka v safiánových botičkách. Jako proutek tenká. U všech ptačích pírek byla to Faninka. To ona teď byla u hamižné Adelaidy za služku.
2: Však vám škody nenadělám.
0: Řekla Faninka tiše a podle pravdy.
1: Co? Darmo mluvit.
0: Štěpána to tuze dopálilo, že Adelaida na jeho zlatou Faninku tak přísná, a proto řekl rázně.
3: Nestojím o peníze, i když na ně mám právo. Po mamince a po tatínkovi je toto jediné, co zůstalo. Jsem šťastný, přešťastný, že jsem svou Faninku našel a chci ji teď a z celého srdce odprosit, aby se na mě už nezlobila, že jsem se polepšil z té pýchy a že chci, aby si mě vzala za muže.
0: Faninka ráda Štěpánovi odpustila. Vždyť byl pořád její nejmilejší a padla mu kolem krku. Štěpán pak vyňal z kapsy kouzelné sklíčko, namířil na tetu Adelaidu a pronesl kouzelnou formulku.
3: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak ji bodička tlačí?
0: Jakmile se rozplynula mlha, uviděli všichni na hladině zrcátka lišku, všemi mastmi mazanou, falešnou a pěkně prolánou.
3: Takhle se tedy věci mají.
0: Už klíbil se Štěpán.
1: Co to tam máš?
0: Stáhla chtivě teta ruku po zrcátku.
3: Nic pro vás. Celou dobu jsem vás měl za hodnou ženu, ale teď vidím, jak jsem se mýlil. Pojď, moje milá.
0: Vzal Faninčinu ruku do své dlaně.
3: Jen ať si teta nechá peníze. I neprávem nabité. My je nepotřebujeme.
1: To je pěkný vděk za všechno dobro, co jsem ti prokázala.
0: Pravila Adelaida na kvašení. Ale bylo pozdě bycha honit.

0: Štěpán s Faninkou odešli, v nedaleké vsi malý, ale hezoučký domek postavili a 7 dětí v něm spolu v lásce vychovali. Zle se jim nevedlo. Vždyť měli kupu grošíku, co Štěpán dostal za své jasnovidecké předpovědi. Na ptačí zrcátko však už jakživ ani nesáhli.
1: Bez tak by to zas k dobrému nevedlo,
0: myslel si Štěpán. Ale pozor na něj dávali. Co kdyby přece jen někdy potřebovali zjistit, na kom, že to roste paví peří. Lachomá teta Adelaida se ze Štěpánova dědictví dlouho neradovala. Jednou v noci k ní přišli lupiči a o všechno všecičko jí obrali. Jen tu poslední sukni, co na sobě měla, ta jí zůstala. Štěpán pak rád a často brával svoje děti do lesa, aby se ho naučili znát a rozumět mu. A ze všeho nejmilejší mu byla Straka. Vždycky na ní zvesela zamával a pamatoval na ní i nějakým tím chutným soustem na přilepšenou. Kdo by chtěl to kouzelné ptačí zrcátko mít, musel by dosta let žít. A teď už děti. Nemeškejte, do přírody pospíchejte. A pozdravujte tetu Straku.

0: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
1: Jo.
2: Musí ho vypnout.
1: Já kdybych byl hlídací prasátko,
0: no,
1: já bych každého vítal.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami, jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kde se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Sám. Aneb, když jsme pro ostatní neviditelní. Čas utíká jako voda. A tak je to i s prázdninami. Ani se nenadějeme a jsou za námi. Ty letošní trávil Ferda hlavně v cukrárně. Chodil pomáhat tetě, která ji vlastnila. Umýval nádobí, vynášel odpadky a zastal i další drobnou práci. Za odměnu si mohl vždy vzít plno zákusků a sladkostí. Koho by to nebavilo? Ale jak to tak bývá, čím víc sladkostí sníme, tím větší nám naroste bříško. Takže když si Ferda den předtím, než měl opět jít do školky, zkoušel vlézt do své oblíbené skrýše pod postel, nemohl se tam nasoukat. No co, udělám si novou skrýš ve skříni, řekl si. Netrápil se tím. Přece mu nějaká skrýš neskazí těšení se na školku a kamarády. Hola, hola, školka volá, budila následující ráno Ferdu maminka. Jsem už vzhůru, mami. Obleču se, nasnídám a jdeme. Když přišel Ferda do třídy, uviděl kamaráda plyšáka Bobra a vydal se ho pozdravit. Cestou povalil dvě židličky. Ostatní se ohlédli. Pár plyšáků si ho prohlíželo, ale nic neříkali. Pak paní učitelka plyšová slonice otevřela dveře na verandu a chtěla, aby si šli všichni hrát na hřiště. Připravila pro ně soutěž. Plyšáci se venku seřadili. Ukážu vám, jak bude první soutěž probíhat, řekla. Třeba ty, Ferdo, pojď si stoupnout sem. Kývla směrem k Ferdovi. Šup, ať to stihneme. Ferda k ní pomalu došel. Cítil na sobě pohledy ostatních. S Ferdou vám ukážu, jak bude naše soutěž probíhat. Ve dvojicích si budete házet míčem, než k vám míč přiletí, a chytíte ho, musíte udělat dřep. Paní učitelka hodila Ferdovi balón. Honem, Ferdo, než míč přiletí, udělej dřep. Jenomže Ferdovi to vůbec nešlo. Byl hrozně neohrabaný. Tak,
řekla paní učitelka po chvilce. První disciplína byla jen na zahřátí. Teď začneme soutěžit. Rozdělím vás do dvojic, stoupnete si bokem k sobě, pak vám svážu vnitřní nohy a budete se muset co nejrychleji dostat od támhleté houpačky k pískovišti. Dávejte pozor, ať nespadnete. Musíte jít stejně rychle. Ferda byl ve dvojici s Plyšovou, Rosničkou a Málkou. Připravit ke startu? Pozor! Teď! Dvojice vyrazily. Hop, hop, hop! Udávala tempo Amálka. Jenže Ferda už po chvilce nemohl. Zrovna míjeli z kluzavku, když zakopnul a stáhl Amálku na zem. Au! Kuňkla. Co to děláš? Koukej, odřela jsem si nohu, seš nešíka. Ostatní plyšáci už byli dávno v cíli. Amálko, jsi v pořádku? Ptala se paní učitelka Rosničky, když jim rozvazovala špagátek, který je pořád spojoval. Pojď, ošetříme to. Po návratu vyhlásila paní učitelka další disciplínu. Skákání v pytli. Ferda doskákal poslední. Funěl jako lokomotiva, byl spocený a štvalo ho, že je i v celkovém pořadí úplně na konci. Následovala poslední disciplína. Štafetový běh. Lev, Pštros a Lachtan si postupně vybírali členy týmu. Já chci Veverku, já Tučňáka, já Myšku, Medvídka, Rosničku. Všichni plyšáci už byli v týmech, jen Ferda ne. Nikdo ho nechtěl. Báli se, že jim zkazí vítězství. Paní učitelka ho nakonec přiřadila k nejsilnějšímu týmu. Kelvovi. Ferdo, utíkej, co jen to půjde, jasný? Máš nejkratší úsek, gepard nadežene čas. Domlouval lev Ferdovi. Musíme vyhrát. Závod odstartoval. Makej, makej, Ferdo! Volal Ferdu v tým, ale Ferda upadl. Zase. Bylo mu do pláče. Ne, slyšel za zády. On to zase zkazil. Od té chvíle, od toho prokletého dne, si s Ferdou už plyšáci nechtěli hrát. Nikdy předtím se mu to nestalo. Pořád přemýšlel, co by měl udělat, aby se s ním zase kamarádili. Po pár dnech ho napadlo donést do školky bonbóny. Plyšáci si je sice nadšeně rozebrali, někteří ani nepoděkovali. Ale do dvojice si ho pak zase žádný nevybral. Ferda zůstal sedět na lavičce s prázdným pytlíkem od bonbónů. Přisedla si k němu moucha osamocení. Měla smutné oči a bylo vidět, že ji něco trápí. Taky nemáš žádný kamarády. Nechápu, že si se mnou nechce nikdo hrát. Prý moc bzučím. Ale není to pravda. Co myslíš? Letím radši hledat nějaké kamarády. Odletěla. Ferda přemýšlel. Ach jo, to není spravedlivý. Na bonbóny jsem jim dobrej, ale na hraní ne. Co pak za to můžu, že jsem nešikovnej? Proč mě odstrkují? Nechci být pořád sám a dopadnout jak ta moucha. Vzpomněl si na plyšového vlka, který do školky taky chodil. Dělal různé naschvály, zlobil, ale pořád se o něm všichni bavili a nestalo se, že by ho ignorovali. Naopak. Začnu taky zlobit. To si mě pak budou všímat, pomyslel si Ferda. A začnu s tím hned teď. Šel za ostatními plyšáky, kteří si hráli opodál. Cestou prošel přes pískoviště, kde rozbil hrad z písku. Na hřišti strčil do plyšové žirafy a do Tučňáka. Au, co děláš, Ferdo? Máš dávat pozor, odpověděl zlomyslně. Ne, kdo rozbil můj hrad z písku? Volá Veverka.
To já jsem si ho nevšim, zalhal s úsměvem Ferda. To by stačilo, ozval se hlas paní učitelky. Nechovej se jako kazi svět, Ferdo. Ale ten dělal jakoby nic a začal si kopat s míčem. Čím míň si ho plyšáci všímali, tím víc je zlobil. Občas sice zaslechl, Ferda sem, Ferda tam, ale šuškání za zády bylo snad ještě horší, než když si ho ostatní nevšímali vůbec. Jednou ve školce vypukla hra na honěnou. Paní učitelka byla venku, pomáhala.

0: Všichni plyšáci stáli jako opaření. To jsi byl zase ty, Ferdo? Ptala se paní učitelka. Ferda pokrčil rameny. Za trest uklidíš nejen rozbitý květináč, ale celou třídu. Kdo z plyšáků tady ještě běhal? Ferda mlčel. Nikdy nebyl žalobníček a nechtěl s tím začínat ani teď. Dobře, pokud si běhal sám, sám tu také uklidíš. Vy ostatní, pojďte se mnou. Ferda zůstal ve třídě. Začal zametat rozsypanou hlínu a sbírat střepy z květináče. Ze zahrady se na ní dívali plyšáci, kteří ve třídě běhali taky. Ten květináč jsem rozbila asi já, zašeptala plyšová myška.
1: Nebo já,
0: řekl medvídek. Co teď? Já vím, co uděláme. Pojďte za mnou, řekl krtek. Společně se vydali za paní učitelkou.
1: Paní učitelko, my jsme ve třídě taky běhali, nebyl to jen Ferda. A nejspíš ten květináč rozbil někdo z nás. Promiňte, že jsme se nepřiznali. Chtěli bychom mít Ferdovi pomoct.
0: Co tu děláte? Ptal se překvapeně Ferda, když ve třídě uviděl plyšáky, kteří si ho až donedávna nevšímali.
2: Taky jsme tu běhali. Promiň, že jsme se nepřiznali hned. Uklidíme nepořádek společně,
0: navrhla myška.
2: Odpoledne je sraz na hřišti. Budeme mít kuličkový turnaj. Doufáme, že přijdeš,
0: dodala.
1: Ferda byl šťastný. Konečně má zase kamarády. A menší bříško k tomu vlastně vůbec nepotřeboval.

0: život voní medem a venku zpívá kos. Sám kočičí král, kdyby se nebál bos, zavolal by předem a upředem si šos.
1: Šos?
0: Proč šos?
1: Protože
0: kdo

0: táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, kterak k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Digi hádanka.
2: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
1: Co pak to je?
3: Já už vím, to bude miminko.
1: Ne, ne, to není miminko.
3: Proč ne?
1: Tak si to představ. B, b,
3: no, b. Takhle dělá Anička.
1: Ne, ne, ovečka. Je to ovečka.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat, najdeme ho, svět je malý.
2: Přesně tohle mi řekl můj táta.
1: Co?
2: No, že svět je malý.
1: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

Čku.

0: srdečně tě zdravím.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdáry, děti, moc spěchám. V prodejně družstevních přebytků dostali pravé zabíjačkové jitrničky a jelítka. To bude bašta se zelím.
0: Já jsem zase dostal pozvánku.
1: Já taky, prosím.
2: Z čeho jsi dostal poznámku? Že jsi zase neměl školní úlohu.
0: Vidím, že myslíš na ty trničky. Říkal jsem, že jsem dostal pozvánku.
2: Na schůzi rodičovstva?
1: Ale ne, pane Spejble, na dětský maškarní bál.
0: A my nevíme, co je to jako za akci.
1: No?
2: Bál?
0: Prosím, ano, maškární bál. Nevíme, co to je, taťuldo, kdybys nám to laskavě mohl vysvětlit.
2: Já nevím. Proč nemůžete v té škole dávat pozor? Teď abych místo nákupu vysvětloval, co je to bál.
0: A co je to tedy bál?
2: No to vám musím právě vysvětlit.
0: No nic jiného si nepřejeme.
2: Příkladně říkáme taneční zábava, zkráceně tancovačka. Že ano, to proto, že se tam tančí. Pak máme ples a tam se co?
0: Tam se plešatí.
2: Já ti dám plešatí. To jen tvůj otec zcela oplešatil z tvých hloupých otázek. Na plese plešeme, neboli plesáme, že ano. A tak se konečně dostáváme k onomu pojmu bál. Co se tam, prosím, no?
1: Prosím, tam se asi baletí.
2: Zcela správně, no. Máničko.
0: Ale my jsme pozváni na maškarní bál, taťuldo.
1: Ano.
2: No pokud je o tebe, vůbec mě to nepřekvapuje. Kam jinam by tě také mohli pozvat? Ty umíš jenom samé šaškárničky a bláznivinky dělat druhým maškary, že ano?
0: Něco bych z toho uměl, ale musím sebekriticky přiznat, že ty maškary neumím.
2: Poslyš, jestli přijdu do té prodejny a všechny jitrničky budou fuč...
1: Jitrničky přece nelétají, pane Spejble.
2: O, kdyby měli jitrničky křídla... Nebylo by lepších ptáků, že ano?
0: Se zelím.
2: A bramborama, ale teď už spěchám.
1: Ovšem, dovolte, abych

0: kdepak, jelítka jsou oteckovi přednější než naše nevědomost.
1: Nesmíš být nevděčný, Hurvínku. Některé otázky nám pan Spejbl dokonale objasnil.
0: Jako příkladně, že se na tancovačce tančí. Rozhodně jsem neočekával, že mi maškární bál byla přednáška o ochraně životního prostředí. Pro bližší objasnění si zajdeme k paní učitelce. Pojď, Máni, paní ano. Kateřina nám všechno vysvětlí.
1: To jistě.
2: Dobrý den.
1: Babinko, máme se zúčastnit školního maškarního bálu.
0: Ano, prosím, se soutěží o nejlepší masku.
3: A vy nevíte, jak na to?
2: S tím nevíme.
3: No tak pojďte dál. Masopust, to bývala po vsích i ve městech veliká sláva. Zabilo se pěkné prasátko, peklo se, všude voněly koblihy.
0: Jitrnice a jelítka.
3: Bylo všude plno legrace a tanečního veselí. Inu, celý rok byla jen a jen práce a teď, když pole zapadala sněhem, nebylo kam jít.
0: Tak se šlo na bál.
3: V zimě se odbývaly svatby i ledacos jiného, na co jindy nebyl čas.
1: No my také nemáme moc času.
0: Potřebujeme nějakou přesnou maškaru, aby nám dali vysoké ohodnocení v té soutěži.
3: No samozřejmě. Maškary chodili od domu k domu, všude udělali nějakou legraci a dostávali všelijaké dobroty. Býval mezi nimi také chasník, převlečený za medvěda. Muzikanti hráli a zpívali.

0: Ani, přines starý kožich, převleknu se za medvěda. Na hlavu si narazím tátovou beranici.
1: V baškarním průvodě nechyběl nikdy koník a také koza. Ta byla postrachem všech dětí. Ten, kdo byl za ní převlečený, trkal, až děti výskali a utíkali.
0: Ty si přehodíš na záda bílou deku a prostrčíš ty parohy z předsíně.
2: Ale já neumím mečet jako koza.
0: Hlavně, že umíš trkat jako koza, tak se oblékej.
1: Všechny maškary dorazily večer do místní hospody, kde už čekala muzika a všechno začalo tancovat. To byla tlačenice, to bylo

0: hotovo, Máni?
1: Ne, vlastně ano.
0: Tak pádíme, pádíme.
2: A zpívali taky tuhle. Tancovala ryba s rakem, Petržilka s petržákem, Cibulinka s česnekem a Naninka s chasníkem.
3: Paní Kateřino, paní Kateřino, kde jsou děti? Vracím se domů s jelítkama a sítrničkama, když se na mě vrhne medvěd s kozou. Řeknu vám, ten medvěd to bylo šredné zvíře. A ta koza, představte si, nabrala na rohy moji tašku s nákupem. Moje jelítka jsou pryč. Dovedete si představit to neštěstí, kdyby se ta zvěř vrhla na Máničku nebo na Hurvínka?
4: A poslyšte, pane Spejble, nebyly to nějaké masopustní maškary?
3: Maškary?
4: No.
3: Maškary, ty v tomhle domě dělá jenom ten můj Hurvínek. Paní Kateřino, že oni...
4: Už asi budou na tom maškarním bále.
3: Je, i s mýma jitrničkama a jelítkama. To jsou ale šibalové.

0: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici.
1: Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek a vypravil se k šípkovému keři.
2: Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu,
0: řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
1: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi Vochomůrka zatím ukýchá,
0: staral se Křemílek.
1: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
0: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno.
2: Já ti, Křemílku, pomůžu.
0: Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, divy. Už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a Křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil Křemílek, Vochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
2: Co si myslíte? Povídá. Já teď nemám kde uklízet.
1: Tak uklízej u nás v chaloupce,
0: chtěl říct Vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s Vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a růženka nikde. Na pasece Křemílek povídá.
1: Je tamhle v kapradí, kouří se tam z konvice.
0: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lítka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
3: Jen račte dál, rychle račte o dům dál.
0: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál. A na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
1: růženka je určitě tamhle v ostružinách. Kouří se tam z konvice.
0: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Vochomůrkou, křikl na ně,
3: jděte rychle pryč! Sem se nesmí, jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
0: A tak šli rychle dál, až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá,
1: Vochomůrko, růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
0: Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
3: Jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
0: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek bloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
1: Hola, holala, volali holalala, volali holalalala.
0: A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
1: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů, povídá Křemílek. Jenže, co je nám to platné, když tu není růženka s konvicí čaje?
0: Vešli do světnice a růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá:
1: to je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo.
3: A kde jsi byla, když jsme tě hledali? Řekl Křemílek.
1: Kde bych byla?
0: Divila se růženka a nalila Vochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Vochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
1: Je, to je ten můj,
0: zatleskala rukama růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

Už po tři dny princ hledá tu, kterou má tak rád. Už prošel širé kraje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

0: znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám kráhásku, co zhlouplá půh víčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolo vrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskou celý pryč.
1: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala: jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril? Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak, s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podní šel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl se k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kde pak? Také by mě vyhnali. A po druhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní co by kamenem dohodil a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Junk zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
2: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a ta...

Žil byl kdysi dávno jeden král, který se nejraději ze všeho toulal po lesích a lovil kdejaká zvířata. Jednou zahlédl velikého jelena a hned se za ním pustil. Ale jelen mu pořád utíkal. Král ho honil celý den, až se začalo stmívat a přišel večer. Král si uvědomil, že je tak daleko od svého zámku, že už to nestihne vrátit se na noc domů. Začal tedy hledat nějaké místo, kde by přenocoval. Když tu uviděl na pasece malou chaloupku. Bydlel tam uhlíř se svojí ženou. Ty nevíš, kdo to byl uhlíř? No, uhlíř kácel stromy, dával polena na hromadu, kterou pak zasypal hlínou. Dřevo potom zapálil a tak vyráběl uhlí, víš? Ach, uhlíři, povídá král. Honil jsem se celý den za jelenem, kterého jsem stejně neulovil, a zpátky na zámek to už nestihnu. Nemohl bych u vás přenocovat. Ale jistě, vzácný králi, pojďte dál. Jsme chudí, postel pro vás nemáme, ale lehněte si na půdu na seno, je tam místa dost a bude se vám dobře spát. Král ležel na půdě zahrabaný do sena, ale usnout nemohl. Najednou, bylo to o půlnoci, spozoroval dole ve světnici zvláštní světlo. Nakouknul s kulinou ve stropě a co vidí? Uhlířově ženě se tu noc narodil synáček. Ona i děťátko hluboce spali a kolem děťátka stály tři staré babičky, každá s hořící svíčkou v ruce. První babička povídá. Já tomu chlapci dávám, aby se dostal v životě do mnoha velikých nebezpečí. Druhá babička. A já mu dávám, aby ze všech těch nebezpečí šťastně vyvázl a byl dlouho živ. Třetí babička povídá. A já mu dávám do života, aby se oženil s princeznou, s dceruškou, která se dnes v noci narodila králi, který spí tady nahoře na seně. Babičky sfoukly svíce a zmizely. Byly to sudičky, víš? Král zůstal jako opařený. Do rána nemohl usnout a přemýšlel, co udělat, aby se tenhle chudý uhlířův syn nemohl nikdy stát mužem jeho královské dcerky, princezny. Když se rozednilo, král uhlířovi řekl. Víš co? Dej mi to dítě. Já se o něj dobře postarám a tobě dám tolik peněz, že se do smrti nebudeš muset dřít a namáhat s uhlím. Uhlíř a jeho žena nakonec souhlasili, protože u nich by synáčka stejně čekal jenom hlad a bída. A tak král slíbil, že si pro děťátko pošle služebníka. Když se král vrátil zpátky na zámek, všichni mu s radostí vypravovali, že se mu v noci narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, kdy byl u uhlíře a viděl ty tři sudičky. Nechal si zavolat svého sluhu a přikázal mu. Půjdeš hluboko do lesa a najdeš chalupu, kde bydlí uhlíř. Dáš mu tady ten měšec s penězi a on ti za to dá malé dítě. To dítě potom cestou domů vhodíš do řeky a utopíš. Jestli to neuděláš, dám utopit já tebe.
Služebník musel udělat, co měl nařízeno. Dal uhlířovi peníze, vzal děťátko i s košíkem, ve kterém spalo, a cestou zpět na zámek, když přecházel řeku přes kamenný most, hodil košík i s děťátkem do vody. Jenže košík se nepřevrátil, ani se nepotopil, ale plul i s děťátkem po vlnkách, které ho kolíbaly. Plul, až se dostal k chalupě jednoho rybáře. Ten seděl na břehu a spravoval si sítě, když tu uviděl, jak po řece cosi plave. Skočil do loďky, dojel ke košíku a jaké bylo jeho překvapení, když tam našel malinkatého spícího chlapečka. Donesl ho své ženě a povídá: vždycky jsi chtěla mít synáčka, tak tady ho máš, připlaval k nám po vodě. Ten je ale krásný, radovala se rybářova žena, ale jak mu budeme říkat? No, když k nám připlaval po vodě, budeme mu říkat plaváček. A tak řeka plynula, roky šly jeden za druhým, plaváček měl hodnou maminku a tatínka a rostl jako z vody. Až po mnoha letech z něj byl krásný, urostlý a silný chlapec. Jednou v létě jel tudy na koni král, který zase lovil po lesích zvěř. Bylo teplo, král se chtěl napít a tak zaklepal na rybářovu chalupu. Rybáři, dej mi prosím tě trochu vody. Je hrozné horko a mám žízeň. Okamžik, vzácný králi, odpověděl rybář a poslal plaváčka se džbánem ke studni pro vodu. Když ale plaváček podával královi džbán čerstvé vody, ten se zarazil. Pěkného máš, chlapce rybáři, to je tvůj syn? No, je a není, odpověděl rybář. Už je tomu 20 roků, co nám ho voda přinesla v košíku. Připlaval k nám po řece a vychovali jsme ho jako vlastního syna. Královi se udělali mžitky před očima a zbledl jako stěna. Poznal, že před ním stojí uhlířův syn, kterému sudička přisoudila jeho dceru za ženu a kterého dal utopit. Ale hned se vzpamatoval a povídá: potřebuji poslat důležitý vzkaz do mého zámku. A nemám tu nikoho ze svých služebných. Nemohl by tvůj plaváček tam dojít? Dobře ti zaplatím. Ale jistě, vzácný králi, plaváček tam rád a rychle dojde a váš vzkaz odevzdá. Král si tedy sedl stranou a začal psát. Tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hlavu i hned useknout. Ať je vše hotovo, než se vrátím. Dopis podepsal, složil, zalepil voskem a do vosku pak obtiskl svůj prsten jako pečeť, aby každý poznal, že je to dopis od krále. Plaváčku, ten dopis je moc důležitý. Opatruj ho a pospíchej, abys ho včas odevzdal na zámku, řekl zlý král. A plaváček se vydal na cestu. Šel dlouho před dlouho hustým lesem, když tu potkal starou babičku. Kam pak máš namířeno, plaváčku? Ale nesu na zámek důležitý vzkaz od pana krále. To máš před sebou ještě dlouhou cestu. Mám tady v košíku natrhané maliny a borůvky. Co kdyby ses na chvíli se mnou posadil? Najedli bychom se
a ty by ses tak posilnil před další cestou. Plaváček se rád s babičkou posadil do mechu, ale jak ochutnal první hrst jejich malin, zavřeli se mu oči a usnul jako špalek. Babička mu z kapsy opatrně vytáhla králův dopis a na jeho místo dala jiný, ve kterém bylo napsáno: tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hned moji dceru za ženu. Vystrojte svatbu a ať je vše hotovo, než se vrátím. Nechyběl králův podpis a dopis byl zapečetěn královým prstenem. Ty už jistě víš, že ta babička nebyla jen tak obyčejná, ale že to byla ta sudička, která plaváčkovi předpověděla, že se ožení s princeznou. Když babička vyměnila dopisy, plaváčka probudila. Vstávej, plaváčku, ať nepřijdeš pozdě na zámek. Oh, děkuju, babičko, za maliny. Spánek mě osvěžil a půjde se mi mnohem líp. Poděkoval plaváček a pospíchal k zámku.

Když si královna přečetla dopis, podivila se. Ale protože plaváček byl krásný a milý chlapec a protože i princezně se moc líbil a i krásná princezna plaváčkovi, konala se ještě toho večera královská svatba, kde plaváček si vzal princeznu za ženu a princezna plaváčka za muže. Oba byli šťastní a těšili se, jak budou spolu na zámku žít a později i královat. Ne, ne, jestli si myslíš, že tím pohádka skončila, tak to se pleteš. Chceš vědět, co se stalo, když se zlý král vrátil domů? Za chvíli se to dozvíš.

jak přiletěla teta smršť. Bratříčkové mají mezi větry spoustu příbuzných. Třeba starého strejdu Severáka. Ten přilétá vždycky v zimě. Větříčci ho mají rádi, ale je příšerně ledový. Když je obejme a dá jim pusu, dostanou parádní zimnici. Daleko v cizině žije silný a divoký strýc Tajfun. Toho ale nikdy neviděli. Jen si o něm vyprávějí strašidelné povídačky. Lidské děti se straší vodníkem a čertem a větrné děti strýcem Tajfunem. A bratříčkové mají taky tetu Smršť. Ta prý ve Lhotě už jednou byla, ale už je to moc let. Přilétla, strašně zuřila a nadělala škodu. Mnoha chalupám utrhla střechu a polámala les. Ve Lhotě ji nikdo nechce. Už to jméno lidi děsí. Smršť. Jajdo, volali bratříčci celý udýchaní. Vymysli něco. Právě jsme dostali nebeskou zprávu, že naše teta letí do Lhoty. Jajda byla ještě malá holka a žádnou smršť nikdy nezažila. No a já mám tety tři. Aničku, Faninku a Bětu. Taky občas chodí na návštěvu. S tétami je zábava. Jo, zábava, zalikali se větříčkové. Tahle teta je děsně vzteklá. Když se rozčílí, rozmlátí celou Lhotu a nám nejspíš utrhne hlavy. Jajdo, jsi naše poslední záchrana. Jajda se lekla. A co když ta vaše teta utrhne hlavu i mně? Ale kluci byli tak vyděšení, že Jajda pochopila, že je musí zachránit. Už vím, teta Anička je kořenářka. Zná bylinky proti všemu zlému, proti horečce i proti břichobolu. Možná zná něco i proti smršti, třeba nějakou bylinku smršťovku. A už na nic nečekala a běžela za Aničkou. Kde pak, Jajdo? Žádná bylinka smršťovka není. Zasmála se Anička. Za to na Babí hoře kvete jiná kytka. Ona se učeně jmenuje jinak, ale já jí říkám Ospalka. Kdo čaj z ospalky vypije, usne jako kotě ve vatě. Ale pro tu tetu musíš uvařit pořádně silný. To víš, smršť nebude žádné pápěříčko. Tak pojď sbírat, Jajdo. Koukám, že už se nám nějak zatmívá. A šli spolu na tajná místečka v lese, o kterých věděla jenom Anička. Ospalky jsou maličká růžová kvítka. Voní tak silně, až se z nich motá hlava. Společně natrhali plný košík a Jajda uvařila ospalkový čaj. V tom se ozval velký hukot. Nebe zčernalo a v dáli blesklo. Mezi mraky prosvištěla strašná teta smršť. Tak co, strašpitlové, kde se schováváte? Ječela už z dálky. Však já vám ukážu, jak se dělá vítr. Vylezte! Radovánek s Vichurou se zhluboka nadechli. Tady jsme, tetičko. Pěkně tě vítáme ve Lhotě. Smršť dopadla na zem a vzala na sebe lidskou podobu. Vypadala jako vysoká hubená paní. Měla oči jako mračna,
Kolem hlavy jí vlály černé vlasy a každou chvilku z nich zasršel blesk. Bojíte se mě, vy uličníci? Vykřikla hromovým hlasem. Víte, že když budu chtít, rozmetám tu vaši lhotu dřív, než řeknu smršť. Víme, teto, uklonil se Radovánek a Vichura hned dodal. Však se těšíme, že nás to naučíš, ale nejdřív si odpočiň a dej si trochu čaje. Tady Jajda tě chce uvítat. Teta smršť blýskla očima. Co je tohle za cácoru? Ty jsi z příbuzenstva? Ty jsi asi malá vichřice. Kde pak, paní smršti? Řekla Jajda nebojácně. Já jsem úplně člověčí holka Jajda. Uvařila jsem vám bylinkový čaj. Teta začichala. Čaj z ospalek vonil tak krásně, až se jí zatočila hlava. Vonil tak sladce, že na něj dostala náramnou chuť.

0: pořád víc a blesky ve vlasech jí hasly. Smršť zívla a najednou nevypadala vůbec hrozivě, ale jako moc ospalá lhotská teta.
1: Teď koukejte, jak budu řádit,
0: zamumlala. Ale po čaji jí bylo tak vesele a lehce, že se vznesla jako pírko z anděla. Neměla skoro žádnou sílu, tak se jen tak třepetala nad větrnou lhotou. Domy nespadly a střechy neuletěly. Stromy se ohýbaly jako v tanci, ale nezlomila se ani větvička. Teta chtěla zařvat jako vždycky, ale už to samou ospalostí nešlo. Jenom tiše zašuměla. Smršť. A pak se snesla do hebkého mechu. Bouřkové oči se zavřely. Teta se stočila do klubíčka a usnula klidně jako beruška.
2: Ještě, že tě máme, jajdo, řekli větříčkové. Zachránila si celou lhotu před smrští.
0: Teta se prospala do růžova a když se probudila, měla růžovou i náladu.
2: Nazdárek, synovci, krásně jsem se u vás prolítla. Škoda, jajdo, že nejsi malá větrnice. Hned bych si tě vzala do učení. Ty totiž vaříš moc dobrý čaj.
0: Jajda ji objala a řekla.
2: Však zase přileďte na návštěvu, teto. Já vám ho uvařím, než řeknete smršť.
3: Došla mně zvěst, o šťastný králi, že Šarkán rozkázal královně Abríze a jejím dívkám, aby svlékli šaty franských mužů, jež měli na sobě, a aby oblékli šat rumských dívek. I učinili tak. Potom poslal oddíl svých druhů do Bagdádu, aby spravil svého otce Umara ibn an-Numán o svém příjezdu a oznámil mu, že v jeho společnosti je královna Abríza, dcera rumského krále Hardúba, aby poslal někoho, kdo by ji uvítal. Potom strávili noc a když Bůh, on je vznešený, seslal jitro, nasedl Šarkán a ti, které měl sebou, a nasedla také královna Abríza se svým vojskem a jeli směrem k městu. Ahle, vezír Dandán přibyl s tisícem jezdců, aby uvítal královnu Abrízu a Šarkána. Potom vjeli společně do města a Šarkán se odebral ke svému otci a objal ho.
4: Spravil otce ovšem, co řekla královna Abríza, co se mu s ní přihodilo od počátku do konce a jak opustila své království pro něho. Ona si zvolila odjet s námi a zůstat u nás. Král Cařihradský nám chtěl nastrojit lest kvůli své dceři Sofii, kterou král Růmský daroval tobě. Ale král Růmský nevěděl, že Sofia je dcerou Cařihradského krále Afridúna. A kdyby to byl věděl, nedaroval by ji tobě, nýbrž vrátil by ji jejímu otci. A jen zásluhou královny Abrízy vyvázli jsme z těchto věcí a neviděli jsme nad ní statečnější.
3: Když to Umar ibn an-Numán uslyšel od svého syna, nabyla u něho Abríza nesmírné úcty a zatoužil ji uzřít. I vyžádal si její návštěvu a Šarkán ji přivedl ke svému otci. Král seděl na svém stolci a poslal ven všechny hodnostáře své říše. I nezůstal u něho nikdo kromě kleštěnců. Abríza vešla a políbila před králem Umarem zem. Král jí poděkoval za to, co učinila pro jeho syna a rozkázal, aby se posadila. Abríza usedla a odhalila si tvář.
4: Když ji král uzřel, byl jako zbaven rozumu. I projevil jí s

0: svou přízeň, vykázal jí zámek a přidělil jí a jejím dívkám důchody. Potom se jí dotazoval na ony tři drahokamy, o nichž předcházela zmínka.
1: I pravila, já je mám sebou, o králi času. A odešla do svého pokoje, otevřela svá zavazadla a vyňala z nich skříňku. Z té skříňky vyňala krabičku ze zlata, otevřela ji a vyňala z ní ty tři drahokamy. Políbila je, přinesla je králi a odešla. I vzala jeho srdce sebou.
0: Po jejím odchodu král poslal pro svého syna Šarkána a dal mu jeden z těch tří drahokamů. On pak se otázal na ty dva druhé. Synu můj, jeden z nich dám tvé sestře Nuzhata Zamáně a druhý Dau Al-Makánovi, tvému bratru. Otče můj, máš ještě syna kromě mne? Ano, je nyní ve věku 6 let. Narodili se on a jeho sestra jako dvojčata.
1: I dolehlo těžce na Šarkána, když uslyšel, že má bratra. A odhodil ten drahokam z ruky. Tu pravil král.
0: Co to? Že vidím, jak se tvůj stav změnil, když jsi uslyšel tuto zprávu, přestože jsi pánem království po mně, vojsko ti přísahalo a emírové tě uznali následníkem. A tento z těch tří drahokamů náleží tobě.
1: Tu sklonil Šarkán hlavu k zemi a přijal ten drahokam a vstal, nevěda, jak by měl jednat pro svou náramnou zlost. I kráčel neustále, až vešel do zámku královny Abrízy. Když se posadil, uzřela v jeho tváři zlost a otázala se ho na to. On pak jí oznámil, že jeho otec byl obdařen ze Sofie 2 dětmi, mužského a ženského pohlaví, a že ten hoch dostal jméno Dau Al-Makán a to děvče jméno Nuzhata Zamán.
0: On jim dal ty 2 drahokamy a mě odevzdal jen 1. I chtěl jsem jej tam nechat. Já jsem se teprve v této chvíli o tom dověděl a bratrovi je už 6 let. A mám strach také o tebe, že se otec ožení s tebou, neboť jsem na něm uzřel touhu po tobě.
1: Věz, Šarkáne, že tvůj otec nemá nade mnou moc a nemůže si mne vzít bez mého souhlasu. Kdyby si mě chtěl vzít násilím, zabila bych se. A co se týká těch 3 drahokamů, neměla jsem na mysli, že je rozdá svým dětem, nýbrž myslila jsem, že je uloží ve své klenotnici. Avšak žádám od tvé laskavosti, abys mi svěřil ten drahokam, který ti dal tvůj otec.
0: Slyším a poslouchám.
1: Neměj o něj strach. Avšak obávám se jiného. Až se můj otec doslechne, že jsem u vás, nebude nečinně sedět, nýbrž dohodne se s králem Afrídunem o jeho dceři Sofii i přitáhnou na vás se svými vojsky. A nastane hrozná vřava.
0: Paní má, líbí-li se ti u nás zůstat, nemysli na to, i kdyby se proti nám shromáždili všichni, kdo jsou na souši i na moři.
1: Nestane se, leč dobré. Nuže, budete-li se ke mně pěkně chovat, zůstanu u vás, ale ublížíte-li mi, odejdu od vás.
0: A co se týká toho, co se stalo s králem Umarem ibn an-Numan, ten vešel ke své otrokyni Sofii, maje sebou ty 2 drahokamy. Tu k němu přistoupili jeho děti, Dau al-Makán a Nuzhata Zamán. Král je políbil a zavěsil každému na hrdlo 1 drahokam. I zaradovali se z nich, zulíbali mu ruce a jejich matka Sofia přála králi dlouhý život. Král pravil. A ty, proč jsi mi po celou dobu nepověděla, že jsi dcera byzantského krále Afrídúna, abych tě byl ještě více ctil a přízeň k tobě rozšířil?
1: A Sofia odpověděla. O králi, co bych mohla chtít hojnějšího a většího, když jsem zahrnuta tvou milostí a dobrotou a Bůh mě obdařil s tebe 2 dětmi?
0: I zalíbila se králi Umaru ibn an-Numán její řeč. Potom vykázal jí a jejím dětem podivuhodný zámek a přidělil jim služebnictvo, právníky a učence, lékaře a ranhojiče a svěřil jim je do ochrany. Tohle se mu stalo se Sofiou a jejími dětmi.
1: A co se týká toho, co se mu stalo s královnou Abrízou? Zaměstnával se král Umar láskou k ní a dnem i nocí po ní toužil. A každé noci k ní vcházel a hovořil s ní a ona říkala: o králi času, já nemám v této době touhu po mužích. Když viděl, že ho odmítá, rozmohla se v něm vášeň. A když už to nemohl snést, zavolal svého vezíra Dandána a svěřil se mu, že ho vraždí láska ke královně Abríze, ale že ona nechce vejít v jeho poslušnost a že ničeho od ní nedosáhl.
0: Tu pravil vezír Dandán: o králi, až se snese tmavá noc, vezmi kousek banže, vejdi k ní a vhoď jej do poslední sklenice, kterou s ní vypiješ. Dříve než dojde do své ložnice, opanuje ji banč i vejdeš k ní a dosáhneš své touhy. Takovou ti dávám radu.
1: Král Umar zamířil ke své pokladnici, vyňal z ní kousek silného banče. K němuž kdyby přičichl slon, byl by spal od roka do roka. A vstrčil si jej do kapsy. Na počátku noci vešel ke královně Abríze. Když ho uzřela, povstala mu ku poctě, dala předložit stůl na víno, seřadila nádoby a rozžehla voskovice. Kázala přinést pamlsky, sladkosti, ovoce a vše, co potřebovali.
0: A pili a stolovali spolu, až královně Abríze vstoupilo do hlavy opojení. Když to král poznal, vyňal ten kousek banže z kapsy a držel jej mezi prsty, naplnil vlastní rukou pohár a vypil jej, naplnil podruhé a podal jej královně Abríze. Na tvé přátelství.
1: A vpustil ten kousek banže do poháru, aniž to pozorovala. I vzala jej královna Abríza a vypila. Když přešla chvíle, poznal, že banč už ji oloupil o vědomí a nalezl ji ležící na zádech. Tu pozbyl král rozumu.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno i zmlkla v řeči kníží dovolení dáno.
2: V moravském krasu mezi jeskyněmi, propastmi a skalami stál hrad rytíře Obešlíka. On měl dost podivnou zábavu. Vždycky, když někdo šel lesem, tak Obešlík ho obešel zezadu a strašně na něj zařval. Bof! A chudák pocestný myslel, že ho přepadli loupežníci, hned zahodil peněženku, zlatý prsten, bednu s pokladem, prostě co měl zrovna po ruce. A prchal. A Obešlík se mohl potrhat smíchy. Pak tu peněženku, prsten nebo poklad sebral. Takové věci se prý nemají válet po lese. Bafal a bafal, až na něj markrabě Moravský poslal do lesa vojáky. Vojáci rytíře chytili a že s ním bude zle. Ale pánové, bránil se Obešlík, já přece nejsem loupežník. Já na lidi bafám jenom, aby byla legrace. Nevymlouvej se, Obešlíku, obořil se na něj markrabě Moravský. Posledně tudy projížděl sám turecký sultán se zlatým kočárem, s šesti spřežím a bednou zlata, tys udělal baf a sultán se tak lekl, že vyskočil z kočáru a utíkal až do Brna. A já se ptám, kde je ten kočár? Kde jsou ti koně? Kde je to zlato? Možná je ukradli loupežníci, řekl Obešlík a markrabě Moravský se tak rozhobil, že dal rytíře za trest uvrhnout do propasti macochy, která je zase tak hluboká, že se na ní dodnes jezdí koukat školní výlety až z Vídně. Obešlíka spustili po provaze dolů, ať si tam pomalu umůže hlady. Jenom meč mu nechali. Přece jen to byl rytíř. Obešlík poznal, že legrace končí. Vždyť z macochy se nikdy nikdo nevyškrábal a ke všemu dostal hlad. V tom na dně macochy přistál drak. V hubě držel šunku z krávy, všechno to zbaštil a pak začal olizovat velký šedý kámen. Přitom mlaskal, jako kdyby baštil nejsladší zmrzlinu a nejpropečenější cmundu. A pak zařval. Čichám, čichám člověčinu. Je tu někdo?
3: Kde pak?
2: Pípl obešlík.
3: Tady nikdo není.
2: Jen aby. Vrčel drak, vychrlil z nosu plameny a nafoukal je do všech skalních škvír.
3: Přestaň, vždyť to pálí,
2: křičel obešlík v nejtenčí škvíře. Kdo to kdy slyšel, člověk v macoše, taková hloupost.
4: To je pravda,
2: řekl drak a usnul. Byl to ten nejhloupější drak na Moravě vůbec. A možná největší. Ten má ale masa, řekl si obešlík. Ten by mi stačil na půl roku nejmíň. Počkal, až drak usne, a pak ho svým rytířským mečem bodl do srdce. Drak se probudil a řekl.
4: Hele, něco mě škráblo.
2: A rychle olízl šedivý kámen. A než byste řekli macarát jeskyní, rána se mu zacelila a drak byl zdráv. Protáhl se, zařval a vyletěl se někam najíst. Obešlík se tomu divil až do půlnoci. Od půlnoci vymýšlel, jak se dostat z macochy. A vymyslil to. Na zítří drak přiletěl zas. Nacpal se, olízal šedivý kámen a usnul. Obešlík mu tiše vlezl na záda. Ráno se drak probudil. Ani si nevšiml, že má někoho na zádech. Tak hloupý byl. A vzlétl. Hurá, křičel obešlík, ale šeptem, aby ho drak neslyšel. Hurá, hurá. Letěli nad rybníky, lesy a lukami, až se z té výšky obešlíkovi udělalo špatně a spadl do rybníka. A když se vynořil, uviděl roztomilou chaloupku. V té chaloupce žili roztomilí lidé. A obešlíka už zase srběla pusa. Obešel chaloupku, nadechl se a udělal za oknem. Baf! Lidé vypískli a utekli. Obešlík si vzal z truhly šaty, z almárky boty a pořádně se najedl. Potom chodil nějaký čas po Moravě, bafal, kradl obědy a peněženky a nic mu nechybělo. Až jednou v hospodě uslyšel od rakovi z macochy, jak řádí po krajině, všechno žere a nikdo neví, co s ním.
4: To já bych ho takhle zezadu obešel, smál se obešlík, udělal bych baf a to byste viděli. Ale jak udělal baf, všichni se lekli a utekli. I s hostinským.
2: Obešlík v té hospodě všechno snědl, i šunky v komíně a vypil všechno pivo. Ale to neměl dělat. Hostinský žaloval markraběti Moravskému a ten poznal, že se obešlík vrátil. A zase ho chytili.
4: Už tě mám dost, obešlíku, pravil markrabě.
2: Teď ti nechám rovnou useknout hlavu.
4: Zachechtal se obešlík. Phe, a bav, a ještě jednou bav. Však vy mě, milý markrabě, ještě rád necháte naživu, protože jen já vás můžu zbavit draka. Ale napřed mi musíte slíbit milost. Dobrá, řekl markrabě, ale ty mi slíbíš, že už nebudeš krást a dělat na lidi bav. Dobrá, řekl obešlík, ale vy mi slíbíte jinou práci, kde budu mít hodně peněz. Dobrá, řekl markrabě, budeš od lidí vybírat daně. A obešlík zvolal, platí, spusťte do macochy metrák pepře. Přivezli pepř a spustili ho i s obešlíkem do macochy. A obešlík až do večera sypal pepř na šedou skálu. K večeru přiletěl drak. Byl nacpaný a hned se hrnul k šedivému kameni. Lízl jednou, zarazil se a kýchl hep, čík. A na to čík bacil hlavou do kamene, až se v propasti zajiskřilo. Čuchl ke kameni podruhé a zaskýchl a praštil hlavou do kamene, až omdlel. Obešlík ho svázal a vojáci vytáhli. A že opravdový drak byla už tenkrát nesmírná vzácnost, chtěl ho markrabě prodat do nějaké zoologické zahrady. Ale nikde neměli tak velikou zahradu, aby se do ní drak vešel. Ani v Brně, ani v Praze, ani v Hamburku. Nakonec ho koupili Američani. Ta zoo se nachází na velikém ostrově a jmenuje se Jurský park. Drak si tam našel kamarády a už prý se k nám nevrátí.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: o Popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl Popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na Popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale Popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl.
1: Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, Popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat.
0: A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka. Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Královský ples už byl v plném proudu. Hudba krásně hrála a princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani potuchy. Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla na ně pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11., trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

Zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák ihned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na led. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motika zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče, smála se Macecha. Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhně raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina, a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost, až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukopťený hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala Selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul, a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě Selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to Selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak Selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a Selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená Selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi, to máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi jim nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířena, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu. A co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam její dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justínou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Umělecký!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Ahoj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
1: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justino, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
0: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
1: Jako z papíru? Nebo jak?
0: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
1: No, vím. Dešťovky?
0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného?
1: Žížaly z jablek? Aha, nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: No, hlavně, že myslíš křížaly.
0: Křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka, jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestoval.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mý posluchači žížali jí, ať i vám žížali chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížali místo křížali.
0: Vylouženo.

0: taky už je čas, aby vás nikdo nepropás.
1: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázanou provazem a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se po druhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal? Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší, Květuš. Naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor.

0: prohlásil kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Energy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. O venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků, hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo zprutka otevřel dveře.
1: Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život!
0: Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustily se do sladkých fíků. Ani nestačily polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka. Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky. V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a bály se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu jako ve městě za jediný den venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe, mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na slunci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podíval se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou pýchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa. Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera ke mně přišel cumec a šeplý se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil, ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No, nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát. Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka. Za chvíli byl zpátky. Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat? No bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně. No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprve ve mlejně? Ti budou koukat. Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo, já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já, podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla, já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní, u nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím, otrhte mě někdo.
0: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl, to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezlo z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v mísle. Problém rozlouskl louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal, ale koho se mám zeptat a kde? Louskáček na to. Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou. Prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy. Správně, souhlasil ořech, aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
1: Zeptej se, kudy se jede na Vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne.
0: Zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
2: to je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady Vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
2: Tomhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov tamhle. Podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
2: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík Svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal:
2: kudy se jede na Vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal:
1: bé!
0: To s nám toho poradil, zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl: kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.
1: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
1: Změnit kurz o 180 stupňů,
0: zabalil. A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali: sláva!
1: Co tady křičíte?
0: Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
1: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě, ani na Vánočním ostrově, nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvěcel se stromeček.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Kakalkodák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si, vrabci, myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrnička pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagon s obilím. U vagonu stálo nákladní auto. Čím, čím, divili se vrabci, to je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta a ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě. Patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila veliká hromada zrní? Chvilku se divili a pak odletěli. Najedli se dnes večer do syta a chtěli se před spaním ještě trochu proletět po okolí. Nenasytný vrabec byl by rád letěl s nimi, ale byl ve vagonu, zavřený a nemohl ven. I co, řekl si, prolétnu se ve vagonu. Když vrabci odletěli, pozvedl také křídla, ale sotva vzlétl, narazil na strop nebo na stěnu. Celý potlučený se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, za čím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je hej, myslel si. Vy si můžete letět kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno, že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jitro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec, na snídaní jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.
2: Kočičí hrad.

0: Byli jednou dva sourozenci. Oba si chtěli vydat do světa hledat štěstí. Jediné, co měli, byly kravka a kočka. Jak si ale obě zvířata rozdělit? Kočka se třela o nohy sourozenců, předla, ale žádný z nich o ní neměl zájem. Děvče kočce řeklo: jen se vtírej do mojí přízně, jak chceš. Kravka má přece větší cenu. V té chvíli vyskočila kočka dívce na rameno a šeptá: vyber si mě, mňau. Přinesu ti štěstí na celý život. Udělám z tebe opravdovou královnu. Mňau. Dívka se zasmála, ale že měla dobré srdce, nechala kravku bratrovi a vyšla do světa s kočičkou. Sotva vyšly z vesnice, kočka přikázala, aby jí dívka následovala. Když už šli půl dne, dívka začala reptat: kočičko moje, kam mě to vedeš? Mňau. Pod královskou korunu tě vedu, moje paní. Mňau. A šli dál. K večeru přišel ke královskému hradu a kočka své paní řekla: když mě ve všem poslechneš, mňau, staneš se královnou. Udělám všechno, co mi poradíš. Čím mám začít? Musíš si vysvléct šaty, hodit je do řeky, aby je voda odnesla. Pak se vyšpláš nahoru do špičky tamtoho hustého smrku a zůstaneš tam, dokud se nevrátím s princem. Mňau. Když se tě zeptá, kdo jsi, musíš mu říct: jsem princezna z kočičího hradu. Lupiči mě unesli z mojí zahrady a dovlekli až sem. Vzali mi perly, drahokamy a dokonce i šaty. Vůbec nevím, kde jsem se ocitla. Jak kočička řekla, tak dívka udělala. Kočka zatím utíkala do hradu, kde princi pověděla, jaké strašné neštěstí se přihodilo krásné princezně z kočičího hradu. Neuvěřitelné, hrozil se princ. Říkáš pravdu, kočičko? Dal si zavolat dvorní dámy, ty naskládali plný koš krásných šatů z lesklého a šustivého hedvábí a společně se vydali na pomoc princezně. Ve špičce vysokého smrku pak princ opravdu uviděl hlavu princezny mezi hustými větvemi. Kdo jsi? A princezna vyprávěla přesně to, co jí poradila kočka. Dvorní dámy potom dívku oblékly a chudé děvčátko se hned změnilo v princeznu z kočičího hradu. Co mám dělat dál? Jak se mám chovat? Mám princovi něco říkat? Ptala se dívka kočky. Až přijdeme k hradu, řekni: hrad tvého otce je dost chudý, princi. To můj kočičí stojí na zlatých sloupech a ne na obyčejných kamenech jako váš. Dívka princi řekla přesně to, co jí kočka napověděla. Princ si pomyslel, že musí pocházet asi z velmi vznešeného rodu, když bydlí v tak překrásném hradu. Zavedl jí do nejkrásnější komnaty a nechal připravit nejlepší ložnici. Ale princova matka nebyla tak důvěřivá jako on. Proto vhodila dívce do postele 3 zrnka hrášku, aby princeznu vyzkoušela. Kočka královnu pozorně sledovala a hned běžela za dívkou. Až za tebou ráno přijde královna a zeptá se tě, jak ses vyspala, musíš jí odpovědět: vyspala jsem se celkem dobře, ale celé tělo mám otlačené, jako bych spala na kamenech. Ráno královna opravdu přišla a když si vyslechla dívčinu odpověď, spěchala za králem. Je ze vznešeného rodu jako my. 3 hrášky v posteli se jí zdály jako kameny. Ale královně ani to nestačilo. Ještě si chtěla vyzkoušet, zda princezna není ještě ze vznešenějšího rodu, než byli oni s králem. Položila dívce do postele stéblo trávy. Kočka znovu všechno sledovala a rozběhla se za princeznou se svou radou. Až se tě ráno královna zeptá, jak se máš, řekni, že celkem dobře. Ale že tě bolí celé tělo, protože ti do postele někdo hodil kus dřeva. Když ráno královna uslyšela dívčinu odpověď, uvěřila, že dívka je opravdu princeznou rodu ještě vznešenějšího, než jsou oni s králem. A tak se nerozmýšleli a prince s dívkou oženili. Zanedlouho po svatbě se princ dívky zeptal. Kdy mi ukážeš svůj překrásný domov? Kdy pojedeme do Kočičího hradu? To jsem se dostala do pěkné kaše, pomyslela si dívka a při první příležitosti, kdy s kočkou osaměla, jí vše vypráví. Buď bez obav, všechno dobře dopadne. Mňau, když budeš dál říkat přesně to, co ti poradím. Už jsem ti vybrala nádherný hrad, kde byste mohli s princem bydlet. Hned zítra ráno můžeme vyjet. Mňau. Ráno nasedli do kočáru a zpovzdálí následovali kočku. Když kočka přiběhla na pole, kde ženci sekali obilí, řekla jim: za chvilku sem přijede v kočáru král. Když se vás zeptá, čí obilí tu sekáte, odpovězte: jsme poddaní Kočičího hradu a tohle je pole naší princezny. A stalo se přesně tak, jak kočka předpověděla. A kočka běžela dál a přiběhla na velikou louku, kde pasáci pásli stáda krav a ovcí. I jim kočka přikázala, co mají přijíždějícímu panu králi odpovědět. Všechny krávy a ovce patří princezně z Kočičího hradu, pane králi. Má větší stáda než já, pomyslel si král. A kdy už budeme u Kočičího hradu? Už za chvíli se objeví věže hradu, pane králi, řekla dívka a v duchu se strachovala, jak malá kočička vyčaruje zámek z ničeho. Kočka ale uháněla notníku z cesty před kočárem a spěchala do zámku čarodějnice Černé hlavy. Zaklepala na černou bránu a otevřít jí přišla sama Černá hlava v černém plášti s černým kloboukem na hlavě.
1: Mňau?
0: Dobrý den. Co pak ty jsi, paní, tak malá? Čarodějku jsem si představovala mnohem, mnohem větší. Mňau? Můžu se zvětšovat i zmenšovat, jak se mi zachce. Opravdu to umíš? Ale na obra se přeměnit neumíš. Co pak je to nějaké umění? V té chvíli se čarodějnice začala nafukovat a rostla jako míč, až dosáhla výšky křivé borovice. Ale ani potom nepřestávala a za chvíli byla vyšší než věže hradu.
1: Stačí, stačí.
0: Mňau. Když se čarodějnice vrátila do obyčejné lidské velikosti, pokračovala. Zvětšit se dovedeš.
1: Mňau.
0: Ale zmenšit se na něco tak malého, jako je myška.
2: Co pak je to nějaké umění?
0: A v té chvíli z ní byla malá šedivá myš. Kočka vystrčila drápky, skočila po ní a snědla ji. Tím získala všechnu čarovnou moc. Přeměnila se v komornou v bílé zástěře a bílém čepci a se svazkem klíčů od celého hradu. Právě v tu chvíli někdo zabouchal na bránu. Komorná otevřela a na nádvoří vjel kočár s princem, princeznou a jejich královskými rodiči. Kočičí komorná se uklonila, provedla je hradem a návštěva se nemohla vynadívat na všechnu tu nádheru Kočičího hradu. Když se širokou sukní otřela o princeznu, teprve v té chvíli dívka poznala pod bílým čepcem zelená kočičí očka. Očka té kočky, která se jí kdysi zdála úplně k ničemu. A jestli tam ta kouzelná kočka v Kočičím hradu ještě slouží, jděte se na ní podívat. Určitě na vás počká.

jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě zeměkoule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na Mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedli kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidí mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně.
1: No vida, a co pak je to za patentní pilulky?
0: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
1: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
0: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
2: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou.
1: Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
0: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
1: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
0: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji za zátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečku jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel.

0: Janu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
1: Dávej pozor, ožních!

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík si nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začal vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce.

0: Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vítěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno, skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda to byl skvělej stroj.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co jsi zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý. Ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá. protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
1: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
3: Odvedl ji pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizí Zubka a řekl,
1: pořídím to na dvakrát.
3: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

Blešák a profesor. Byl jednou jeden vzduchoplavec a ten špatně skončil, balón praskl, vzduchoplavec sletěl a rozbil se na cimpr-campr. Chlapce 2 minuty předtím poslal dolů padákem a to bylo klukovo štěstí. Nic se mu nestalo a teď si žil a měl obrovské znalosti, aby se mohl stát vzduchoplavcem. Jenže neměl balón ani prostředky, aby si ho opatřil. Žít ale musel. A tak se dal na kouzelnické kousky a namluvení zevnitř. Říká se tomu břichomluvectví. Mladý byl, dobře taky vypadal, a když si dal na růst knírek a opatřil si pěkné oblečení, bývalí by ho mohli klidně mít za mladé hrabátko. Dámám se líbil a jedna pana tak propadla jeho kráse a jeho kouzelnickým kouskům, že se s ním vydala do cizokrajných měst i zemí. Tam si říkal profesor. Nic menšího mu nestačilo. Neustále myslel na to, že si opatří balón a se ženuškou v něm vzlétne. Ale zatím na to ještě pořád neměli prostředky. Však se k ním dostaneme, říkal. Jen aby, říkala ona. Vždyť jsme ještě mladí a já jsem teď profesor. Drobky jsou taky chleba. Ženuška mu svědomitě pomáhala, seděla u vchodu a prodávala lístky na představení. V zimě to bylo poněkud mrazivé potěšení. Taky mu pomáhala při jednom kouzelnickém kousku. Položil manželku do stolního šuplete, bylo to velké šuple, tam ona pak přelezla do zadního šuplete a v předním šupleti nebyla vidět. Bylo to jako zrakový přelud. Jenže, když jednoho večera vytáhl šuple, byla dočista pryč. Nebyla v předním šuplíku, ani v zadním šuplíku, nebyla v domě, nebylo po ní vidu ani slechu. A to byl tedy ten její kouzelnický kousek. Už se nikdy nevrátila. Bylo jí to líto, jemu to taky bylo líto. Měl po náladě, už se nemohl smát a dělat kousky a tak i lidi přestali chodit. Výdělky byly špatné, ošacení bylo čím dál horší. Nakonec už měl jen jednoho velkého blešáka. Zdědil ho po manželce a proto ho měl moc rád. Tak ho tedy vycvičil, naučil ho kouzelnické kousky, naučil ho dělat k poctě zbraň a střílet z kanónu. Ale malého. Profesor byl na blešáka pyšný a blešák byl pyšný sám na sebe. Něco se naučil, měl v sobě lidskou krev a poznal různá velkoměsta. Viděli ho princové a princezny a milostivě mu tleskali. Tak to bylo vytištěno v novinách a na plakátech. Věděl, že je slavný a dokonce dokáže uživit i samotného profesora. Pyšný byl a slavný byl a přece jen, když s profesorem někam cestoval vlakem, jezdili 4. třídou. Ta totiž dorazí do cíle stejně rychle jako ta první. Spojoval je nevyřčený slib, že jeden druhého nikdy neopustí, nikdy neuzavřou manželství, blešák zůstane starým mládencem a profesor vdovcem. Takže to vyšlo beze zbytku. Kde je největší sukces, pravil profesor, tam se nemá jezdit 2x. Byl totiž znalec lidí a to je taky znalost. Nakonec už jezdil celý svět, jen v zemi divochů ještě nebyl. A tak si usmyslel, že se vydá do země divochů. Tam sice pravda, tak profesor věděl, požírají křesťanské lidské bytosti, ale on nakonec nebyl opravdový křesťan a blešák zase nebyl opravdová lidská bytost. Proto tedy usoudil, že se můžou vydat na cestu a že je čeká dobrý výdělek. Cestovali parníkem a plachetnicí, blešák předváděl svoje kousky a tak měli cestu zadarmo a dorazili do země divochů. Tam vládla malá princezna. Bylo jí jen 8 let, ale vládla. O moc připravila tatínka a maminku,
protože měla pevnou vůli a byla nevídaně půvabná a nezbedná. Jakmile Blešák udělal k poctě zbraň a vystřelil z kanónu, okamžitě se do něho zamilovala a prohlásila: ten a žádný jiný. Láskou byla celá divoká, a to prosím už předtím byla divoška. Moje milá, rozumná holčičko, pravil její otec, kdyby se z něho aspoň napřed dala udělat lidská bytost. To nech na mě, starej, odsekla, a to bylo dost nevychované na princeznu, když mluví s vlastním tatínkem. To víte, byla divoká. Posadila si Blešáka na ručku. A teď si lidská bytost a vládneš spolu se mnou. Ale musíš dělat, co chci já. Jinak tě zabiju a profesora s ním. Profesorovi přidělili velkou síň. Tam měl teď bydlet. Zdi byly z cukrové třtiny, mohl si je olizovat dle libosti, ale on nebyl na sladké. Na spaní mu dali houpací síť. Bylo to, jako by ležel v balónu, v tom, co si vždycky přál a co na něj neustále myslel. Blešák zůstal u princezny, sedali na ručce a na útlém krčku. Vytrhla si z hlavy vlas a ten musel profesor uvázat Blešákovi za nohu. A ona ho měla přivázaný na velkém korálu, který měla v ušním lalůčku. To byly, panečku, krásné časy pro princezničku. Ostatně pro Blešáka taky, říkala si. Profesorovi se to ale nezamlouvalo. Byl přece světoběžník. Nade vše rád cestoval od města k městu a v novinách se dočítal, jaký je vytrvalý a šikovný, když naučil Blešáka veškerým lidským činnostem. Den za dnem se houpal v síti, lenošil a dostával prvotřídní stravu. Čerstvá ptačí vejce, sloní oči a pečená žirafí stehna. Lidožrouči nežijí jenom z lidského masa, to je delikatesa. Nejdelikátnější ze všeho, říkala princeznina Matinka, je dětské ramínko s ostrou omáčkou. Profesor se nudil a rád by se býval ze země divochů dostal pryč, jenže Blešáka potřeboval sebou, to byl přece jeho zázrak a jeho obživa. Jen jak ho tak asi odchytit a získat, to nebylo tak snadné. Napnul všechny své myšlenkové schopnosti a pak zvolal: už to mám. Otče naší princezny, dopřejte mi něco na práci. Nemohl bych třeba vycvičit obyvatele vaší země, aby se uměli představovat? V největších zemích se tomu říká jemné způsoby. A co bys mohl naučit mě? Zeptal se princeznin tatínek. Svoje největší číslo, prohlásil profesor. Vystřelit z kanónu, až se celá země zatřese a s nebe spadnou upečení ti nejlahodnější ptáčci. To byste uviděl ráno. Sem s kanónem, přikázal princeznin tatínek. V celé zemi však neměli jediný kanón. Jen ten, co si přivezl Blešák, a ten byl moc malý. Uliju vám větší, prohlásil profesor. Jen mi k tomu poskytněte prostředky. Potřebuju jemné hedváby, jehlu a nit, lana a provazy, jakož i žaludeční kapky na balóny. Ty balón nafouknou, odlehčí a vynesou do výše. Ty vydají v žaludku kanónu tu pravou ránu. Všeho, co si žádal, se mu dostalo. Celá země se seběhla, aby uviděla ten veliký kanón. Profesor je svolal, až když měl balón připravený, jen ho nafouknout a vzlétnout. Musím ho dostat nahoru, aby se ochladil, vysvětlil profesor a usadil se v koši pod balónem. Sám ho ale nestačím řídit. Potřebuju zkušeného druha, aby mi pomohl. To tady neumí nikdo jiný než Blešák. Poskytuji své svolení, ale jen velice nerada, pronesla princezna, podala Blešáka profesorovi a ten si ho posadil na ruku. Pustit lana a provazy, přikázal. A jedem balón teď. A všichni mysleli, že řekl kanón. A balón stoupal výš a výš až nad mraky, pryč
ze země divochů. Malá princeznička, její tatínek a maminka i všechen lid tam stáli a čekali. A čekají dodnes. A jestli nevěříš, tak si zajeď do země divochů. Každé dítě tam mluví o Blešákovi a profesorovi. Myslí si, že se zase objeví, až se kanon ochladí. Jenže oni nepřijedou, jsou doma tady u nás, ve své vlasti, jezdí vlakem první třídou, nikoli čtvrtou. Mají dobré výdělky a veliký balón. Nikdo se jich neptá, kde k balónu přišli nebo odkud ho mají. Jsou to zámožní lidé, vážení lidé, Blešák a profesor.

0: jedné vsi byla chalupa, v té chalupě pec a na peci Honza. Máma kolem něj běhala od rána do večera. Peřiny mu natřásala a vařila mu, co měl nejradši. Honza jedl, jen se olizoval. Někdy za to mámě naštípal dříví, zametl sednici nebo nanosil vodu ze studny, ale potom zase hubky, hubky na pec do teploučka. Až jednou se máma rozlobila. Honzo, nemůžeš na té peci líhat do smrti. Já jsem už stará, záda mě bolí. Nebudu ti sloužit věčně. Vypravíš se do světa. Naučíš se nějakému řemeslu a možná si i nevěstu přivedeš. Pohledni si dost a děvčat je ve světě jako kvítí. Tady sousedovi skačce se taky líbíš. Káču nechci, ohradil se Honza. Je moc obyčejná a hubatá. A když do toho světa musím, najdu si tam lepší nevěstu. Přivezu si ji v kočáře, aby zvěděla. No to jsem zvědavá, spráskla ruce máma. Upekla mu buchty, za plotem našla pěknou sukovici, Honza si na ní pověsl ranec a šel. Na kraji vsi potkal sousedovi skačku. Honzo, kam pak jdeš? Divila se. Máma mě poslala do světa. Prý se mám naučit nějakému řemeslu a přivést si nevěstu. Jen se něčemu nauč, Honzíčku, souhlasila kačka. Ale nevěstu si můžeš najít i tady. Třeba na mě ve světě čeká nějaká princezna. Pohodil vzpůrně hlavou Honza. Princezna, no ty si troufáš, smála se kačka. Slunce svítilo a Honza si to pěkně rázoval polní cestou kolem rybníka, kolem hájku i přes pole. Prošel dvě vsi a snědl skoro všechny buchty. Bylo už k večeru a bolely ho nohy. Honza rozbolil ranec a vyndal dvě poslední buchty. A v tom se před ním objevila babka. Dej mi, Honzo, jednu buchtu. Dobře ti za to poradím, povídám mu. Tak si ji vemte, babičko. Třeba už brzo budu večeřet něco lepšího, povídá Honza. A co mi poradíte? Až ti bude nejhůř, vrať se domů, povídá moudře babka. Vím, že jdeš do světa naučit se řemeslu a taky nevěstu hledáš. Zkus to tamhle u ševce, v té krajní chalupě, radila dál babka. Zkusím to, broukl Honza a nedočkavě se rozběhl z kopce. Krajní chalupa byla jak malovaná, okýnka plná muškátů a mezi nimi tři dívčí hlavy. Jedna tmavá, druhá světlá, třetí trochu dorezavá, jako by ho čekali. Pojď k nám, mládenče, náš táta je švec, naučí tě šít boty, lákali ho. Honza se nedal dvakrát povízet. Holky ho vtáhly do sednice a už ho obskakovali. Vítám tě u nás, chasníku. Zrovna potřebuju učedníka, zdravil ho starý švec. Brzy bude ve vsi posvícení, to každá holka i tetka chce nové bodky. Nebo aspoň ti staré podrazit. Moje dcery už znáš. Nejstarší je Cilka, prostřední Bětka a ta nejmladší Pepinka. Jsou to hodné holky, jen trochu divoké. Ale kdyby se ti některá líbila, dám ti ji za ženu. Honza byl z tolika děvčat trochu vyjevený, ale couvnout nemohl. Nejdřív ťukal floky do starých škrpálů a leštil je. Pak mu švec ukázal, jak se bere míra na nové bodky a jak se krájí kůže. A nakonec ho naučil šít dívčí střevíčky a pěkně je ozdobit. Honza viděl, že dělat ševce není lehké řemeslo. Od sezení na verpánku ho bolela záda a od dratve měl ruce celé usmolené. Ale tři ševcovi dcery se kolem něj celý den točili. Ani z chalupy ho samotného nepustili. Každá si myslela, že si ji Honza vezme za ženu. A pořád se kvůli tomu hašteřili. Nezlob se na ně, hájil dcery starý švec. Holky by se rádi vdávali, ale kde jim tady ve vsi najdu tři ženichy? Honza viděl, že je zle. Divokým ševcovic holkám se nedalo jen tak utéct. A tak ho napadlo. Vezmu si tu, která mi uvaří nejlepší polívku. Holky stichly a pustili se do práce. Cilka nazbírala v lese hříbky a uvařila dobrou houbovou polívku. Bětka donesla z komory mísu čočky a uvařila čočkovou polívku z kousky klobásy. A nejmladší Pepinka uvařila zelňačku. Dala do ní i kousek špeku, aby polívka pěkně voněla a Honzovi chutnala. Honza měl hlad, polívky snědl i talíře vylízal. Dobré byly polívčičky, utřel si spokojeně bradu. ale pořád nevím, kterou z vás si vyberu, ošíval se. Zítra mi upečete koláč, která to svede nejlíp, tu si vezmu. Holky se sice trochu mračily, ale hned druhý den ráno se pustily do práce. Cilka běžela za plot a natřásla tam sladká letní jablíčka. Mladší Bětka šla do lesa na borůvky a nejmladší Pepinka přinesla plný džbánek lesních jahod. V chalupě to vonělo jako o posvícení. V poledne přinesla děvčata koláče na mísách a položila je před Honzu na stůl. Honza jedl, až se mu dělali boule za ušima. A když všechny koláče snědl, pochválil hospodyňky. Moc dobré to bylo. Ani nevím, či koláč mi chutnal víc. Všechny tři jste dobré kuchařky. Jak mám rozhodnout, kterou z vás si vybrat? Ty podvodníku! Sesypala se na něj děvčata. Když já nevím, pořád se ošíval Honza. A já vím, výskla Cilka. My jsme ti vařili, ty nám za to ušiješ bodky. Za týden je ve vsi pouť. Která s tebou bude nejlíp tancovat, tu si vezmeš. Cilka chtěla bodky červené jako vlčí mák, Bětka modré jako letní nebe a Pepinka zelené jako jarní tráva. Honza se musel pustit do práce. Když byly bodky hotové, holky se v nich proskočily po sednici a vedly Honzu na tancovačku. Muzika hrála, hopsa, hejsa a děvčata točila s Honzou, div duši nevypustil. Už dost, tancujete všechny moc pěkně, naříkal. Vyberu si jednu z vás až doma. Tak dobrá, souhlasili holky. Přivedli Honzu do chalupy, namazali židli ševcovským popem a Honzu na ní posadili. Nám neutečeš, smáli se. Ale Honza byl unavený, hlava mu padla na stůl a hned usnul. Probudil se až k ránu. Vidí, dvě holky sedí u stolu, ta třetí u dveří a spí. Chtěl se odlepit od židle, ale nešlo to. Opatrně se tady vysoukal z kalhot, zlehka otevřel okno a vyskočil ven. Jen tak v podvlíkačkách utíkal, až se za ním prášilo. Zastavil se až daleko za vsí. Proti němu šli tři vysloužilí vojáci a hned se smíchem spustili. Kam pospícháš, kasníku? Jen tak, bez kalhot. Do světa jdu, službu hledám, řekl popravdě Honza. Pod kopcem, za druhou vsí je mlín, tam potřebují pomocníka. Mlinář tě vezme do služby i bez gatí, smál se první. To my se vracíme z vojny, přiznal druhý. Najdeme si nevěsty a chalupy si postavíme, povídá třetí. Nevěsty? O třech vím, výskl Honza. Jděte rovně do vsi. V té krajní, Ševcovic chalupě, mají tři děvčata jako kvítí. Budou se vám líbit. Pak si spokojeně zamnul ruce a šel hledat mlýn.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak už je duben. Měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž takž pokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil. A na čápí jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc. Čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jen syčí jako husy. A hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápi perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo. A jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
3: Nechytil. Přiznal jsem se tenkrát, jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se.
2: Smál se čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět.
3: Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil.
2: Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe.
3: Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s čapým hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.

0: jeskyňka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: už to mám. A v zápětí zmizel v oblacích.

0: čtvrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, Krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, Krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, Krtku, naučím lítat.

0: první rada říká ti, jak se doma chovati.
1: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
0: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kde pak? Nejdřív se probudím.
0: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
0: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíš se a učíš se, Žano?
2: Ne, kde pak?
0: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
1: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
0: No,
1: umíješ.
2: Se ještě jednou. A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
1: Ale ne.
0: Jistě, že ne.
1: Umíješ po sobě umývadlo, že?
0: Umývadlo, že?
1: Po každém mytí.
0: Ano, po každém.
2: Aha, no. A pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
0: No, ano, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
1: Správně.
0: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
2: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko. Je?
0: Manko, ty...
2: Pan Spejbl přece není bábinka, Hurvajs.
0: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
0: Ano, samozřejmě.
2: No, fakt, a tati, mám ti vykat pořád nebo jenom po ránu?
1: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, Hurvinku.
0: Co to povídá, viď?
1: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
0: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám. Dáš mi co? Řeč? Ale ne. Ty s babinkou nemluvíš? Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
1: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
0: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
2: Co by jsi taky česal, tatí?
1: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
2: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
1: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
0: Samozřejmě.
1: No, no. Zrovna tak si tam nečistí nechty, když má za nimi smutek.
2: Ten rozcuchaný člověk? To jsou dva, Hurvinku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nechty. No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
0: To byl příklad, že ano.
2: Jo tak!
1: Hurvinku!
0: Hurvajs.
1: Jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
0: To je taky velmi nespůsobné.
1: Ano.
2: Přijdu o uši a proč? Kde bych nosila náušnice, že ano, pane Spejle?
0: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
1: Ano.
0: Že ano.
1: No.
2: Jaké zvuky?
0: No třeba kýchat. Až se třese celý dům.
2: Hepčí, pozdrav pámu.
1: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
0: To hepčí.
1: Ano,
0: víš, jak...
1: no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
0: Ano.
1: A co nejtlumeněji.
0: Samozřejmě.
1: A to též se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
1: Se nemá vůbec, Máničko.
0: Vůbec, Máničko, no, vůbec. No.
1: A zívání se dá ovládnout,
0: jistě,
1: že?
0: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřino.
1: Ano, ženo, jistě.
0: Tak, Hurvinku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
1: No?
2: Auweis. Auweis.
0: Proč Auweis?
2: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
0: A nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
1: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhlo dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
5: Vasile.
4: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
5: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
4: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
5: a na nějaký nový ponožtičky, už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
4: řekl Vasil a široce se usmál.
5: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf. Ne.
4: Vyhekl Pepa Padrát.
5: Ano, řekl Vasila, pokývala hlavu, myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne. Ano. Tak si seber pár pakličů a jdeme na to. Padra.

Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a oponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného nejí.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Přece si nenarazím nos.
1: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařizové chaloupce veselo celou zimu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!
1: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo jste?
3: Jsme růže.
2: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
1: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den. Kdo jsi?
5: Jsem liška.
2: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
5: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
2: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
5: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
5: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
5: To znamená vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
5: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že jsi mě ochočila.
5: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
2: To není na zemi.
5: Na jiné planetě.
2: Ano.
5: Jsou na tvé planetě lovci.
2: Nejsou.
5: To je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
5: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
5: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
1: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
5: Budu plakat.
2: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
5: Ovšem.
2: Ale budeš plakat.
5: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
1: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
2: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
1: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
2: S Bohem.
5: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
2: Co je důležité, je očima neviditelné.
5: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
2: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
1: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev.
2: Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev.
0: Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec. Od té doby hledáme toho lva i tu klec.

0: Olvíčkovi. Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? A nikoho nikdy nenapadlo, že s malou hyenou si nacvičuje smích jejich příští král. Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
1: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť.
0: My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka. Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila. A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček. Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice. Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ. Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer. Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval. V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
1: Uhni, tohle je moje cesta, huhňal a ošklivě se mračil.
0: Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh, dobrý den, pípl nesměle lvíček, dobrý večer.
1: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí, pomoc! A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
1: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
0: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
2: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
2: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
2: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

ve spodu, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodu, už za mnou běží vod. I co se týče postele, já spávám v ní on pod.

někdo bez chyby, my lidi ne, my ne. Já osobně mám body rád, jsou prostě úžasní. A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

zvířat, k nimž od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak, kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, neděláme to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Vy jste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lek a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo.
1: Hodně... Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vot, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

jak pak to dopadlo? Co bylo dál? Začni už povídat.

0: Kapitola čtvrtá. Ve škole. Šli jsme nyní jakousi galerií, kde visely jasně osvětlené krápníky. Z galerie se rozbíhaly četné chodby. V poslední z nich zmizely fialky a já jsem bez děky zamířila za nimi. Ale žába mě zadržela za paži a řekla:
1: Když i ty chodíš do školy, myslím, že by tě velmi zajímalo vidět, jak se malé květinky učí ve svých třídách.
2: Ano, ano,
0: odpověděla jsem.
2: Ráda bych věděla, jestli dělají moc chyb v diktátech. Mně to jakž tak jde.
0: Žába se jen usmála a brzo jsme se dostali do ohromné jeskyně. Kolem dokola stály hezoučké pavilonky pestrých barev. Vstoupili jsme do třídy fialek. Nebyly tam ani lavice, ani stupínek, ani stůl. Místo parket tam byla louka a fialky seděly po různu v trávě. Měly maličké a roztomilé dívčí tvářičky. Černá očka jim zářila pod ohromným fialovým kloboukem a pochopila jsem, že na zemi ten roztažený klobouk tvoří korunku květu, pod kterou skrývají svůj obličej. Vstali, aby nás pozdravili, a jejich učitelka, zelená ještěrka, spěchala k nám. Všimla jsem si, že se velmi uctivě uklání před žábou. A řekla jsem si, že ta asi je velmi významnou osobou v říši květin.
1: Aničko,
0: pravila žába.
1: Představuji tě paní Uhlazené, jedné z našich nejlepších učitelek. Ostatně můžeš se sama přesvědčit o tom, jak znamenitě vyučuje.
0: Ještěrka, rozradostněná tou pochvalou, okamžitě zavelela.
3: Pozor, buďte skromné.
0: Fialky se ukryly v trávě tak dobře, že jsem nezahlédla ani jediný klobouk. Ale ještěrka měla asi daleko pronikavější zrak, protože zvolala zoufalým hlasem.
3: Pro pána krále! Zas ta hvězdička a modroočka.
0: Obrátila se k ním a napomínala je.
3: Jestliže se nenaučíte líp se skrývat, jak živi se nedostanete na zem, tak vstaňte a jděte se excelenci omluvit.
0: Obě fialky spěchaly s pláčem k žábě a já jsem ji vroucně prosila.
2: Snažně vás prosím, excelence, odpusťte jim to. Jsem jista, že příště budou pozornější.
1: Tak dobře,
0: řekla žába.
1: Tentokrát jim to ještě prominu, jen kvůli tobě. Ale věz, že fialka bez skromnosti není hodna toho, aby spatřila slunce.
0: Fialky mi z vděčnosti políbily ruku a sotva došly na svá místa, ještěrka zvolala.
3: Rybolinko, koupel!
0: Rybka, která byla zřejmě v přítomnosti žáby jaksi nesvá, přivlekla do třídy vanu plnou zlatavé vody. Fialky se postavily do dvou řad a na ještěrčin povel skočily i v šatech do vany. Pak se zase usadili na svých místech v trávě. Všimla jsem si, že si sedali velmi opatrně, aby nestratili ani kapku drahocenné tekutiny. A po celé třídě se okamžitě rozšířila silná vůně.
1: To je voňavá lázeň,
0: vysvětlovala mi šedozelená.
1: Všechny květiny se koupají dvakrát denně a proto tak krásně voní, když jsou na zemi.
0: Po koupání nastalo cvičení, které jsem ze začátku pokládala za pouhou hru. Ještěrka vytáhla z kapsy papírového motýla a hodila ho na jednu fialku.
1: Ta zachytila motýla lehce svým kloboukem a odhodila ho na jinou fialku, která udělala totéž. Umělý papírový motýl poletoval od jedné k druhé tak lehce, jako kdyby byl živý. Nakonec se vrátil do rukou ještěrky, aniž se dotkl země. Nadšeně jsem zatleskala.
3: Je to opravdu umělecký výkon,
1: řekla mi žába.
3: Paní učitelka uhlazená musela vynaložit všechnu svou trpělivost, aby je tomu naučila.
1: Ještěrka navrhla, abychom zůstali ještě na další cvičení, ale žába se podívala na hodinky, které měla na zápěstí, a omluvila se, že na mou návštěvu v království je vyměřeno příliš málo času. Ještě jednou učitelce blahopřála k úspěchu, promluvila vlídně k fialkám a pak jsme vyšli. Jakmile jsme se octli venku, žába mě vzala za ruku a rychle jsme se rozběhli. Zastavili jsme se bez dechu před oknem oranžového pavilonu a žába mi zašeptala.
4: Přišli jsme právě včas, abychom viděli, jak rozkvétají květiny, které mají rozevřít své kalíšky v 11 hodin.
1: V této třídě byly na celé jedné stěně veliké hodiny a květiny, jako kdyby tam byly ponořeny do hlubokého spánku. Stála tam jen bílá myška s emajlovou hůlkou v ruce a napjatě sledovala ručičky hodin. Ticho i pozorně stojící myška na mne udělali veliký dojem a proto jsem také začala pozorovat hodiny. Ručičky ukazovaly 11 a už jsem čekala, že začnou být, když v tom přes hlavičky květin jakoby přelétl vánek. Květiny začaly rozvírat lehonce a půvabně své korunky. Dělali to docela pomalonku a vyrovnaně, zatímco emailová hůlka poletovala sem a tam a řídila jejich rozkvétání. Brzy všechny květiny, které měly rozkvést v 11 hodin, stály s otevřenými kalíšky, ale myš zvolala.
3: Světluška dostane špatnou známku za nepozornost. Začala se spohybovat o vteřinu později. Jasnuško a Zlatuško, rozvíjeli jste své lupínky příliš rychle, ale dnes to už bylo lepší než včera.
4: Pojď, řekla mi žába. Necháme paní myšku, aby si to vyřídila se svými nezdárnými žákyněmi sama.
2: Není asi lehké poznat, kdy je 11 a nedívat se na hodiny.
1: Vedle pavilonu byl tak modrý rybník, jako kdyby v něm rozpustili oblohu. Po březích běhaly poměnky a nakláněly se hluboko nad vodu, že jsem měla strach, aby do ní nespadly. Ale zachycovaly se nožkama obratně o zemi a udrželi rovnováhu. Jak mě uviděli, přiběhli a tancovali kolem mne. Protože se stále dívali na oblohu odrážející se ve vodě rybníku, měli tak modré a hluboké oči, že se mi zatočila hlava, když jsem se do nich zadívala. Jedna poměnka si přišla sednout doprostřed kruhu naproti mně a zaspívala.
5: Ty dnes od nás jdeš, leč nezapomeneš. Hubičku mi dej, ať nezapomeneš, i když od nás jdeš.
1: Žába se smála mým rozpakům, ale měla velikou radost, když ten žabec přestal zpívat, objal mě a políbil na obě tváře. Jinak by mě prý poměnky nepustili zpátky na zem. V té chvíli přešly kolem nás lilie. Kráčeli ve svých bělostných pláštích tak vzpřímeně, že nás vůbec nezahlédli. A stejně tak i jejich učitelka, malá Váška, která se dívala někam vzhůru do oblak.
4: To Lilie se učí správnému držení těla,
1: zašeptala mi Šedozelená a dodala.
4: Vyber si sama nějakou třídu, kterou bys chtěla vidět.
1: Ani nevím, proč jsem zamířila k jednomu špinavě šedému pavilonu, odkud se ozýval křik a smích.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
1: Je.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a

0: Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Halo, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
2: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný, ale tak malinký, že mu říkáme Paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak Palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
3: Ale ano, tatínku, prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha Paleček.
3: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a Palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si Palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se Paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne Paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.

0: Sluníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

Ptakopisk. Dřív mýval ptakopisk docela pěknou pusu. Mýval pusu jako kočka a jedl, co mu chutnalo, například melouny. Ale jednou se mu nechtělo meloun platit. Vzal si ho v obchodě jen tak. Vzal si ho v obchodě bez placení. A když vyšel ven, řekl si, tak to bychom měli, ale zelinář není slepý. Utíká za ním, ptakopisk raz dva skočí do taxíku, v taxíku jede kachna. Jede právě z opery, kde zpívala na jevišti. Ptakopisk sedne vedle ní, dá si meloun do aktovky a řekne, tak to bychom měli. Ale podívá se náhodou dozadu a vidí, že je zle. Za nimi jede taxík a v něm zelinář. Ptakopisk tedy řekne kachně, dovolíte? Vymění s ní pusu za zobák. Vyleze klidně z taxíku, zelinář řekne, pardon, to bude asi nějaký omyl. Ptakopisk řekne, ale prosím. Jde domů a myslí si, tak to bychom měli. Přijde domů, chce se pustit do melounu, ale ouha. Zobákem se meloun nedá jíst, zobákem se jedí žížaly. A ty, ptakopisk, nerad. Nemůže je ani vidět. Dělá se mu z nich na nic. Ale neumře přece hlady. A tak sedí nad talířem a hrabe se v žížalách. Co se dá dělat? Každá legrace něco stojí.

0: Dostal jsem dnes do sbírky sáček kamínků, ale musíme je všechny sníst, než se rozpustí.
1: Je bonbony, to my ti rádi pomůžeme.
0: A k tomu cucání vám povím příběh z doby, která nebyla tak proslazená, jako je ta dnešní. Cukřenka nestála na každém stole a děti si do školy nenosily tatranky a sladké limonády. Jen tam, kde stál cukrovar, bylo líp. Hospodyňky měly ve spíži velkou cukrovou homoli a z ní usekávali, kolik právě potřebovali na vaření nebo na stůl. Nejslavnější cukrovar byl v Dačicích. Jenže zrovna ředitel dačického cukrovaru měl s cukrem největší problémy.
2: Zase už je ten čaj přeslazený.
0: Pouchl žičkou o stůl.
2: Od rána do večera jsem v práci. Celý den se nezastavím a když si chci doma trochu pohovět, máme jednou čaj hořký a jednou přeslazený.
3: Zředím ti to.
0: Přispěchala na pomoc jeho žena.
3: Omlouvám se, Krištofe, nikdy se to nedá odhadnout.
0: A dolévala šálek z konvičky s hořkým čajem.
2: To je nějaké alchymie.
0: Zabručel ještě pan ředitel Rad, když si všiml, že má manželka zavázaný ukazováček.
2: Co se ti stalo?
3: Sekla jsem se při sekání cukru.
0: Krištof se zastyděl a dopil čaj. Dlouho do noci pak seděl ve své pracovně a přemýšlel. Seděl, ale nic nevymyslel. Když odbyla půlnoc, uslyšel ze spíže nějaké štrachání. Vrazil dovnitř a vidí, že na cukrové homoli sedí tlustá myš. Nevěřícně si nasadí cvikr a přisvítí lucernou a teď se teprve leknul. Není to myš, ale malinký kulatý mužíček.
4: To seš ty? Tak si chvilku sedni. Já to musím ještě zkontrolovat.
2: Co chceš kontrolovat? Tohle je naše spíš.
4: Já vím, ale mám jí v rajónu, tak jí musím zkontrolovat.
0: Mužíček se mírně uklonil a představil se.
4: Jsem Skříteček Sladílek.
2: Skříteček? Vypadáš spíš jako skřet?
4: Popichovat, to ti jde, viď?
0: Urazil se Skřítek.
4: Ale vlastní ženu bys nechal, ať si prsty useká.
2: Já vím, je to problém. Ale vážně nevím, co s tím. Přemýšlel jsem nad jinými sekáčky nebo tvary homolí, ale nemůžu na nic kloudného přijít.
4: Tak já ti pomůžu, ale ne kvůli tobě, ale kvůli tvé hodné a hezké ženě. Aby se s tím už nemusela trápit.
2: Opravdu?
4: Když jsi tak mlsnej a ona pořád musí sekat.
2: To budeš moc hodný.
4: Přestože takhle mlsných mužských moc není, věř mi, v mým rajonu jsi nejmlsnější ty. Chudák tvoje žena.
2: A pomůžeš mi?
4: Samozřejmě.
0: A Skřítek vytáhl z rukávu kousek přeloženého papíru. Když ho podával Krištofovi, ještě ucukl.
4: Ale na manželku se už utrhovat nebudeš.
2: Ne, nebudu.
0: Sliboval Krištof a nedočkavě rozbaloval papír. Uprostřed čisté stránky se skvěl černý čtvereček.
2: Co to má znamenat?
0: Zakřičel Krištof a začal se rozhlížet. Ale Skřítek už byl ten tam. Naštvaně zahodil papír na zem a šel spát. Ráno připravovala Krištofova žena snídani a našla ve spíži papír se čtverečkem. Nechápavě jej pozorovala a najednou nadšeně vykřikla.
3: Krištofe, to je geniální. Ty jsi opravdu ten nejchytřejší cukrovarník na světě. Máš úplnou pravdu. Když se bude cukr místo do homolí lisovat do malých kostiček, budu dávat do čaje pořád stejně cukru. A nikdy už se neseknu.
0: A Krištof se znovu zastyděl, pohladil svou ženu a šel do cukrovaru vynalézt lis na výrobu cukrových kostek. A protože se mu to podařilo, má kostka cukru dnes v Dačicích svůj pomník.
3: To byla ale sladká pohádka, Jakube.
4: No to nebyla pohádka, to se doopravdy stalo.
0: Vyprávěl mi to pekař Macek. A ten na pečení koláčů a buchet potřeboval tolik cukru, že znal všechny cukrovary v okolí. Vždycky se mu tak ale nedařilo. V mládí se Macek usadil v Netolicích a koupil si malou pekárnu. Ale ve městě bylo pekáren víc a lidé byli zvyklí chodit jinam. Macek trávil celé dny a noci v pekárně. Ani spát nemohl samou starostí, čím místní překvapit a přesvědčit, aby jeho krám nevynechávali. Zkoušel nejrůznější recepty, které nazbíral při svých toulkách po světě a vymýšlel i nové, ale marně. A jednou kránu, když vyzkoušel svůj poslední recept na makové koláčky, opřel se o vyhasínající pec a usnul. A zdál se mu krásný sen. Mouka na vále se zvířila a začala poskakovat nad stolem. Ale už to nebyla mouka, ale malinký bílý skřítek, nebo spíš sněhobílá víla, a vysokým hláskem si zpívala.
5: Spinky, spinky, macíčku, za maličkou chviličku se přmouku na válečku, upeču ti puchtičku. Rohlí chleba mazec, válečka a pletec, s bídou bude brzy konec, viděla můčka skočí na pec.
0: Macek nevěděl, jestli spí, nebo opravdu pozoruje skotačení malinké víly. Ale ta už byla na peci, maličkýma ručičkama rozhazovala Mackovu nejlepší pšeničnou mouku a zpívala dál.
5: Až plamínek k peci poskočí, až vůně roztančí se mezi koláči, jindíkům štěstím se srdce rozkočí, pak smutek sejde z Mackových očí.
0: Víla se postavila přímo před Macku v obličej a pravila.
5: Cokoliv od téhle chvíle v této peci upečeš, bude dovolit široko daleko a nikdo té vůni neodolá. Ale nezapomeň, co platí pro každého pekaře. Poctivá práce se dělá srdcem a dobrou moukou.
0: A víla moučka foukla Mackovi do obličeje hrst mouky. To ho probudilo. Rozkašlal se a protíral si pomoučené oči. To snad není pravda. Já si tady klidně sním o vílách a zatím mi vyhasla pec, pomyslel si a rozdělal oheň. Vzal plech s připravenými koláčky, pomalu je vkládal do pece a v duchu si vzdychal. Chudinky moje, trošku jste překynuli, ale třeba se mi víla moučka přece jen nezdála a očarovaná pec vás zachrání. Nebo si vymýšlím pohádky a budu muset pekárnu zavřít, protože už nemám za co koupit další mouku. Posadil se odevzdaně na lavici u pece a v tom ho v nose zašimrala kouzelná vůně. To není možné, takhle to nevoní ani v císařské pekárně. Ale to už se rozrazily dveře a vstoupil první zákazník. A za ním další a další a další a od té doby se dveře pekárny netrhly. Macek nestačil péct a jeho vynikající pečivo se vozilo až do Prachatic a Budějovic. Brzy se hrnuly i peníze a tak si mohl najmout pekaře a tovaryše a nedřít se už sám. A protože stihli víc práce, bylo i víc peněz a Macek přestal pracovat úplně. Koupil si dům na náměstí a v pekárně pouze kontroloval účty. Jednou si zavolal vedoucího pekárny a rozčiloval se. Podívejte se, Vojtěchu, kolik peněz vydáme za mouku a vejce?
2: Musíme přece nakupovat mouku a vejce, vždyť z nich pečeme.
0: No ano, samozřejmě já vím, taky jsem pekař. Ale můžete dát přece do chleba víc kvásku a míň vajec do koláčku. A nikdo to nepozná a vyděláme víc peněz. Říkal jsem vám to už minule, ale spotřebu máte pořád stejnou.
2: Já vím, sám nevím, čím to je, ale i když se snažíme šidit, mouka mizí stále stejně rychle.
0: Neříká se šidit, ale šetřit. Podívám se dnes v noci na směnu. Vidím, že vaše kontrola je nedostatečná. Uvidíme, co s vámi. Můžete jít. A večer vstoupil po dlouhé době opět do pekárny. Jakmile ho do nosu udeřila známá vůně, srdce se mu sevřelo. Proč já, hlupák, nechodím péct? Vždyť je to nádhera. A pozoroval hemžení pekařů a tovarišů kolem sebe. Všiml si, že všichni šetří moukou podle jeho nařízení, ale všiml si také, že když se pekař otočí, mouka sama skáče z pytle rovnou do díže. Nevěřícně se k pytli připlížil. Na jeho obrubě poskakovala malilinkatá víla moučka a co jí síly stačily, házela malinkýma ručičkama mouku do díže. Teď se široce usmála na macka a zahrozila na něho prstem. Když přiblížil ucho k jejím ústům, uslyšel známý zpěvavý hlásek.
5: Srdce a mouku, macičku, srdce a mouku.
0: A macek se zastyděl před malinkatou ochránkyní své pekárny a od té doby sám dohlížel, aby se v jeho pekárně peklo poctivě a s láskou.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové

nudle, mrkev v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev v housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky.

0: Čtvero koní se tu honí, čtvero koní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
1: Tak co, už víte?
2: Čtvero koní?
0: První zelený, travička.
3: To
0: máš pravdu.
3: No.
0: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
1: Kytička.
0: A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro,
1: léto,
0: podzim
1: a zima.
0: Ano.

0: Kyslek. Řeknu ti, Máni, kdybys nebyla, tak bych si tě musel vymyslet.
1: Tak to ty bys mě ani nenapad.
0: Budeď, takovou fantazii, jakou mám já, hned tak někdo nemá.
1: No ty tvoje fantazie, nejsem ani trošku zvědavá.
0: Za to já jsem zvědavý.
1: Na co?
0: A kde jsi byla, že jsem tě celý týden neviděl?
1: S bábinkou u Máchova jezera.
0: Fakt?
1: No, fakt.
0: A co jsi tam dělala? Teď neumíš plavat.
1: Umím.
0: Prosím tě. A kde jsi to naučila?
1: Ve vodě. Bé.
0: Koukám, že bylo hezké počasí.
1: Proč?
0: No, že jsi při tom věčném žvanění opálila i jazyk.
1: No, dovol.
0: Hele, a jaká ta dovolená byla?
1: Krátká. Oni jsem nestačila doposlechnout ozvěnu.
0: A kde jsi nechala bábinku?
1: Poslala mě napřed.
0: to už to s tebou nemohla vydržet, co?
1: Ale ne. Hádá se tam s tou ozvěnou, kdo bude mít poslední slovo.
0: Hele, a proč sebou vláčíš tušku a papír?
1: Slíbila jsem, že bábince pošlu telegram, aby věděla, že jsem se v pořádku vrátila domů.
0: Tak píš, budu ti odborným poradcem.
1: Odborným?
0: Odborným. Neseď si na uších.
1: To se mě, na rozdíl od tebe, ani stát nemůže.
0: Píš.
1: Píšou, no. Milá bábinko, do Prahy jsem dojela v pořádku tvoje, Mánička. Dobrý, ne?
0: Moc dlouhý. To se nedoplatíš.
1: No, to se škrtáme. No.
0: Jo, jo, jo.
1: Čtu. Milá.
0: Počkej. Proč milá? To je snad jasné, že je ti milá. To nemusíš zdůrazňovat.
1: Milá škrtám. Tak, dál. Bábinko?
0: To není nutný. Bábinka ví, že je to ona, komu to posíláš. To škrtni.
1: Škrtám.
0: Jo.
1: Takže, do Prahy...
0: Pro pána, kam jinam bys měla odjet než do Prahy? Přece si ne, ale do Brna, ne?
1: No, Praha je fuč.
0: Jo.
1: Dojela jsem.
0: No ne, asi jsi šla pěšky.
1: Škrtám. Tak...
0: No, co tam máš dál?
1: Tvoje...
0: A koho jiného?
1: Tvoje pryč... Mánička.
0: Páni, kdo jiný by asi posílal ten telegram, když ne ty?
1: Máničku škrtám taky, no. No, a je to.
0: No vidíš, není nad dobrého poradce.
1: Až na to, že já od tebe radit nepotřebuju.
0: Tomu nevěř. Kouknu se a vidím.
1: Co?
0: Sukni.
1: Co je s ní?
0: Potřebovala by zvednout.
1: Nadával.
0: Letos se nosí kratší sukně.
1: Jenže mě zůstaly loňské nohy.
0: He? Ukáž.
1: No, koukni.
0: No.
1: No. Ty modě nerozumíš.
0: A co ty?
1: Náhodou.
0: Vrcholem tvé elegance jsou červené punčucháčky a nad nimi máš tu sukni tak krátkou, že ani nemůžeš pokrčit rameny, abys nebyla hambata.
1: ty tak můžeš mluvit o módě. Rozumíš jí jako koza Petrželi.
0: Co jsi říkala?
1: Nemáš náhodou problémy s ušima?
0: No, to mám. Vždycky, když si svlíkám rolák.
1: No, tak vidíš, no.
0: Vidím, no. I to, že bys potřebovala zhubnout.
1: Ani mi to nepřipomínej. 2 týdny jsem držela dietu.
0: A co jsi ztratila?
1: 14 dní.
0: Máš nadváhu.
1: Já nemám nadváhu. Já mám podvýšku.
0: Cože?
1: Jsem na svoji váhu moc malá, no. A přestaň do mě šít.
0: Já nic nešiju.
1: Šiješ? Připomínáš mi slepé střevo.
0: Čím?
1: Jsi k ničemu a pořád podrážděný.
0: Podrážděný? No jo, to... No to jsem, jo.
1: No.
0: Protože všichni o mě pořád říkáte samé nesmysly, víš?
1: To buď rád. Představ si, kdybychom o tobě říkali pravdu.
0: Pravdu? Nechceš slyšet ty? A chtěl jenom říct, že nejsi bez kazu.
1: Abys věděl, tak nezáleží na tom, jak vypadám zvenčí, když jsem krásná uvnitř.
0: Tak se nech obrátit na ruby.
1: Orvinku, ty jsi tak strašně hloupý, že kdyby si spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
0: No ale ty taky nemáš patent na rozum.
1: No, abys věděl, taky já byla už jako dítě výjimečná a výjimečně chytrá.
0: Děte.
1: No,
0: to já jsem už ve 3 letech rozeznal našeho žerika od ostatních členů rodiny.
1: Já jsem zase už v roce běhala. Tak jsem byla šikovná a chytrá.
0: Tomu ty říkáš chytrost, jo. To já se nechal ještě ve 4 nosit.
1: Protože tě neudržely tvoje paťaté nožky.
0: Moje nožky nech na pokoji.
1: Jsou tak křivé, že by mezi nimi prošel i osel.
0: No tak projdi, na co čekáš?
1: Ani nápad. Taková brána, jako je ta tvoje, je pěkně vachrlatá. Padají z ní kameny.
0: Dobře, Máni. Vzdávám se. Jseš jednička.
1: Já vím.
0: Ale já jsem taky jednička. Podtržená.
1: Jednička? S pětkama.
0: No dovol. Máš mě znát za dokonalého hlupáka.
1: Kde pak, Hrvínku?
0: No proto.
1: Nikdo ne.

0: básnička.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trh koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom ji napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost vám mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
3: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
3: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
1: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
1: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
1: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
1: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
1: Ale Pepíčku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
0: Fakt.
1: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
0: Maminko!
1: To bylo u upíru.

0: Proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány.

0: si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
1: No protože je dobré.
0: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. V dostání jsou nejrůznější druhy, ale vyhledejte si to opravdu kvalitní. Vyplatí se vám. Jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
1: Jasně, tak na narozeninový mstý lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
0: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
1: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
0: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
1: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
0: Tady.
1: No jo, já to tušil.
0: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
1: Takhle.
0: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
1: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
0: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
1: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk tydlidům banánům.
0: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého. Určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
1: Co to je gryf?
0: No to znamená, že už víš jak na to.
1: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
0: Přesně. Skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
1: A vidíš, já to věděl. Já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina. No,
0: vydrž, ještě nekončíme.
1: Jsou v ledničce, co teď?
0: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
1: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
0: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou

0: křupavou krustičku.
1: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
0: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
1: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
0: Figi, Figi, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No, a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. A můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
1: Já už ochutnávám.
0: No a co na to říkáš?
1: Jsem v banánovo-arašídovém nebi. Narozeninový mlz tydlidům banánům, to je vážně mlz, jo.
0: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
1: Já bych si dal ten mlz klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
0: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
1: Ahoj, ahoj, ahoj!
0: Ty ses taky rozloučil třikrát.
1: No, když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
0: To je pravda.

0: za A nebo za B. Mikulka seděla na zahradě a smutně okusovala konec tušky. Před sebou měla rozložený sešit s početními úlohami. Bylo jich 10 a byly těžké. Pod zadáním se pak měl zvolit a zakroužkovat výsledek. Buď za A nebo za B.
1: Ajajaj, jak ale určit, co je správné? A nebo B? A kdo pak jí s tím pomůže? Maminka je v práci, tatínek na služební cestě se šéfem a babička v lázních se žlučníkem.
0: A tak tam Mikulka seděla a nepřítomným pohledem pozorovala sousedovic ovečku Julinku, jak se za plotem spokojeně pase.
1: Ta se má ovce jedna kudrnatá, myslela si Mikulka. Nic důležitého neřeší, jenom kouká, kde je jaký šťavnatý lístek. To já do školy musím chodit a počítat, kde jaký hloupý úkol. Asi musím, co mi jiného zbývá. Jak říká babička, když udělám A, musím udělat i B.
0: A pak už bezmyšlenkovitě zopakovala nahlas. Když udělám A, musím udělat i B. Ozvalo se spoza plotu.
1: Správně, musím udělat i B.
0: Kývla hlavou Mikulka. A pak jí to došlo.
1: Jej, Danáčku, Julinka, to přece není samo sebou, jak hezky a správně mě doplnila
0: a že si ji ještě vyzkouší. Mikulka pomalinku přišla k plotu a upřeně se na ovečku zadívala.
2: Tak schválně, Julinko, dávej teď dobrý pozor. Co myslíš? Do které třídy chodím? Do 4. A nebo B?
0: Ovečka se na holčičku zkoumavě podívala a splná hrdla spustila.
3: B, B, B.
1: Mikulka zůstala pof. Zase to ta ovce trefila. Opravdu, chodí do 4. B. To je k neuvěření, jak je to zvíře chytré. Možná, a teď přišel ten správný nápad, možná, že by Julinka mohla vyřešit slovní příklady.
2: To se musí zkusit.
1: Teď poslouchej pozorně.
2: Dám ti lehký, jenom lehoučký příklad. Maminka koupila 2 stejné bomboniéry a 1 oplatky. Celkem zaplatila 98 korun. Oplatky stály 10 korun. Kolik stála 1 bomboniéra? A máš možnost. Buď to za A 34 korun, nebo za B 44 korun.
1: Tak, teď se ukaž.
0: Ovce se skoro moudře zahleděla na Mikulku a jednoznačně odpověděla.
3: Ne.
0: Mikulka chvíli počítala na papíře a potom úžasle hlesla.
1: Ty jo, je to správně. Odpověď za B. No, tak to ti dám i ostatní příklady.
0: A tak postupně četla všechna zadání slovních příkladů a vždycky se Julinky zeptala, co si o tom myslí. Za A nebo za B? Ovečka ve 4 případech odpověděla, že za B. Mikulka si výsledky pečlivě zakroužkovala ve školním sešitě. Tam, kde Julinka zůstala pěkně potichu, zvolila odpověď A. Ani to po ovci nekontrolovala. Poslední příklad byl zřejmě skutečně zapeklitý. K němu se Julinka nějak dlouho nechtěla vyjádřit. Trvalo jí, než si to v hlavičce spočítala a spásla hodně zelené trávy, než nakonec odměřeně utrousila.
3: B.
0: A bylo to. Úkol splněn. Ani to moc nebolelo.
1: Mikulku vlastně vůbec. A ovce byla určitě ráda, že pomohla.
0: Druhý den ráno děti odevzdali ve třídě sešity s úkolem. Ještě o přestávce si vzájemně svěřovali, jak to bylo těžké a kdo jim s těmi počty pomáhal.
1: Mikulka mlčela. Jenom vděčně zírala na školní pomůcku pověšenou na zdi pro hodinu přírodopisu.
0: Na obrázek domestikovaného zvířete ovce domácí.
1: Příští hodinu přinesla paní učitelka už opravené sešity. Postavila se na stupínek, malinko vzdychla a řekla.
0: No, nevím, děti. Pravda, úlohy byly těžké, ale musíte si zvyknout a naučit se je správně počítat. Vždyť jednou budete třeba kupovat dvě bomboniéry a oplatky. A jak si potom spočítáte peníze?
2: Ale jsem upřímně překvapená, že jediné bezchybné odpovědi měla Mikulka.
0: Šikulka.
2: Tak pojď k tabuli a ukaž ostatním, jak si postupovala.
1: To byl průšvih. Mikulka stála před tabulí a ne hnout s novým příkladem. Jací lidé na koncertě a kolik z nich je dívek a kolik chlapců a kolik rodičů. Ach jo, a kdo by to v té velké hale taky počítal, že? Tak za A nebo za B?
0: A bylo to za pět. Paní učitelka pak na milou Šikulku Mikulku dotírala. Kdože jí s tou úlohou pomáhal? Maminka? Tatínek? Babička?
1: Mikulka na všechny otázky záporně vrtěla hlavičkou.
0: Ne.
1: Ale paní učitelka už se zlobila. Myslela si, že jí žákyně lže.
2: Tak se přece přiznej, kdo ti to vypočítal?
0: Prosím, sousedovic Julinka. Neochotně pípla Mikulka.
1: Sláva, už to z tebe leze. A do které třídy chodí ta Julinka? Nedala pokoj paní učitelka.
0: Prosím, Julinka nechodí do třídy. Ona chodí jenom po zahradě. Tyto ovce.
1: Špitla Mikulka.
2: Ale to není hezké, že takhle mluvíš o své kamarádce. Právě jsme s panem ředitelem řešili, že Pepík Troníček napsal na tabuli Lojzdík Mysliveček je pěkný vůl.
0: Pepík je největší raubíř, to všichni víme.
1: A navíc tam nasekal hrubky.
0: Ale že ty, taková slušná žákyně, označíš kamarádku názvem dalšího přežvíkavce. To jsem nečekala. Děti, co z vás vyroste?
1: Povzdychla si paní učitelka a dodala. Tak, a teď si vyber.
0: Buď to za A napíšu pánům rodičům a ta pětka ti zůstane, nebo za B se to do zítřka naučíš a všechny příklady, které dostaneš, správně vyřešíš. A sama.
2: Bez té ovce.
1: Pardon, tedy bez kamarádky.
0: Co ty na to?
1: Mikulka si v duchu řekla, co by jí teď asi Julinka poradila. A jak si to představila, vyrazila ze sebe hlasité
3: za B.
1: Odpoledne Mikulka běžela se sešitem na zahradu a pilně se učila. Ovečka se vedle spokojeně pásla a jenom občas zvedla hlavu. Podívala se směrem k Mikulce a spokojeně zkontrolovala výsledek.
3: Bé.
1: A druhý den Mikulka u tabule správně a sama vyřešila všechny zadané příklady. Paní učitelka ji pochválila a opravila jí tu pětku. Ale i v pozdějších letech, když Mikulka rostla až vyrostla, se někdy s už stařičkou Julinkou radila. Třeba.
2: Co myslíš, mám se přihlásit za A na gymnázium nebo za B na zdravotní školu?
1: Nebo?
2: Co myslíš, mám si vzít za A Jendu nebo za B Vendu?
0: A ovečka vždycky poradila.
1: Schválně.
0: Koho si tak asi Šikulka Mikulka, toho času zdravotní sestřička na středisku, vzala? Za A nebo za B?

0: Někdy už se to tak přihodí. To ráno zrovna kapřík Pepa hledal za ostrůvkem mezi vodní travou něco dobrého k snědku. Koukal, kde by byly třeba perloočky nebo buchanky, když ho uhlídal. Zelený to on zase teda byl, ale možná, že víc zlatý. Možná by ho nechal, jak byl, ale v tom uviděl jeho oči. Smutné, červené oči. A potom ty ploutve. Pepa jak těživ takové neviděl. Byly skoro jako ty jeho vlastní, ale víc do kulata. I fousků měl míň. Na každé straně tlamičky jenom jeden. Byl ale menší než Pepa, to tedy ano. A to kapřík také viděl rád. Jinak vypadal skoro úplně stejně, jenom kdyby nebyl zelený a zlatý, kdyby neměl červené oči a kdyby neměl takové malilinké šupiny. Ono se skoro zdálo, že nemá žádné.
1: To je ryba. Že by takový nějaký divný kapr tebe neznám.
2: Není divu. Já se společnosti dost vyhýbám. Ono na tom vlastně zas tak moc nezáleží.
1: Já jsem Pepa.
2: No, asi to tak bude, když říkáš. Nic proti tomu. Já se jmenuji Silvestr, pokud je to důležité. A jsem lín. No, slyšíš dobře. Lín, ne líný. I když zase přílišný spěch neobdivuji.
1: Vypadáš docela skoro jako já.
2: Myslíš? To je jedno. Ale nějaký rozdíl tady asi bude, když ty jsi kapr a já lín. Já už větší, ale nebudu.
1: Jak víš, že už nebudeš větší?
2: No, když to tak srovnám s ostatními líny, vychází mi, že už to lepší nebude. No, ale to je jedno. Na tom v tuhle chvíli přece opravdu nezáleží.
1: Že mluvíš tak smutně a že máš takové smutné oči.
2: No, to, že mám červené oči, ještě neznamená, že jsem smutný. Jsem jenom rozvážný. Nikam se neženu a všechno si nejprve pořádně prohlédnu. Potom uvážím, co dál a nakonec se rozhodnu, co dál.
1: A co chceš dělat dál?
2: Myslíš teď nebo za chvíli?
1: Myslím teď. Já mám zrovna trochu času, než se ostatní vrátí z lovu. Potom zase půjdeme zlobit rybáře, protože okoun Félix soudí, že se jim nemá dát pokoj nikdy a že se mají prorokovat.
2: No, asi ano, když myslíš a když to říkáš. Ale neříká se prorokovat, ale provokovat.
1: Tak já půjdu s tebou a nebudeme provokovat.
2: Tak pojď, budeme hledat larvičky pakomárů, plže, perloočky a buchanky.
1: Jejda, já taky rád perloočky a buchanky. Opravdu nejsi zelený kapr?
2: Ne, že by na tom záleželo, ale říkal jsem ti přece, že jsem lín.
0: Tak si pěkně pomalu pluli a pluli, až dopluli. Dopluli z rovinka krákosí, když z ukrytu prudce vystřelila štika Aneška. Jenomže se hned zase zarazila, to když uhlídala kapříka Pepu.
3: Já už asi špatně vidím. Já myslela, že ten druhý je lín a on je to taky kapr. Bratříček nebo sestřička?
1: To není kapr, Aneško. To je opravdovský lín a jmenuje se Silvestr. Bude to náš nový kamarád do party.
3: Tak ti teda pěkně děkuju. Já si tady číhám na lína a on mu kapr dělá ostrahu.
1: A proč na Silvestra číháš, Aneško? Ty mu něco chceš?
3: Kvůli obědu, abys věděl.
1: Hejda! Ty chceš Silvestra pozvat k obědu, Aneško?
3: Obráceně. Já myslela, že k obědu pozve on mě. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
1: Jmenuje se Lín Silvestr, Aneško.
3: Tak z toho oběda zase nic nebude, když už znám jeho jméno. Jak má jméno, to už není ono.
1: A proč by z toho oběda nic nebylo?
2: Ona to Štíka myslí tak, že by si dala k obědu mě. Tedy pokud na tom záleží. A zřejmě jí svědomí nedovolí spolknout někoho, kdo jí byl představen.
1: Jejda, ty jsi chtěla Silvestra sníst k obědu? To nesmíš, Aneško. Vezmeme ho k nám do party.
3: Tak to se bude Felix zase divit. To bude řečí. Štíka a kamarádi se s Línem. A ještě takové jméno. Silvestr.
2: Nechci se nějak míchat do debaty. Ani neříkám, že Silvestr je nějaké krásné jméno. Ale je to jméno nejslavnější.
1: A proč je nejslavnější?
2: Nejslavnější asi proto, že ho všichni lidi nejvíc oslavujou. Když já mám svátek, všichni lidi, co jich na světě je, se jenom radujou, lítají rachejtle, pije se a tak.
3: A proč se lidi tak radujou, když ty máš svátek?
2: Ne, že by to bylo důležité, ale protože mám svátek poslední den v roce a protože lidi oslavujou právě poslední den v roce, tak já se vezu sebou. Však to sami uhlídáte.
4: Silvestris znamená po latinsku les. Tak nevím, když je v rybníku.
1: Jejda, jak to všechno víš, Bartoloměji?
4: Vím lecos, co vy nevíte.
5: Dělá chytrýho od té doby, co chodil bokukovat studenta, co se na lavičce na hrázi učil. No, bokukovat. On mu ten student drobil chleba a byl vyjevený z toho, že si může šáhnout na živou rybu. On se náš Bartolomě totiž od toho studenta nechal drbat. Bartolomě za chleba, všechno. Potom začal učit, teda jako náš Bartolomě. Možná, že teď někde učí i ten student.
6: To jednou za čas promluvil zase sumec Horimír, který se jinak do hovorů moc nemíchal.
2: Slovensky, německy a latinsky Silvestr, francouzsky Silvestr, anglicky Silvestr, maďarsky Silvestr, ruský Silvestr a polský Silvestr.
5: Další chytrák v rybníku,
6: konstatoval sumec Horimír a potopil se do té největší hloubky, aby neslyšel.
1: Škoda, že je led. Nemůžeme zlobit rybáře.
4: V zimě tu přece nejsou, když je led.
1: A kde je vlastně Felix?
3: On je poslední dobou nějaký divný. Moc se neukazuje. Říká, že se pod tím ledem nemůže pořádně nadechnout.
1: Já se taky nemůžu pořádně nadechnout.
3: Je tady ještě někdo, kdo se nemůže pořádně nadechnout?
7: Je tady někdo, kdo se nemůže jako Pepa pořádně nadechnout?
1: Právě o tom mluvíme, Lojzíku. Vloni v tuhle dobu byl taky led, ale dýchat jsme mohli.
4: Já vám povím, čím to je. Porybní Šťovíček zase zapomněl prosekat díry v ledu pro dýchání. Taky zapomněl na větrník, co čeří vodu, abychom měli trochu vzduchu. Asi si zase trochu díl poseděl v hostinci. V hostinci pod hrází. A zapomněl se. Taky tam.
6: A najednou všichni věděli, že má starý kapr Bartoloměj pravdu. Protože teď si také konečně všimnuli, že nikde u hladiny není místo světlé, kam by si mohli doplout pro pořádné nadýchnutí.
1: Tak co budeme dělat?
4: Co chceš dělat? Led je silnější než ty a dokud porybný Šťovíček nevezme sekeru a neprorazí díru, jsme tady jako pod pokličkou. Až nebude ve vodě vzduch žádný, tak se udusíte. Pomaloučku, polehoučku, potichoučku se udusíte.
8: A ty se neudusíš, ctihodný starče?
4: Tak to mě opravdu nenapadlo.
6: A tak byli všichni pomalí, jenom Lín Silvestr a Karásek Lojzík zase tak moc ne. Dýchali zhluboka, čím dál tím rychleji, a opravdu najednou všichni věděli, že jestli porybný šťovíček neprorazí v silném ledu díru rychle, bude asi hodně, ouvej.
2: Já se nechci přijít, dokonce ani s vámi všemi nesouhlasit, ale o čem to tady vlastně mluvíte? Já jsem taky ryba a dýchá se mi skvěle.
1: Třeba proto, že se tak moc nehoníš. Třeba proto, že nemáš skoro žádné šupiny. Třeba.
4: Třeba proto, že všechen vzduch spolikáš ty. A na nás už nic nezvostane.
5: Třeba proto, že Lín tolik vzduchu nepotřebuje, protože už je tak stavěnej.
6: Uslyšeli ze zdola, odkud k ním zase pomalounku připlul obrovský sumec Horymír.
5: Každý malý rybářský dítě ví, že Lín v zimě nepotřebuje tolik jako vy ostatní. Může žít i pod ledem, nebo se zahrabe do bahna na dně a tak přečká zimu. Vydrží bez dýchání nejdýl z nás ze všech, teda kromě Karase, samozřejmě.
2: No, nevím, proč právě my Líni bychom měli být taková zvláštnost, ale nezbývá než věřit při vší úctě k vašim šedinám.
7: Lepší se udusit, než skončit na háčku jako návnada a potom ještě v něčí tlamě.
1: Než se udusit pro vzduch ve vodě, to radši už nikdy nebudu lovit karásky.
4: No, pobyl jsem na světě dlouho. Párkrát už jsem mohl plavat v omastku na pekáči, když mě chytili. Jednou to štěstí přece skončit muselo.
8: Takže od jara budou v Pardubku už jenom samí Líni, protože ty přežijou všechno, jak nám právě ráčil oznámit vážený stařešina Horymír. Líni a Karásek Lojzík, jestli se nepletu.
5: A proč by měli přežít jenom Líni a Karásek Lojzík? Když budu chtít, bude za chvíli tolik vzduchu, že se udusíte, protože ho bude zase až moc.
1: Jak sem pustíš vzduch, Horymíre?
5: Docela jednoduše. Teď mi jeden po druhém pěkně nahlas odpovězte. Kdo je tady nejstarší?
1: Horymír.
5: A kdo je tady nejzkušenější?
9: Horymír.
5: A kdo je tady nejsilnější?
9: Horymír.
6: A potom se Horymír nadechnul z posledního vzduchu, co ještě ve vodě byl, a vyrazil tak rychle, jak ho nikdo neznal, přímo vzhůru proti ledu. Horymír se vrátil a vyplul proti ledu podruhé. Potom Horymír vyplul proti ledu potřetí. A ten puknul jak ulita vodních šneků, když rybí tlamička stiskne zubem požerákovým. A najednou se pod hladinou rybníka Pardoubek rozsvítilo a bylo vidět všude. A Horymír ještě chvíli svým mohutným ocasem nahoře čeřil vodu tak, že dýchali všichni zhluboka, a nejenom Lín Silvestr a Karásek Lojzík, kteří to zase tak moc zatím nepotřebovali. Zrovna všichni vystrkovali hlavičky dírou, kterou v ledu prorazil sumec Horymír, dýchali zhluboka a dívali se na zimní nebe plné hvězd, když to začalo. Najednou se nad městečkem, které bylo na druhé straně rybníku Pardoubek, na té opačné, než je vesnička Brtev, rozsvítila hvězda, kterou nikdo neznal. Hvězda, co celý rok na nebi není, protože tuhle hvězdu vystřelil k nebi mladej rybář Šubr kvůli Haničce Zemlejna. A hvězda vzlétla, rozsvítila se na nebi, ale za chvíli zase zhasla a zase spadla. Ale to už Šubr vystřelil další, protože jich měl hodně a protože se právě na tenhle den celý rok chystal, aby Hanička věděla. A potom se na hrázi objevili všichni tři a volali Petrův zdar. To Frolík, Imlauf a mladej Šubr přišli všem rybám popřát nový rok. Když rybáři odešli zase do hostince pod hrází, odlepil se od největšího dubu, co byl hned třetí zleva, šedý stín, a přišel ještě někdo. Přišla Hanička z Kotykovic Mlejna a do díry, kterou v ledu prorazil sumec Horimír, naházela celou ošatku rozdrobených koláčů.
10: Ryby moje, ryby! Jste tam pod ledem zavření, jako já. Tak šťastnej novej rok, ryby. Vy tam pod ledem.
6: A když odešla i Hanička, vyšel akorát z hospody pod hrází porybný šťovíček, který už sice nikam netrefil, ale nahráz rybníka Pardoubek vždycky, protože ho měl rád, jako ryby pod hladinou. Protože ho měl rád hlavně pro ty ryby pod hladinou.
11: Šťastnej novej rok, ryby! Šťastnej novej rok, ty malá, rychlá ščiko! Šťastnej novej rok, malej, roztomilej kapce! Jenom to nejlepší, rafinovanej a lstivej okoune! Pokoj tobě, starej trofejní sumče, i vám ostatním, líni, candáti, bělice, karasové, mám vás rád. Ale že se o ně starám, i díru v ledu jsem jim prozekal.
6: Potom se ale zarazil, protože si nemohl za žádnou cenu vzpomenout, kdy tu díru prosekal.
11: No, to je jedno. Přece si tu díru do ledu ryby neprosekali sami.

0: Figy hádanka.
1: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
2: Co je to? Je, to se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
2: Neviděl.
0: Je tam takový velikánský kruh a aha, ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
2: Rok!
0: Ano.
3: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
4: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
3: Pes Egon.
4: Prosím, reportér. A co tady děláte?
3: Já se svým čenichem pro

Holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgusnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
1: Tak čti.
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capar tmrňavý, pořád ne a neskočit.
4: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bioučta.
3: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk. Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas. Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče. Ha. Vždyť je to Chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka. Teď ho konečně polapím. Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne, pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také.
5: A najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pikyho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zaprousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?

0: okurka, sýr, šunka.
1: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
0: I pomoc někoho dospělého.
1: Správně. Piggy, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Uhum. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
0: Mně slupka vůbec nevadí.
1: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
0: Tak.
1: Tak. A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
0: No padá.
1: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
0: Tak to já si radši udělám.
1: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
0: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
1: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
0: Okurkové!
1: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj!
0: Kuku!
1: Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
0: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
1: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
0: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
1: A to je kdo?
0: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
1: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
0: Vím, kukučák.
1: No, to taky.